Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fatse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo: potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na světě nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál ji často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinilového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika. V Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

0: bez noci.
1: Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka. Bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji. Vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal. Můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál Trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky, karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
5: Co je bez toho strudana?
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
8: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
7: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: A. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Scénář.
4: No.
2: Počkej, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednovolebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu tykala, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechno party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. Mm-hmm. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano.
0: No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho ano. chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Halo, halo, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže Ačko bych ti dal.
3: Ano.
5: Chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodává ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: těší. Jak jste to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: Ano. Děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuji za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát,
2: tak
3: děkuji.
2: Děkujeme
5: já Vlastíkovi. Taky děkuji, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky starší ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, dobrý den, pane. Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, mějte jak se. Slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Mějte
2: tak,
3: se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že mám kritizu, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té Unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té Unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik ženský? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tak to, Panka.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Já tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku... Mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Ano, to tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle. Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím. On říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20, jsem říkal. On říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodnej. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom. Za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosák říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane přemýšlel?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já si to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody. Ale
3: je, to nádher, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila,
3: děkuji,
6: který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře,
3: mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy ze Zdolnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo. Aha.
1: Takže zkuste.
8: Takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také
1: odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobré. Ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebudeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom jít tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsem měl poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni.

0: Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška. Tohle je vyšívaný, Allah Akbar. Za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říkal, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, pane, toto je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny. Celou zimu to vyšívají a vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem říkal, já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu. Ale já odlítám, já za 2 hodiny letím do Evropy, odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak ještě než se budeme veselit z finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky s panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
2: I letos.
3: Ty nás čekají jedno z nejúspěšnějších představení letní shakespearovských her.
2: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
2: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
2: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat i ano. S panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomas nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezi A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a taky zdravím pana Přehoča.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza Drabský. Srdečně vás oba dva zdravím. A byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdraví vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, zvukami zdravím vás,
1: ano?
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme
5: se,
1: si.
5: Díky.
1: A naslyšenou. Haló, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přeučilem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak. Tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě, ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení, nebo teda, nebo představení nezačalo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože tam měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej byl, přišel do té šéfovny a začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: chtěj mi lásku brát.
1: Je 5 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví. Informace o čistotě vody v Lipně bude možné jednoduše získat na turistickém portálu. Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Írán. Dnes bude oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s víc než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard víc. Jihočeská centrála cestovního ruchu bude návštěvníky Lipenska podrobněji informovat o čistotě vody v Lipenské přehradě. Na turistickém portálu nabídne veřejnosti jednoduchý a transparentní zdroj informací, který bude vycházet z dat hygieniků. Podrobnosti má ředitel centrály Petr Soukup.
3: Na webových stránkách Lipno Info jsme spustili ve spolupráci s destinačním managementem semafor čistoty hladiny v jezeře. Těm, kteří se rozhodují, jestli pojedou na Lipno, nabídneme pohledy přímo na webové kamery, ať mají v reálném čase přesný přehled o tom, co se na Lipně děje.
1: Vědec z Českobudějovického biologického centra Akademie věd České republiky věnoval Národnímu muzeu sbírku 800 exemplářů savců z Papui. Jde o živočichy konzervované v alkoholu, kostry nebo kůže. Novináře o tom informovala Daniela Procházková z biologického centra. Součástí sbírky jsou taky dosud nepopsané druhy pralesních myší i jeden z největších myšovitých hlodavců světa velekrysa. Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Írán. Na síti X to oznámila oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Terčem útoku podle něj byla protivzdušná obrana, průzkumná zařízení a komunikační technika. CENTCOM znovu uvedl, že údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Íránu. Íránská státní média hlásila výbuchy například z přístavu Bandar Abbas. Íránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly protiútok na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán taky oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu. To ale Američani popřeli. Sport. Čeští fotbalisti se ze základny v Dallasu přesunuli do americké Guadalajary k prvnímu utkání na mistrovství světa proti Koreji. Národní tým o tom informoval na Instagramu. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka v podvečer tamního času absolvují tradiční předzápasový trénink. Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči Viktoriem Bokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Třetí nasazená Kanaďanka vzdala kvůli zranění kolene ve druhém setu. Plíšková vyhrála první set 6-2, ve druhém byl stav 3-4.
2: Počasí.
1: Dnes bude převažovat oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne se místy objeví i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio zůstane nadále na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Oprava mostu a přilehlé silnice si vyžádala uzavírku v Černém Dubu na Českobudějovicku. Silnice z Boršova nad Vltavou do Koroseckého dvora bude uzavřená až do konce srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je 5 hodin, k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to ve čtvrtek 11. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

Iveta Bartošová dospívala 8 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je čtvrtek, 11. června, ten dnešní den už je s tím 62. dnem tohoto roku a svátek mají nositelé jména Bruno a Barnabáš. Bruno je jméno staroněmeckého původu a znamená v překladu hnědý, snědý, opálený anebo brunet. Jedná se o latinskou verzi germánského jména Brun. No a Barnabáš je biblické jméno aramejského původu a vykládá se jako syn věštby anebo také útěchy. Tak všechno nejlepší k svátku. Jaké se staly události právě 11. června? Tak v roce 1234 v rámci svého života, zatím ještě krátkého, tak 23-letá Anežka Přemyslovna spolu s dalšími 7 dívkami ze šlechtických rodin odešla do kláštera na Františku, což se stalo evropskou událostí roku. Připomenu, že Anežce Přemyslovně bylo 23 let. V roce 1450 Jiří z Poděbratu zavřel na hradě Vlčtejn takzvanou Vlčtejnskou smlouvu s poraženou Strakonickou jednotou. V roce 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše. A ještě vzpomeňme rok 1949. To Emil Zátopek překonal světový rekord v běhu na 10 kilometrů. 11. června roku 1732 zemřel Adam František ze Schwarzenbergu, rakouský a český šlechtic, úředník a politik monarchie. Jeden z nejvýznamnějších příslušníků rodu Schwarzenbergů, také první vévoda Krumlovský z tohoto rodu. Také zakladatel schwarzenberského dominia v českých zemích a iniciátor rozvoje lesnictví v jižních Čechách. Právě v roce 1732 jej během takzvaného císařského honu smrtelně postřelil císař Karel VI. V roce 1945 zemřel v Malenicích František Teplý, římskokatolický kněz, archivář v Jindřichově Hradci a regionální historik amatér. V roce 1993 zemřel herec Karel Efa, v roce 2005 zemřel rodák z Jindřichova Hradce Miroslav Krejča, herec a spisovatel. V roce 2008 zemřel v Českých Budějovicích rodák z Hluboké nad Vltavou, československý hokejista Miroslav Dvořák. A ještě vzpomeňme rok 2013, to zemřel Jan Kašpar, divadelní a filmový herec, dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana. 11. června roku 1815 se v Lišově narodil Antonín Porák, lékař a politik. A 88. narozeniny má dnes herec Petr Kostka. No a vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 4:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zataženo s deštěm a během noci srážky ubývaly a k ránu se pak protrhává i oblačnost. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia, na horách bylo mezi 8 až 5. Přes den nás čeká převážně oblačno s přeháňkami a nebo občasným deštěm na většině území kraje. Odpoledne se ale místy mohou tvořit i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách pak 10 až 13 stupňů Celsia. A vár by měl mírný západní až severozápadní vítr. Rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď dnes je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No a už nám také chodí SMSky po ránu od vás, našich posluchačů. Ta první zpráva přišla z Vyššího Brodu, kde je zataženo a 8 stupňů. Včera napršelo 14,5 mm. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu přejeme také hezký den. V Kamenici nad Lipou je zataženo po dešti a 10 stupňů. Čtvrtek pohodáček přeje Věra. Věro, děkujeme. V Borovanech je skoro jasno a 8 stupňů. Příjemný den přeje Růža. Růžo, děkujeme. A ve Zduchovicích je, jak píše Josef, nepříjemné ráno ve Zduchovicích, kde je po dešti 10 stupňů a slabý vítr. Den v pohodě přeje všem Josef. Tak i za tuto zprávu děkujeme a i do Zduchovic přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Bývalý fotbalový rozhodčí Jan Jílek odřídil v první lize 209 zápasů. K jeho kariéře mu paradoxně v úvozovkách pomohla zlomená noha. Jeho příklad uslyšíte za chvíli, ale ještě předtím je tu Olga Lunová.

0: V následujících minutách bude hostem u mikrofonu fotbalový rozhodčí Jan Jílek. Možná nevíte, že i v době, kdy patřil mezi elitní české sudí, byl starostou jedné z jeho českých obcí. K mikrofonu teď už bývalého fotbalového rozhodčího pozval Kamil Jáša.
1: Bývalý fotbalista, fotbalový rozhodčí, fotbalový funkcionář, dokonce předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu, fotbalové asociace České republiky, starosta Holašovic a Jankova, zapomněl jsem na něco?
2: Ne, asi ne. Taky manžel, rodič, podnikatel.
1: Tatínek.
2: Víceméně, přesně tak.
1: Jak no. Se vám daří?
2: Daří se mi fajn, prostě je to trošku jiný, maličko bez fotbalu víc, trošku jiný aktivity, ale je to fajn.
1: Já bych se ale právě toho fotbalu rád držel. 15 sezon s Píšťalkou, předtím fotbalová kariéra. Jak to všechno začalo?
2: 15 sezon s Píšťalkou v lize, ale celkově to bylo 25 let s Píšťalkou. Kariéra začala tak, že mi víceméně v Netolicích divizi zlomili nohu.
1: Jak začal vůbec váš vztah k fotbalu? Jako malý žáček jste hrával fotbal?
2: V Jankově, ano, tačka mě přived k fotbalu, jak to na vesnici bývá. Tačka byl dlouholetý hráč Jankova a prakticky tam nic jiného nebylo možné v té době.
1: A pak se pokračoval ve fotbalové kariéře?
2: Jsem víceméně hrál za dva kluby, chvíli jsem byl v Dynamu, ale to bylo opravdu epizoda velmi krátká. Pak jsem přešel zpátky do Jankova, odteď do Netolic, do divize, když Netolice zažívají největší slávu. A tam právě jsem přihodil jako úraz, kde jsem teda chtěl u fotbalu zůstat. Nevěděl jsem ještě, jestli zůstanu jako aktivní hráč. Tak jsem se rozhodl, že bych zkusil pískání. A víceméně začal jsem dělat paralelně oboje, jak fotbal, teda jak hráčskou kariéru, kterou jsem dokončoval teda v Netolicí a v Jankově a vedle toho jsem pískal.
1: Máte speciální píšťalku? Jak to vlastně vypadá na té vrcholné scéně, na nejvyšší úrovni? Máte i rezervní do zápasu?
2: Ano, mám rezervní píšťalku, nebo měl jsem rezervní píšťalku. Je to píšťalka, která byla hodně okousaná, hodně zvaný je ta, ale jsem pískal na Foxky, to znamená, byly ještě další jako druhý.
1: To je značka Píšťalek.
2: Ano, Fox 40 a byly Tornáda a další značky. Jsem pískal na Foxky a vždycky prostě jsem měl dvě píšťalky u sebe. Měl jsem i samozřejmě dvoje karty, zápisníky, tušky. Co se mi stalo i, že mi píšťalka vypadla. Vypadly mi propisky, vypadly mi i karty. Dokonce jednou jsem byl rád za ty náhradní karty, protože jsem si zapomněl v kabině. Takže jo, prostě bylo různých příhod a jiného, které se v té mojí kariéře staly, které by asi vydali na nějaký jako pěkný příběh.
1: Třeba dojde i na knihu. My se často ptáme fotbalistů na jejich nejvydařenější sezonu, nejpovedenější zápas, nejkrásnější gol, který si pamatují třeba celý život. Máte nejpovedenější zápas, co by rozhodčí?
2: Tak určitě jako těch zápasů bylo poměrně jako hodně. Vždycky ty zápasy, kdy se v rozhodčích nemluví, tak byly povedený. Když se pak mluvilo o rozhodčích nebo o mě, to bylo vždycky jako spíš k horšímu. Ale mám jako hezký vzpomínky na exponované zápasy Plzeň Sparta, samozřejmě derby Sparta Baník nebo Baník Sparta, to je opačně. Byly tam hodně vyvrocené utkání, kdy se hrálo o titul Mladá Boleslav Sparta. Boleslav tenkrát byla mistrem, dokonce porazila Spartu 2-0 na tom malém stadionu v Boleslavi. 5000 oficiálně lidí, tak jich bylo snad 8 nebo 9 tisíc. Tam to bylo prostě fantastický. I na mezinárodní scéně byly krásné věci, třeba vrcholový turnaj U17, mistrovství Evropy. Byly tam některé zápasy před kole kvalifikací UEFA, velmi exponované utkání v Bělehradě, kde bylo víc policajtů než diváků. Takže bylo tam fakt, jako, musím říct, že to jsou jako hezký zážitky.
1: Doplnil teď už bývalý elitní fotbalový český rozhodčí Jan Jílek. Z Holašovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hned dvě mimořádné schůze čekají dnes poslaneckou sněmovnu. První z nich svolala opozice, která se chce věnovat otázce údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Druhou iniciovala vládní koalice, která se bude snažit dokončit druhé čtení novely stavebního zákona. Opozice novelu odmítá. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 66 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut za necelých 50 tisíc korun. Většina prohřešků se týkala nestotožnění prodávajícího nebo špatného označení výrobku pro kupující. 12 pochybení se týkalo zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Průjezd novou okružní křižovatkou v Českých Budějovicích v ulici Pražská bude omezený ještě dnes. Uzavřený je výjezd do ulice Na Stínadlech. Okružní křižovatka bude průjezdná jen jedním ramenem. Provoz řídí semafory. Důvodem omezení je oprava spádových poměrů křižovatky. Veselý nad Lužnicí pořádá vernisáž projektu Umění ve městě. Letošní ročník nese téma Znovu napojení a nabídne setkání s autory i koncert folkrockového dua Walkers. Sochy pak zůstanou ve veřejném prostoru až do září. Jedna z nich jsou soší Pocit svobody od Michala Trpáka se vznese nad řeku Lužnici. Vernisáž začíná v 18 hodin v parku u kulturního domu. Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku Siriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times. Dnes bude převažovat oblačnost s přehánkami nebo občasným deštěm, odpoledne se místy objeví i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. S úplnou uzavírkou počítejte na trase Škvořetice-Buzice na Strakonicku v úseku na hrázi rybníku Dalině. Opravují tady asfaltový povrch komunikace. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Začalo období kroužkování čápů černých. Každý pták dostane jedinečný kód, podle kterého odborníci pak poznají například místo jeho narození. Jak náročné je hnízda čápů černý najít, i to uslyšíte za chvíli. Ale ještě než se podíváme na ty černé čápy, tak je tady Jelena.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: mláďat.
1: Ornitologové v Brdech letos okroužkovali první dvě mláďata čápa černého. Na rozdíl od čápa bílého, čáp černý hnízdí především v lese. Tak i proto je tedy pak těžší ho najít, to čapí hnízdo, než u toho čápa bílého. V České republice je přibližně 500 párů.
2: Se skupinou přírodovědců jsme na kraji chráněné krajinné oblasti Brdy. Vyrazili jsme k hnízdu, které je na smrku asi v 10metrové výšce. Vylezl k němu kroužkovatel Lubomír Trna.
3: Tohle je zrovna takový hnízdo, který je nižší. Jo? Ty čápy bývají většinou na takových jako stromech ještě výš, třeba 15 metrů, 20 někdy. Jo? V českým lese máme hnízdo, které myslím dokonce na takovým statným smrku 25 metrů.
2: V hnízdě našel dvě čapí mláďata.
3: Tohle z toho hnízdo, to vidíte, to je takový rozsoše. To je velmi stabilní a je pěkný, je veliký. My jsme zažili, že ty čápy třeba i použili kání hnízdo, což je malý hnízdo, a jich tam třeba 4. Jo? A teď si představte na tom, na té malé ploše, když ty 4 takový velký čápy mají vyrůst. Tak to je celkem problém. Ale tohle je komfortní hnízdo.
2: Čapí mláďata mají bílé chmíří na hlavě, ale třeba peří na křídlech je tmavě zbarvené. Kroužkuje a měří je ornitolog František Pojer.
4: Tady se mu už začíná zbarvovat ten žlutý zobák do šedozelená. Taky budu měřit délku křídla. Tady ten má 34-35 cm délku křídla, takže určitě je víc než měsíc starý. Takže ještě má tak měsíc do vylétnutí.
2: Obě mláďata dostanou kroužek na každou nohu. Jeden z hliníku a druhý z plastu.
4: A vidíte, tenhle je nějaký aktivnější, ten už chce někam odejít, takže musíme dokonce nás zdravil trošku. Že?
2: Podle čísla na kroužku ornitologové poznají třeba to, kde se čáp narodil.
4: Pak se budeme jenom těšit na to, jestli přijde nějaké hlášení a odkud, kam doletěli, nebo a jestli je třeba se s nimi setkáme za několik let někde při hnízdění, buď tady v Brdech, anebo může to být několik desítek kilometrů daleko, ale i stovky kilometrů.
2: Podle posledního sčítání čápů černých z roku 2024 v Česku hnízdí asi 500 párů. Z Brtlaura Hájková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 2 minuty před 6:45 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo zataženo s deštěm, během noci pak srážky ubývaly a k ránu se také místy protrhává i oblačnost. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia. Přes den nás čeká oblačno, bude převažovat s přeháňkami nebo občasným deštěm na většině území kraje. Odpoledne se místy mohou vytvořit i bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů Celsia a vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na jedničce, to je mírná zátěž. Zítra, v pátek, bude dále přibývat oblačnosti i srážek. Během noci se od západu bude zatahovat přehánky nebo občasný déšť se během noci, ale budou pak vyskytovat pouze ojediněle na Šumavě. Dopoledne zítra se pak srážky budou od západu postupně rozšiřovat na celé území kraje. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia. A zítra by měl vát slabý jihozápadní vítr, odpoledne pak zesílí na mírný rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Ale to bude zítra. Podíváme se, jak to vypadá aktuálně po ránu. Žádné horko a ani extra sucho. V Plany nad Lužnicí 11 stupňů, zataženo, slabý vítr, tlak 1015 hektopaskalů. Všechny zdraví, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za SMSku do Plany nad Lužnicí, také zdravíme. A ještě tu mám zprávu také z Větřní, kde je 9 stupňů, oblačno. Zdraví Zuzka a Honza. Taky do Větřní děkujeme za SMSku a přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Jsem vůně, kterou plaveš.

0: Tipy pro volný čas.
1: 5 minut po 6:45 pro vás máme pár tipů, kam zajít. Čtvrtek v jižních Čechách nabídne hned několik příjemných zastavení pro ty, kteří po práci a nebo po škole nechtějí zamířit rovnou domů. V Českých Budějovicích začne v 5 hodin odpoledne festival Bonjour Budějovice. Galerie Ušelů zaplní vernisáž výstavy Inspirace z Francie a město tím také otevře další ročník oblíbeného francouzsko-českého festivalu. Pokud máte rádi kulturu, s lehkou vůní kaváren, galerií a letních večerů, právě tady najdete dobrý začátek. V 17 hodin pokračuje ve vodáckém centru v Českém Vrbném jeho česká část mezinárodního festivalu Tanec Praha. Soubor Holektiv přiveze představení Pradleny, které spojuje divadlo, pohyb a nový cirkus. A protože se bude hrát pod širým nebem u vody, přidá se také k umění i příjemná atmosféra začínajícího léta. Veselý nad Lužnicí zve od 18 hodin do parku u kulturního domu na vernisáž projektu Umění ve městě. Ten letošní ročník nese téma Znovu napojení a nabídne setkání s autory a také koncert folkrockového dua Walkers. Sochy pak zůstanou ve veřejném prostoru až do září. Jedna z nich, sousoší Pocit svobody od Michala Trpáka, se vznese nad řeku Lužnici a už její název tedy napovídá, že může být hezkým důvodem k zastavení v současném uspěchaném světě. V Táboře začne v 19 hodin kabaret Hrzán, a to v divadle Oskara Nedbala. To je divadelní podsta herci Jiřímu Hrzánovi, která nabídne humor, energii a trochu nostalgie. No a kdo dodává přednost historickým kulisám, může zamířit do Jindřichova Hradce. V 21 hodin tam v minorickém klášteře zazní loutna česká. Barokní hudba a starobylé prostředí vytvoří kombinaci, která k červnovému večeru sedí téměř dokonale.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Stavební práce na modernizaci teplovodu omezí dopravu na dvou jindřichohradeckých sídlištích. Čeští fotbalisti vstoupí do mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čekají Jihokorejci. Dnes bude na jihu Čech oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví i bouřky. Teploměry ukážou 15 až 18 stupňů. Pohodové ráno u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři Ctirad a Josef vedli zase protikomunistickou odbojovou skupinu. Kvůli tomu ji dlouhodobě perzekuoval komunistický režim. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
5: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
4: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
5: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Český rozhlas.
2: Stavaři začali s modernizací teplovodu na sídlištích v Jindřichově Hradci. Na místě budou pracovat až do srpna. Práce podle mluvčí radnice Karolíny Bartoškové omezí dopravu a pohyb na dvou jindřichohradeckých sídlištích. Na sídlišti u nádraží se bude pracovat od 8. června do 10. září. Na sídlišti Hvězdárna od 22. června do 28. srpna. Součástí modernizace jsou samotné stavební práce na teplovodu, včetně výkopů a taky úprava komunikací. Obce v českorakouském pohraničí se zapojily do testování vlivu zeleně na místní klima. Projekt s názvem Plants for Cooling spočívá ve výsadbě stromů, keřů i dalších rostlin a měří teploty v jejich okolí před a po výsadbě. Detaily o projektu zná ředitel organizace Jihočeská Silva Nordica Luděk Fráně.
6: Na realizaci projektu Plants for Cooling se podílí 8 projektových partnerů. Ty jsou z jižních Čech, z Vysočiny, z Jižní Moravy a z Dolního Rakouska. A celkový rozpočet projektu se pohybuje přibližně v částce 1,5 milionu euro.
2: Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti, který by zakázal používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Výjimku by podle kanadské veřejnoprávního serveru CBC měly ty platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, kde začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko.
7: Sport.
2: Čeští fotbalisti vstoupí do mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čekají Jihokorejci. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků. Dorazit by mělo mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počet je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
8: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si té podpory v Česku. Vnímáme ji.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času.
7: Počasí.
2: Dnes bude oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne se místy objeví i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kulturní akce Dotkni se písku uzavřela centrum města. Omezení potrvá do neděle 14. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Šest hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 11. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček. K nám do rozhlasu přišli děti a natáčeli. Co a proč, tak o tom uslyšíte za chvilku. Ještě předtím bude zpívat Jiří Korn.

0: Co takhle zkusit natočit si reportáž, rozhovor, zmapovat příběh člověka, o kterém jste přesvědčeni, že má ostatním co sdělit? Jde to a žáci jihočeských škol a gymnázií si to sami vyzkoušeli v našem rozhlasovém studiu v Českých Budějovicích. Natáčeli totiž příběhy našich sousedů, což je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a také tercí a kvart víceletých gymnázií. Přímo za hlavními aktéry z gymnázia Pierre de Coubertin v Táboře se s mikrofonem vydal redaktor Zdeněk Zajíček.
1: Hana Štefanová se narodila v roce 1932 v Krušných horách. Začátek její školní docházky poznamenala druhá světová válka.
2: Jsem nastoupila do první třídy a chodila jsem tam celkem jenom 14 dní a museli jsme se z pohraničí vystěhovat.
1: Rodina se tedy přestěhovala do Heřmanček na vlakovou stanici, kde tatínek pracoval jako přednosta. Na konci války se chtěla malá Hanka spolu s ostatními dětmi zapojit do odstraňování německých nápisů.
2: Strhávali jsme jízdní řády, což byla teda pěkná pitomost.
3: Životní příběh Hany Štefanové, z něhož jste slyšeli ukázku, natočila pro projekt Příběhy našich sousedů Anna Skalická. A měla k tomu pádný důvod.
4: Ono je i docela těžký najít nějakého toho pamětníka, ale mě, jakmile jsem se do toho přihlásila, tak jsem byla, jo, to je naše babička Hanička. Ona je neskutečně sečtělá a hrozně krásně mluví. A právě vždycky, když se dělal nějaký rodinný sešlosti, tak vždycky ona se hrozně jako chtěla rozpovídat a vždycky tam povídala o tom svém dětství a tak, ale ona potom většinou, jako jak přibývaly hodiny a taky nikdo moc už potom neposlouchal. Tak nějak jsem jako podvědomě věděla, že ona se na to hrozně hodí, na ten projekt. A jsem vlastně strašně šťastná, že se to fakt povedlo.
3: Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercí a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyspovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Více už vedoucí rozhlasových workshopů Lucie Hochmanová.
5: Oni nahráli vzpomínky pamětníka, vytvořili si scénář pro krátkou reportáž. Sem do Českého rozhlasu České Budějovice teď na jaře, v tom jarním termínu, přijde celkem 15 týmů dětí ze základních škol, středních škol a gymnázií. Jsou to týmy z Českého Krumlova, z Tábora, z Jindřichova Hradce a z Písecka. Oni si přinesou nahrávku, přinesou si ten scénář a my tady společně projdeme scénář, načteme ty jejich pasáže jako průvodců v té reportáži, nahrajeme je a potom společně poskládáme tu výslednou reportáž.
3: Snahu studentů gymnázia Pierre de Coubertina v Táboře okomentoval i jejich učitel Roman Buchcer.
6: Já jsem byl nadšený, jak pracovali, je to super vidět, hlavně ta výsledná práce, tak pro mě jako začínajícího pedagoga je to velká motivace a jsem hrozně rád, že jsme se zúčastnili tady toho projektu.
3: A byli jste už někdy přímo v nahrávacím studiu a zkoušeli jste si už někdy něco takhle natočit, sestříhat, smixovat?
6: Vůbec ne. A vlastně vidět tu práci, jak to funguje a jak to z toho postupně leze, tak je to opravdu zajímavý.
3: Co bude s výslednými reportážemi dál, dodává Lucie Hochmanová.
5: Tu děti budou prezentovat na závěrečných prezentacích, které jsou vždycky společné pro to dané město, takže Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek. A zároveň tady ty hotové reportáže budou k poslechu na webu Příběhy našich sousedů, kde vlastně všechny ty zpracované příběhy za celou dobu, kdy projekt funguje, jsou dostupné a každý se tam může poslechnout tady ten příběh.
3: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.
0: No a jak už v reportáži zaznělo, každá škola si připravuje vlastní prezentaci natočených rozhovorů a reportáží. A právě gymnázium Pierre de Coubertina v Táboře ji připravilo na dnešek. Za účasti pamětníků, rodin, autorů a také veřejnosti v 17 hodin v kinosále Střední průmyslové školy strojní a stavební na Maredově vrchu v Táboře.

0: Express. Počasí.
1: 2 minuty po 7:15 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo zataženo s deštěm, během noci pak srážky ubývaly a k ránu se také protrhávala oblačnost. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia. Přes den nás čeká oblačnost s přeháňkami anebo občasným deštěm na většině území kraje. Odpoledne se místy mohou vytvořit i bouřky, večer pak bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. A vát by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky ty dnes budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text té SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Trhových Svinů, kde je oblačné ráno 7 stupňů. Pěkný den všemi do studia přeje a zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme a přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Na bezmála 5 desítek uzavírek se musí přes léto připravit řidiči na jihu Čech. Omezení se týkají například silnic 1/4 na Prachaticku, 1/20 na Blatensku, dále taky průtahu Českými Budějovicemi nebo hraničního úseku dálnice D3 u Dolního Dvořiště. Celkem jde o stavební práce za více než 500 miliardy korun, které po cestě napříč Jihočeským krajem nejvíc pocítíte. Podrobně to rozebereme v pořadu O čem se mluví. Nalaďte si nás ve čtvrtek 11. června v tradiční čas, tedy zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Kapela Činasky dohrála 8 minut po 6:45, až bude odpoledne po 13. hodině. Odvysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alexandry Minářové, herečka a také autorka projektu Terapie s dílením, Ester Geislerová. A dozvíme se například také to, že v roli režisérky natočila film Dvě deci tuše. Celovečerní dokumenty o tatínkovi, Petru Geislerovi, japanologovi, také pedagogovi a kaligrafovi. Jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že rodilí mluvčí ani nepoznali rozdíl?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: Celý rozhovor s Ester Geislerovou odvysíláme dnes po 13. hodině.

0: Haló, já nic nevidím.
1: Správně, vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné, zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Teď jsou tady zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
3: Je půl sedmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Poslanci se mimořádně sejdou v poledne k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání potrvá nejvýš 3 hodiny. V 15 hodin začne jiná mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslanci na ní budou pokračovat ve druhém kole debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. 130 historických automobilů vyrazí dnes z Prahy ráno do Bratislavy. Připomínají si tak slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádá Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. V bavorském Weidenu dnes začíná soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do České republiky. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Festival Bonjour Budějovice začíná dnes v Českých Budějovicích. Galerii Ušelů zaplní vernisáž výstavy Inspirace z Francie a město tím otevře 30. ročník oblíbeného francouzsko-českého festivalu. Návštěvníci se můžou těšit na promítání filmů, literární večer nebo i ochutnávku vín. Festival potrvá do 26. června. Kabaret Hrzán v divadle Oskara Nedbala začne dnes v Táboře. Divadelní hra je inspirovaná životem slavného táborského rodáka Jiřího Hrzána a je součástí Open Air festivalu Jižního divadla Jižní sféra z 2026. Začátek je v 19 hodin. Spojené státy znovu zasáhly Írán. Tentokrát zaútočili na systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a sledovací zařízení po celé zemi. Centrální velitelství oznámilo útok za ukončený. Prezident Donald Trump hrozí, že pokud Írán nepřistoupí na dohodu, útoky v noci obnoví. Dnes bude převažovat oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. V bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Stavební práce uzavřely jeden jízdní pruh v ulici Ševčíkova v Prachaticích. Omezení potrvá do konce června. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl sedmé, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Máme pro vás připravenou jeho českou vlastivědu. A ta dnešní jeho česká vlastivěda, kterou připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček, bude o příběhu o sedlákovi u Veselíčka u Milevska, kterému lidé z okolí neřekli jinak než díravej. Byl to důsledek nepříjemné památky z napoleonských válek, které ale sedlák příjmením Michal přežil. O tom bude řeč za chvilku. Teď bude zpívat František Nedvěd.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo byl díravý sedlák z Byliny? Ne? Tak my vám to v jihočeské vlastivědě prozradíme. Tenhle příběh z napoleonských válek se vyprávěl ve Veselíčku u Milevska a možná na něm něco pravdy bude. Tři sedláci ze sousední vesnice Byliny museli poskytnout své potahy a vozit s nimi zásoby pro rakouskou armádu. Když ale Napoleon zvítězil, zabavili Francouzi i selské povozy a využívali je pro sebe. Dvěma sedlákům se podařilo utéct. Pouze Jan Míchal vozil dál a vytrval až do Napoleonovy slavné porážky v bitvě u Lipska. Jeden ruský kozák tam Míchalovi probodl tvář kopím. Jihočeský sedlák se pak vrátil domů, ale tady už ho rodina mezi tím oplakala a manželka se prý dokonce chystala znovu provdat. Míchala ovšem čekal v rodné Bylině ještě dlouhý život, vždyť byl doposud mladý a otcovský statek ve skutečnosti převzal až po skončení válek roku 1815. Hospodařil 40 let. Zemřel na výměnku roku 1861.

0: počasí.
1: Je 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V České republice je oblačno až zataženo. V severní polovině Čech místy prší a v oblasti Telče a Frýdku Místku jsou ojedinělé slabé přehánky. Teplota se většinou pohybuje mezi 5 a 11 stupni. Nejchladněji z republiky hlásí Sněžka Poštovna 0,8. V Českých Budějovicích je teď skoro zataženo 10 stupňů, vane jihozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře má hodnotu 1020 hektopaskalů, od rána slabě stoupá. Na Choráněvě je oblačno 5 stupňů a jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Po okraji tlakové výše nad západní Evropou k nám od severozápadu proudí chladný a lehký vzduch. Čekáme většinou oblačné počasí a na většině území se objeví přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne místy taky bouřky. Večer bude oblačnosti i srážek přechodně ubývat. Teplota vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách bude mezi 9 a 12. Povane mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Večer pak celkově zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
1: No dnes tedy žádné červnové horko se konat nebude. Jak je to s teplotními rekordy v historii?
2: Červnové horko bylo v roce 2014 nejvíc, a to rovných 34 stupňů, a chladno v roce 1932 3 stupně.

0: to byl studený červen. Jak je to se sluníčkem, kdy vyšlo, kdy zapadne?
1: Vyšlo ve 4.58 a zapadne ve 21.06.
0: A jak bude v noci a zítra?
1: V noci bude polojasno až skoro jasno a k ránu od západu začne oblačnost přibývat. Ojediněle se taky vytvoří mlhy, ale zase se rozpustí. Ojediněle se v noci objeví i slabé přehánky, a to hlavně na Šumavě. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů a vítr povane slabý západní nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Během zítřka nás čeká převážně zatažená obloha. Od západu se postupně na většině území kraje vyskytne občasný déšť a večer těch srážek ještě přibyde. Teplota zítra vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách bude kolem 9. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu, aby ho zůstane na jedničce.
0: Tak to říká meteoroložka Eva Houbová. Díky za to, pro tuto chvíli, za hodinu se těším na slyšenou.
1: Taky se těším. Na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Jaké to je vypěstovat si vlastní zeleninu, co to obnáší a jak potom chutná? Tak i to se učí děti v komunitní zahradě v Klatovech. Zahrádkářský svaz je tak chce přilákat k pěstování a třeba také jednou do svých řad. Počet členů totiž stále klesá. Tak my se za nimi vypravíme za chvilku, ale ještě předtím zaspívá Lucie Bílá píseň, která se jmenuje Fénix. Dobré ráno.

0: Počet registrovaných zahrádkářů na Klatovsku stále klesá. Ještě před 10 lety bylo v celém okrese 1200 členů zahrádkářského svazu. Teď je jich přibližně polovina. Některé organizace, jako například v Kašperských horách a také ve Vrhavči, zanikly úplně. Taky proto se Český zahrádkářský svaz v Klatovech snažil podchytit zájem už u dětí a možná také inspirovat školy. A také právě pěstováním na komunitní zahradě.
1: Ty mašle zavážeme na tyčky, děti, já vám to ale pomůžu.
2: A vy jim dáváte jména, jo?
3: Jména, my je pojmenovali.
4: Moje rajčátko se jmenuje Alfred.
5: Takže každé rajčátko dostane svoje jméno.
1: Tak a ještě chceme říct děti, že...
6: Měřili.
5: A proč jste měřili k Zdeňku?
6: Aby jsme věděli, jakou mají výšku a ještě jsme si tady napsali, myslíme, že kolik budou mít plodů a já jsem si napsala 20 až 30 plodů.
5: A ty to budeš sledovat?
6: Přes léto si budeme počítat a na začátku roku si řekneme, kolik měl plodů. Okay.
5: Rajčátka v truhlíku si tedy děti na prázdniny odnesou domů. Tady v záhonku v komunitní zahradě, ale už mají vysazené dýně, měsíční jahůdky, hrášek nebo afrikány.
1: Ono ty 2 měsíce nebo měsíc a půl stačí bohatě na to, že ty děti si to užijou a těší se potom na podzim, co to bude, když sem jdem po těch prázdninách.
5: Vede tady k pěstitelství čtvrťáky ze základní školy v Plánické ulici jejich učitelka Jana Vyskočilová.
1: Je to takový klub zahradníčků, který máme při základní škole a scházíme se podle vlastně volného času těch dětí, protože oni jsou dost děti vytížené odpoledními mimoškolními aktivitami a někdy můžeme zajít i dopoledne, protože jsme vedle. Tady jsme vlastně začali. A mně se líbí i celý to uskupení, takový to společenství, ta komunitní zahrada, že se můžeme teda tady starat o jeden záhon.
5: No a nově budou mít děti záhonky i přímo u školy, říká ředitelka Ivona Nováková.
7: U jedné budovy, kde máme druhý stupeň, tak tam jsme letos právě udělali už vyvýšený záhony. No a rádi bychom to rozšířili i na první stupeň, potom na ty další dvě budovy.
5: Takže po jaké době se vlastně vrací záhonky ke škole, jako školní zahrada?
7: 19 let na 100% tady nebyly záhony. Skončily pěstitelky a v podstatě jenom tímhletím způsobem, jenom co dělá paní učitelka Vyskočilová, jenom třeba tímhletím kroužkem s paní Kalčíkou, když spolupracují teď.
5: A co vás tedy vedlo k tomu, že jste se rozhodli obnovit ty záhonky?
7: Dílny jsme zařadili, třeba máme nově mechatroniku, další věci, ale pořád nám chyběla ta zahrada. A teď budeme dělat nový školní vzdělávací program a do toho už bychom rádi právě to pěstitelství zase zpátky vrátili, zase zpátky zařadili.
5: Takže pěstitelství by bylo součástí výuky.
7: Přesně tak, přesně tak.
5: Školní zahrady už na Klatovsku téměř vůbec nikde nejsou.
3: Ale to je úkol i nás zahrádkářů vrátit to zase zpátky takhle blízko k těm dětem, začít co nejdřív.
5: Dodává předsedkyně Českého zahrádkářského svazu v Klatovech Olga Kalčíková. I proto svaz pořádá pro děti třeba ukázky moštování anebo různé soutěže jako mladý florista nebo mladý zahrádkář a o ty podle předsedkyně v posledních 2 letech zájem stále roste. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas. Yeah, yeah.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Státy Evropské unie a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2. Horská služba na Šumavě se připravuje na letní sezonu. Týdně má desítky zásahů. Papež požehnal v Barceloně nové věži chrámu Sagrada Familia. Dnešní den bude oblačný s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví bouřky, naměříme 14 až 17 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Horská služba na Šumavě se připravuje na letní sezonu. Záchranáři kontrolují techniku, doplňují sklady a trénují zásahy v náročném horském prostředí. Součástí výcviku jsou i modelové situace pro mimořádné události, jako je například evakuace lidí z lanovky, vysvětluje člen horské služby Václav Kouba.
2: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky. Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít.
0: Monitorovací auto bude v Táboře kontrolovat parkování častěji. Radní schválili rozšíření provozu ve všední dny a nově o víkendu. Cílem změny je zajistit spravedlivější fungování parkovacího systému a zabránit neoprávněnému parkování na místech pro rezidenty. Mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák k tomu řekl.
3: Rezidenti by tak měli mít větší jistotu, že parkovací místa určená pro ně nebudou obsazována vozidly bez oprávnění. Město zároveň očekává lepší dodržování pravidel parkování. Rozšířený provoz skenovacího vozidla začne fungovat od 1. července.
0: Papež Lev XIV. Včera v Barceloně požehnal a tím i slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia. Navštívil i kryptu, kde je pohřbený architekt jedné z hlavních dominant Barcelony Antoni Gaudí. Při mši pak k věřícím promluvil ve španělštině i katalánštině, vzpomněl na Gaudího a jeho dílo.
4: Jako architekt inspirovaný vírou navrhl ctihodný Antoni Gaudí toto místo s touhou vyprávět tajemství Pánova života.
0: Papež se dnes přesune na Kanárské ostrovy. Zítra tam svou návštěvu Španělska zakončí.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1019,5 hektopaskalu. Dnes bude oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví i bouřky, večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách naměří 9 až 12. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio je na nízké zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. V Písku neprojedete centrem města, uzavřela ho kulturní akce Dotkni se Písku. Omezení potrvá do neděle. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Benefiční večer plný módy, umění a také hudby na dnešek připravila Charita v Táboře. Podrobnosti k tomu přidá náš ranní host krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4 a 3 čtvrtě minuty po 7 hodině, a to ve čtvrtek 11. června. Dobré ráno a hezký den, to je ze studia Luboš Voráček.

0: Helena Vondráčková dospívala 8:15 po 7. hodině. Čeká nás rozhlasový sloupek a ten dnešní bude o hašteřivých partnerství. Připravila ho Zdena Kolářová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Když se generace dnešních seniorů před mnoha lety vdávala a ženila, myslela si každá dvojice, že je to navždy. Jak to tak bývá, člověk míní a život mění. Ti, kteří v mladosti udrželi hormonální přebytky ve svém těle na přijatelné úrovni, spolu zůstali a slaví všechny ty zlaté a diamantové svatby v přítomnosti požehnaného příbuzenstva dětí a vnoučat. Jiným to nevyšlo, rozhodli se pojmout svůj život trochu revolučněji a žití v páru zkusili několikrát. Naštěstí čas většinou ostré hroty bývalých neschod obrousí a na rodinných fotkách se zubí horda lidí a dětí, včetně bývalých partnerů. Znám ještě jeden typ seniorského partnerství a to je hašteřivé. Partneři se sice mají rádi, vydrželi spolu 50 let, ale pořád se přetahují o své pravdy. Taková návštěva k nám nedávno dorazila. Léta jsme s nimi v sobotu večer hráli karty. Byli jsme dost vyklidněné páry, frekvence našich hádek v týdnu nenarušovala společnou sobotní pohodu. Hádky jsme po letech přetavili ve smířlivé dohadování, kterému nepřikládáme valný význam. Při kafi přišla řeč na neduhy, které nás všechny sužují. Představte si, bolí jí nohy, ale furt musí něco dělat, například uklízet. Už to přehání. Já jdu třeba v noci na záchod a než se vrátím, mám ustlanou postel. Jarda, tak se náš kamarád jmenuje, použil starý vtip, kterému se ale nikdo z nás nezasmal. Věší úplně blbě toaletní papír do držáku, žaloval. A ty zase neumíš luxovat, šmrdláš hadicí sem tam moc rychle a já to po tobě musím dělat znovu. Byli jsme trochu překvapeni tou rozmíškou, ale vrták v koleni udělá s náladou pěknou paseku, tak jsme se radši do ničeho nepletli. Když návštěva odešla, dívali jsme se za ní z okna. Jarda pomohl své ženě do auta, jako by se nic nestalo. A nám došlo, že se opravdu nic nestalo, že to prostě mají doma takhle. Hezký den.

0: počasí.
1: Je čtvrt na osm a k tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude převážně oblačno s přeháňkami anebo občasným deštěm na většině území kraje. Odpoledne se místy mohou vytvořit i bouřky. Večer bude pak ubývat oblačnosti a také srážek. Nejvyšší teploty 14 až 17 a na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám SMSka také z Prachatic, kde je podle toho, co píše Helča, chladné ráno, 10 stupňů, fouká. Pohodu ve zdraví přeje Helča. Helčo, děkujeme. Ve Velešíně je polooblačno, 9 stupňů, všem dobré ráno přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno a 10 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu. V Brloze je oblačno až zataženo, fouká slabý vítr a je 8 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie, tak i vám Marie do Brloha děkujeme za SMSku. A ještě tu mám zprávu z Kruplova u Jarošova nad Nežárkou, kde včera bylo do 13 stupňů, dneska a včera celý den pršelo, dnes je zatím 9 stupňů a zataženo a fouká. Píše a pohodový čtvrtek přeje Mirka. Mirko, děkujeme a také do Kruplova u Jarošova nad Nežárkou přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Stabilní trh práce s nízkou nezaměstnaností. Tuto pozici si dlouhodobě udržuje Jihočeský kraj. Firmy a zaměstnavatelé v regionu se však stále častěji potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Z druhé strany pak roste tlak na mzdy, benefity a flexibilitu pracovní doby. Co aktuálně podnikatelé, firmy a společnosti na Jihočech řeší a jaký se dá očekávat vývoj? Tyto a další otázky položíme řediteli klubu zaměstnavatelů Pavlu Hulákovi. Nalaďte si nás ve čtvrtek 11. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 7:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Čtvrtek v jižních Čechách nabídne hned několik příjemných zastavení pro ty, kteří po práci anebo po škole nechtějí zamířit rovnou domů. V Českých Budějovicích začne v 5 hodin odpoledne festival Bonjour Budějovice. Galerii Ušelů zaplní vernisáž výstavy Inspirace z Francie a město tím otevře další ročník oblíbeného francouzsko-českého festivalu. No a pokud máte rádi kulturu s lehkou vůní kaváren, galerii a letních večerů, tak právě tady najdete dobrý začátek. V 17 hodin pokračuje v Vodňanském centru, ve Vodáckém centru v Českém Vrbném jeho česká část mezinárodního festivalu Tanec Praha. Soubor Holektiv přiveze představení Pradeliny, které spojuje divadlo, pohyb a také nový cirkus. A protože se bude hrát pod čirým nebem u vody v Českém Vrbném, tak to je takový krásný začátek toho začínajícího léta s tou atmosférou. Veselý nad Lužnicí, tak to pro změnu zve od 18 hodin do parku u kulturního domu na vernisáž projektu Umění ve městě. Letošní ročník nese téma Znovu napojení a nabídne setkání s autory i koncert folkrockového dua Walkers. Sochy pak zůstanou ve veřejném prostoru až do září. Jedna z nich jsou soší Pocit svobody od Michala Trpáka, ta se vznese nad řekou Lužnici a už tedy její název napovídá, že může být hezkým důvodem k zastavení v současném uspěchaném světě. V Táboře začne v 19 hodin kabaret Hrzán, stane se tak v divadle Oskara Nedbala. Divadelní podsta herci Jiřímu Hrzánovi nabídne humor, energii a také trochu nostalgie. No a kdo dává přednost historickým kulisám, tak může zamířit do Jindřichova Hradce. V 21 hodin tam v minorickém klášteře zazní loutna česká. Barokní hudba a starobylé prostředí vytvoří kombinaci, která k červnovému večeru sedí téměř dokonale.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,

0: sečňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dvě mimořádné schůze čekají dnes poslaneckou sněmovnu. První z nich svolala opozice, která se chce věnovat otázce údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Druhou iniciovala vládní koalice, která se bude snažit dokončit druhé čtení novely stavebního zákona. Opozice, která v minulém volebním období prosadila stávající model stavebních úřadů, novelu odmítá. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 660 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrnné výši necelých 50 tisíc korun. Většina prohřešků se týkala nestotožnění prodávajícího nebo špatného označení výrobku pro kupující. 12 pochybení se týkalo zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Průjezd novou okružní křižovatkou v Českých Budějovicích v ulici Pražská bude omezený ještě dnes. Uzavřený je výjezd do ulice Na Stínadlech. Okružní křižovatka bude průjezdná jen jedním ramenem a provoz řídí semafory. Důvodem omezení je oprava spádových poměrů křižovatky. Veselý nad Lužnicí pořádá vernisáž projektu Umění ve městě. Letošní ročník nese téma Znovu napojení a nabídne setkání s autory i koncert folkrockového dua Walkers. Sochy pak zůstanou ve veřejném prostoru až do září. Jedna z nich, sousoší Pocit svobody od Michala Trpáka, se vznese nad řeku Lužnici. Vernisáž začíná v 18 hodin v parku u kulturního domu. Mistrovství světa ve fotbale, které hostí i Spojené státy a Kanada, začne dnes v Mexico City za pásem Mexika s Jihoafrickou republikou. Výkop je v 9 hodin večer českého času. Dnes bude oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne se místy objeví i bouřky, večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio je na nízké zátěži.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda nákladního a osobního auta komplikuje provoz u obce Březovník na Prachaticku na trase Dobročkov-Chvalčiny. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 7:30 a k tomu ještě 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké čtvrteční ráno. Benefiční večer plný módy, umění a hudby na dnešek připravila Charita v Táboře. Místní tvůrci spojí síly na podporu poutního místa Klokoty. Budeme o tom mluvit za chvilku s naším hostem, ale teď nechám zaspívat Karla Gotta.

0: Přehlídka místních tvůrců v Táboře právě dnes propojí umění, také místní komunitu a ještě pomůže také dobré věci. Výtěžek z benefiční akce, která začne v 17 hodin, půjde na obnovu poutního místa Klokoty. Do Křižíkovy elektrárny nás teď pozve Radka Horažďovská, ředitelka táborské charity, která přehlídku pořádá a teď po ránu je s námi ve spojení. Dobré ráno, paní Horažďovská, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak věřím, že práce máte dost, nebudu vás úplně zbytečně dlouho zdržovat, když to dnes ta akce se uskuteční, ale pár otázek na vás mám. A ta první, kdo z místních tvůrců se do té vaší přehlídky zapojí?
1: Tak dneska do přehlídky se zapojí, nebo pozvání přijala spoustu skvělých tvůrců z Tábora i z okolí a mezi nimi je například paní Kristýna Štrasová z ateliéru Jeřabina, která tam bude mít své obrazy. Dále tam budou k vidění fotografie Davida Peltána, který dlouhodobě dokumentuje činnost Charity Tábor. Dalšími jsou různé značky, bude i módní přehlídka, například značka Šatna Petry Babinské, Elo Handmade Lucie Šalátové, Bíhory Tomáše Blaška a nebo Ilka Fashion Ilony Šrámkové. Do programu přijali pozvání i také Jan Míka a jeho studio Filmofon, který představí několik krátkých filmů animovaných. Celým večerem nás bude provázet moderátorka Marie Hodinářová a atmosféru celého večera doplní i místní výrobci, jako je například pivovar Transformátor z Hlavaců, ten nabídne občerstvení alko nápoje. A také tam bude paní Čelí královna z Malších, která tam bude mít své výrobky z čelího vosku. No. A po skončení programu bude následovat afterparty s DJem Štěpánem Tůmou, takže se máme opravdu na co těšit.
0: To je pro ty, kteří by toho měli málo přes celý ten večer.
1: Který by to přesně, ano.
0: Paní Horažďovská, ono dnes bude na co koukat tam u vás, i protože součástí programu, a vy jste to také zmínila, bude promítání krátkých filmů. O čem budou ty filmy?
1: Filmy budou to víceméně krátké animované filmy. Jak jsem již zmínila, režiséra a animátora Jana Míky a jeho studia Filmofon. Jan Míka je autorem řady oceňovaných snímků, ty byly promítány na festivalech po celém světě víceméně a návštěvníci budou moci vidět film Proměny Tábora, který vznikl pro Husické muzeum zde v Táboře a budou vlastně takovou poutavou animovanou formou zachycovat vývoj města od 13. až do 17. století. Dále bude promítán film Jan Žižka, který byl vytvořený u příležitosti 600. výročí jeho úmrtí. Tento snímek vlastně získal letos ocenění za nejlepší české zakázkové dílo na filmu animovaných filmů Anifilm. A další bude třetí film, což bude autorský animovaný snímek z fiktivního televizního seriálu, takže opravdu na co se těšit.
0: Souhlasím. Ta vaše akce dnešní je benefičním večerem. Paní Horažďovská, jakou formou se dá na rekonstrukci poutního místa Klokoty přispět?
1: Jo, tak těch možností je několik hnedka a největší vlastně pomocí bude, když přijde návštěvník přímo k nám na ten benefiční večer, ale během toho večera bude možné přispět jak do připravených kasiček, které budeme mít přímo na té akci, dále zapojit se do dražby darů od našich partnerů a podporovatelů, ale v případě, že by se někdo nemohl účastnit osobně, tak může přispět kdykoliv prostřednictvím veřejné sbírky na portálu darujme.cz. A za každý příspěvek moc krát děkujeme, ať už je malý nebo velký, ale každopádně pomáhá zachovat toto výjimečné místo, jako jsou Klokoty. A myslíme si, že si to určitě zaslouží.
0: Souhlasím. Paní Horažďovská, kde a v kolik hodin máme být, abychom

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu půl minuty. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Teď je v jižních Čechách převážně oblačná obloha a na Šumavě se ještě drží ojedinělé mlhy. Teplota, ta se pohybuje teď tak mezi 7 a 10 stupni, je dost vyrovnaná. V Českých Budějovicích je skoro zataženo 10 stupňů a na jihozápadní vítr 1 metr za sekundu. Tlak přepoštěný na hladinu moře je skoro 1021 hektopaskal, slabě stoupá. Na Choráňově je oblačno 8 stupňů a jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: Ten, kdo si na tento týden naplánoval splutí, no asi vlastně jenom Vltavy, tak asi poměrně mrzné teda, tak Vltava předpokládám, že je splavná neustále. Ale jak to vypadá s těmi ostatními řekami?
2: Na Soumarském mostě platí zákaz splouvání, tam je jenom 47 cm, ale ve Vyšším Brodě je Vltava nad hranicí sýznosti 62 cm a průtok 6,8 metrů krychlového za sekundu. Lužnice na Pilaře je pod hranicí sýznosti, v Bechyni je přímo nesýzná. Otava v Katovicích taky pod hranicí sýznosti 40 cm a průtok 3,8. Teplota vody se drží mezi 16 a 19 stupni, Lipno hlásí 20.
1: Tak to je možná voda teplejší než vzduch, ne? Jak bude dnes přes den?
2: Je teď. No vlastně i teplejší, než to bude dneska na maximech. Po okraji tlakové výše nad západní Evropou k nám od severu západu proudí

0: chladný a vlhký vzduch. Čekáme většinou oblačnou oblohu a na většině území se objeví přehánky nebo občasný déšť, odpoledne i bouřky. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Teplota dneska vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 9 až 12. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude v bouřkách zesilovat, ale večer plošně zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
1: A v noci a zítra bude stále vlhko?
0: Ano, v noci bude polojasno až skoro jasno, ale k ránu od západu se znovu začne zatahovat a ojediněle se vytvoří mlhy, ale jenom na chvilku. Ojediněle se taky objeví slabé přehánky, hlavně na Šumavě. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů. Během zítřka už bude převážně zataženo a od západu se postupně na většině území kraje vyskytne občasný déšť. Večer těch srážek ještě přibyde. Teplota vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách bude kolem 9. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a bio zůstane na jedničce.
1: A jaké počasí očekáváte na sobotu?
0: Zpočátku bude zataženo s deštěm, ale už během rána od severozápadu bude oblačnost ubývat a během dne bude spíše polojasná obloha a srážek bude ubývat taky. Teplota ráno bude kolem 11, odpoledne kolem 20 stupňů. Vítr mírný, během dne přechodně čerstvý, západní až severozápadní, 4 až 8 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Později večer zeslábne, takže poměrně slunečno, ale taky větrno.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to, pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
0: Taky se těším na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pouštění draků je oblíbená podzimní zábava. Kde a kdy začala? Tak na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, společně s Martinem Písaříkem, ale ještě předtím bude zpívat Aneta Langerová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel přijme na Hradě ministra zdravotnictví. Tématem bude například nedostatek lékařů v Česku. Stavaři začali s modernizací teplovodu na sídlištích v Jindřichově Hradci. Ukrajina rozšiřuje zónu pod kontrolou dronů. Dnešní den bude oblačný s přeháňkami nebo občasným deštěm. Místy se objeví i bouřky. Naměříme 14 až 17 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Gabrielou Bláhovou. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s víc než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Stavaři začali s modernizací teplovodu na sídlištích v Jindřichově Hradci. Na místě budou pracovat až do srpna. Práce omezí dopravu na dvou jindřichohradeckých sídlištích, informuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
4: Na sídlišti u nádraží se bude pracovat od 8. června do 10. září. Na sídlišti Hvězdárna od 22. června do 28. srpna. Součástí modernizace jsou samotné stavební práce na teplovodu, včetně výkopu a také úprava komunikací. V lokalitě dojde k dočasným omezením dopravy a pohybu.
2: Bývalé nádraží v Lovětíně na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně se mění na školu a školku. Od září se tam přestěhuje komunitní lesní klub Živě v trávě. Ten 10 let působil na soukromé louce v Kruplově u Jarušova nad Nežárkou. ČTK to řekla ředitelka školy Barbora Kolářová. Železniční stanici škole pronajal majitel úzkokolejky Gepard Express a s přestavbou pomáhají dobrovolníci. Část peněz taky provozovatelé vybírají ve sbírce na platformě Donio. Zatím se podařilo vybrat přes 100 000 korun. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu taky významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly v Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek vyhlásil dnem nepilotovaného letectva.
3: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví i bouřky, večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio je na nízké zátěži.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda nákladního a osobního auta stále komplikuje provoz u obce Březníkov na Prachaticku na trase Dobročkov-Chvalšiny. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Je 8 hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 11. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček. Evakuovat lidi z lanovky, ze skály, ale případně také ze stromu. Tak právě horští záchranáři se teď na Šumavě připravují na letní sezonu. Jejich nedílnou součástí jsou také různá cvičení a právě na jedno z nich vás vezmeme za chvilku v reportáži. Ale ze všeho nejdříve necháme zaspívat Babiho Daňka.

pekla se dříve do hradem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

kotem, ať se na huconský šíke najmout dám. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

chce zhrdnout třeba zítra. Komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocovský šípky najmou ptá. Jo, ho, ho.

0: Na začátek turistické sezony na Šumavě se připravuje horská služba. Záchranáři kontrolují techniku, rozdělují služby a také opakují postupy pro krizové situace. Práce jim v létě přibývá hlavně u cyklistů a také u turistů v horách. Trénují proto také náročné zásahy, záchranu lidí i evakuaci z lanovky.
1: Zvedám konstrukci, jo?
2: Jo.
3: S horským záchranářem Václavem Koubou jsme teď zhruba v polovině sjezdovky. Na Zadově stojíme pod lanovkou.
2: Pouštím.
3: Vy tady teď jistíte svého kolegu.
2: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky.
3: Dneska je tady cvičení na těch sedačkách, tady sedí vaši kolegové.
2: Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít. Pouštím.
3: První zachráněný pasažér je zástupce náčelníka horské služby Josef Tischler. Vy jste zrovna složil ten žlutý evakuační šátek, ve kterém vás spustili z lanovky.
4: On tam k ním přijede po laně záchranář, zajistí ty lidi, aby nevypadli, pak po jednom je začíná spouštět evakuační šátkem dolů ve spolupráci s tím jističem, který stojí na zemi.
3: Kromě tohoto zásahu cvičíte ještě něco dalšího?
4: Cvičíme záchranu třeba ze stromu, to je zase pro paraglidisty, znáte to, letí špatné počasí, foukne špatný vítr, paraglidista přistane na stromě nebo nedej bože na nějakým laně a pak samozřejmě to umíme také, takže pro ně pak vylezeme a sundáme ho.
3: Členové horské služby musí nejdřív vystoupat nahoru po žebříku na lanovku.
4: Tak pojďte na stranu, on bude teď házet lano ze zhora dolů. Jo, hoď.
5: My máme ten horolezecký materiál veškerý.
3: Se zástupcem náčelníka horské služby Josefem Tischlerem prohlížíme sklad, kde jsou pomůcky pro různé zásahy. Vidíme tady takové vaky, různá lana.
4: Každý záchranář má svůj osobní horolezecký materiál, tam máte svůj sedák, přilba.
3: Připravit samozřejmě musíte techniku, ale třeba i sklad zdravotnických pomůcek.
4: Ano, vždycky před sezónou se musí nakoupit zdravotnický materiál, abychom ho měli dost na tu sezónu. Tady máme sklady, vidíte, že to je teď už objednané, tady toho materiálu poměrně dost.
3: Jsou tu třeba náplasti, alufolie, různé obvazy, léky, dezinfekce.
4: Rukavice a tak dále.
3: Jezdíte třeba i na klíšťata?
4: Jezdíme, no, respektive i klíšťata taháme.
3: Šumava o víkendech už je plná i díky hezkému počasí.
4: Samozřejmě evidujeme už úrazů, už začínají přibývat, musíme být připraveni, aby jsme to zvládli.
3: Mezi nejčastější úrazy na Šumavě teď patří zranění na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Stroje si půjčují i méně zkušení turisti a navíc ne všichni používají přilbu.
4: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou těžší nebo daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzdná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
3: V sezóně řeší horská služba na Šumavě desítky zásahů každý týden. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 8:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude převažovat oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm na většině území kraje. Odpoledne se místy budou tvořit i bouřky. Večer bude pak ubývat oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia a vát by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: My se za chvilku společně vypravíme k Orlíku, kde vznikne nová unikátní přečerpávací elektrárna za 8 miliard korun. V příštích dnech tam začne modernizace technologií, které jsou ukryté v betonové hrázi. Tak kdy dělníci přestavbu dokončí, i o tom bude za chvilku řeč. Ale ještě předtím bude zpívat Tereza Kerndlová.

0: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu v České republice postaví společnost ČES na Orlické přehradě. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat také jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo v nitru elektrárny.
2: Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola.
1: Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi.
2: Kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest.
1: Teďka jsou tady čtyři kaplanové turbíny a zůstanou tady kaplanové turbíny.
2: Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že dvě budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
1: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
2: Se bude využívat přečerpávání kapacita Dolního Kamického jezera.
1: Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
3: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namoduluje se.
1: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Vichtrle,
3: která se pak testuje na v laboratořích hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČES Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
4: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Robert Hečko, ředitel vodních elektráren společnosti ČES, spočítal, kolik je v České republice přečerpávacích vodních elektráren.
5: V České republice máme tři, máme Dlouhé Stráně, která je samozřejmě i svým výkonem 640 MW největší, pak máme Dalešice a pak máme Štěchovice.
1: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Český rozhlas. Přišel čas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: A teď jsou to zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: První ze série čtyř schůzek odborníků z úřadu vlády s jejich šéfovou Tinde Bartovou se má uskutečnit dnes. Jde o zaměstnance úřadu, kteří se mají podle vládního záměru přesunout se svojí agendou na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Přesun agend je naplánovaný na 1. července. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Na sociálních sítích to ve středu uvedl historik Petr Blažek a Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. 130 historických aut vyrazí z Prahy do Bratislavy. Připomínají si tak slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. Festival Bonjour Budějovice začíná dnes v Českých Budějovicích. Galerii Ušelů zaplní vernisáž výstavy Inspirace z Francie a město tím otevře 30. ročník oblíbeného francouzsko-českého festivalu. Návštěvníci se můžou těšit na promítání filmů, literární večer nebo i ochutnávku vín. Festival potrvá do 26. června. Kabaret Hrzán v divadle Oskara Nedbala začne dnes v Táboře. Divadelní hra je inspirovaná životem slavného táborského rodáka Jiřího Hrzána a je součástí Open Air festivalu Jižního divadla Jižní sféra z 2026. Začátek je v 19 hodin. Dnes začíná fotbalové mistrovství světa. Pořádají ho Spojené státy, Mexiko a Kanada. První zápas odehraje tým Mexika proti mužstvu Jihoafrické republiky na stadionu a v hlavním městě Mexico City. A to od 21 hodin středoevropského času. Česká reprezentace se poprvé představí zítra od 4 hodin ráno. Utká se s Jižní Koreou v mexické Guadalajaře. Dnes bude převážně oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví i bouřky, večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 a 17, na horách mezi 9 a 12 stupni. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio je na nízké zátěži.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Velešín na Českokrumlovsku opravuje Budějovickou ulici. Úplná uzavírka platí až do konce roku. Objíždí se Krumlovskou ulicí. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je 8:30 a k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Jak už jste slyšeli v našich zprávách, výstavu obrazů a také soch inspirovanou Paříží, francouzské filmy a také tradiční francouzská jídla nabídne multikulturní festival Bonjour Budějovice. Dvoutýdenní akce oslaví dlouhodobé přátelství mezi Francií a Českou republikou. Ale podrobnosti přidáme za chvilku s naším hostem. Ze všeho nejdřív je tu Leona Machalková.

0: Festival Bonjour Budějovice nabídne ode dneška po dobu 2 týdnů přehlídku francouzské a také frankofonní kultury. Letošní už 30. ročník zve v Českých Budějovicích opět nejen na francouzskou gastronomii, ale také na literární večery a promítání filmů. Ale více o programu teď nám řekne Ivo Petrů z Francouzské aliance Jižní Čechy. Pane Petrů, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Ten festival zahájí výstava Inspirace z Paříže. Jaká díla na ní jsou nebo budou k vidění?
1: Ano, přesně tak. Náš festival, který, jak jste zmínil, vlastně už se koná po 30., který tady pořádáme s naším spolkem Francouzské aliance Jižní Čechy za podpory města České Budějovice, Jihočeského kraje a francouzského zastoupení v České republice, nabídne vlastně ode dneška, od 13. června do 26. června celou řadu akcí. Začínáme tedy vernisáží děl hned 3 autorů Inspirace z Francie. Ovšem jedná se o autory, kteří jsou místní rodáci, Mirek Konrád, Petr Šel a francouzský autor, který ovšem již po celou řádku žije v Českých Budějovicích, Denis Bart. Uvidíme vlastně díla různých stylů, to znamená malby, sochy, asambláže, protože autoři vlastně tu inspiraci čerpají z Francie různým způsobem a promítá se tedy do různého typu děl. Mirek Konrád, vlastně to jsou typicky malby, akvarely inspirované Francií. Denis Bart, to jsou zajímavé asambláže, kde používá materiály typu šupin, konec konců toho část výstavy se nazývá Černá šupina, a Petr Šel nabízí zejména sochy, které jsou vlastně, jsou to hliněné sochy vypalované za vysoké teploty, takže je možné si umístit i v exteriéru.
0: No, výstava zajímavá, určitě bude na 100% na co koukat, ale většinou, když se člověk dívá na nějaké to hezké umění, tak mu vyhládne dřív nebo později. A to už tady navazuje na oblíbený francouzský trh, který tady bude zítra, v pátek, na Piaristickém náměstí. Tak jaké specialita můžeme ochutnat?
1: Na francouzském trhu, který bude od rána od 9 hodin vlastně do 22 hodin na Piaristickém náměstí, je možné ochutnat celou řadu specialit francouzských u, řekněme, 10 stánků, ale nejenom vlastně gastronomických specialit, budou tam i další výrobky, které máme s Francií spojené nebo jsou Francií inspirované. Počínajte tím jídlem, samozřejmě nebudou chybět croissanty, bagety, francouzské pečivo, francouzské sýry, francouzské uzeniny. To je jasné, ale také francouzské cukrárenské výrobky typu oblíbených makronků, eklérků a tak podobně. Pochopitelně francouzské páčinky, tedy krep, ty vždy doprovází sídr, tedy mož, chcete, ale ten pravý bretonský. A jak jsem řekl, kromě z toho jídla budou k dispozici i další typy výrobků typu třeba kosmetických výrobků s levandulí, marsiska, mídla nebo dokonce hračky inspirované Francií.
0: Tak to jsme tady řekli pár slov o tom trhu, který bude zítra na Piaristickém náměstí v pátek, ale do života Francouzů můžeme nahlédnout také prostřednictvím filmů. Kam se na ně můžeme jít podívat, pane Petrů?
1: Určitě. Francouzská kinematografie je oblíbená a my samozřejmě nabízíme i touto cestou tedy možnost seznámení se s francouzskou tvorbou a francouzským životem, konkrétně ve spolupráci s kinem Kotva, respektive s letním Háječek, kde vlastně hned dnes, 11.6. od 9:30 v noci, doufejme, že nebude pršet, bude promítán velmi zajímavý film Barvy času, který nás vlastně vrátí do doby začátku francouzského impresionismu. Je to velmi zajímavý a zábavný film, který vřele doporučuji. A potom vlastně v kině Kotva 21. června bude probíhat celé pásmo filmů různých žánrů a různého stylu. Začne vlastně 16 hodin dětský film Malá Amélie, čili film, který bude animovaný a který nám dovolí nahlédnout do dětské duše. Následovat bude dokumentární film V Lurdech, který nás vlastně seznámí s historií známého poutního místa Lurdy, které je po Francii vlastně druhým nejnavštěvovanějším místem ve Francii vůbec. A následovat jako na závěr bude vlastně detektivka Soukromý život.
0: Pane Petru, mám na vás ještě jednu otázku. Kde najdeme nějaké souhrnné informace k festivalu Bonjour Budějovice?
1: Určitě. Veškeré informace jsou k nahlédnutí zejména na webových stránkách našeho spolku aliancefranchise.cz.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě minuta a půl, proto jsme se také spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží na službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V průměru je oblačnost v jižních Čechách, no oblačná, to zní hrozně. A na Šumavě se ojediněle vyskytují přehánky. Teplota se pohybuje mezi 7 a 12 stupni, zatím příliš nevzrostla. V Českých Budějovicích je skoro zataženo 12 stupňů, vane západní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1020,5 hektopaskalů, takže příliš se nemění. Na Churáňově je oblačno 7 stupňů a vítr jeho západní 4 metry za sekundu.
1: A přes den bude jak?
2: Po okraji tlakové výše nad západní Evropou k nám od severozápadu proudí chladný a vlhký vzduch. Čekáme většinou oblačnou oblohu a na většině území se objeví přehánky a nebo občasný déšť. Odpoledne místy i bouřky. Večer bude ubývat oblačnosti i srážek. Teplota vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 9 až 12. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu bude v bouřkách zesilovat a večer pak zeslábne. Bio bude na nízké zátěži.
1: A zítra v pátek budou přehánky?
2: V noci čekáme

0: Polojasno až skoro jasno a přehánky jen ojediněle, spíše na Šumavě. Kránu se ojediněle vytvoří mlhy, ale jenom na chvíli. A potom přes den bude převážně zataženo, protože už kránu začne od západu přibývat oblačnost. Od západu taky se postupně na většině území během zítřka vyskytne občasný déšť a večer těch srážek ještě přibyde. Ráno teplota klesne na 8 až 5 stupňů, přes den vystoupí na 12 až 15, na horách bude kolem 9. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a vyju zůstane na jedničce.
1: No a to už se dostáváme k víkendu. Co sobota, bude sušší?
0: Trošku ano. Zpočátku ještě bude zataženo s deštěm, ale už během rána od severozápadu bude oblačnost ubývat, takže během dne nás pak čeká převážně polojasné počasí a ty srážky budou ubývat postupně taky. Teplota ráno bude kolem 11, odpoledne kolem 20 stupňů a rozfouká se. Čerstvý západní až severozápadní vítr 4 až 8 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Později večer zeslábne.
1: A můžeme se ještě podívat na neděli?
0: Je to jak na houpačce. Zpočátku bude polojasno, ale už dopoledne od severu se zatáhne a co se týká srážek, ty budou už jenom ojedinělé. Teplota ráno bude kolem 9, odpoledne kolem 20 stupňů a mírný západní až severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu zase večer zeslábne.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Houbová. Díky za to a přeji hezké dny.
0: Vám taky. Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ivone Přenosilová a Boty proti lásce. Tato píseň doznívá 7 minut před 9 hodinou. To znamená, že za 7 minut nás čekají zprávy. Ty připravuje Gabriela Bláhová. Ale ještě předtím tu máme připravenou pozvánku na dnešního České dopoledne. Protože už ve studiu se mnou sedí Matěj Vodička. Matěj, vítě, dobré ráno.
1: Krásné ráno. Vzal jsem si boty, tak jsem přišel do studia.
0: Proti lásce?
1: No to nevím. To bych si úplně netroufnul tvrdit.
0: Co tam máme?
1: Je to opět hodně, já to vezmu po pořadě. Po 9. hodině si připomeneme píseckého výtvarníka Radka Pilaře díky reportáži Filipa Černého. Vydáme se za zvířaty s Jitkou Cibulovou Vokatou, konkrétně za housenkami. No a připomeneme si, když už jsem začal tím pískem, v Jihočeské vlastivědě si připomeneme Jitex. No a dnes začíná v zámoří mistrovství světa ve fotbale. I o tom bude řeč v našem vysílání krátce před 10. hodinou. Po 10. hodině i o tom bude řeč v našem vysílání krátce před 10. hodinou. Po 10. hodině konkrétně se vydáme za naším regionálním stopařem, pravidelné tipy pro volný čas, které taky přineseme našim posluchačům. Řekneme si něco o akci Příběhy našich sousedů v Táboře a taky se podíváme, jak postupuje příprava stavby D3 ve středních Čechách. No a po 11. hodině k nám do studia přijde tradičně dopolední host. Dnes jim bude ředitel klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák, se kterým si popovídáme a podrobně rozebereme nejnovější aktuality ohledně trhu práce v Jihočeském kraji.
0: Tak to říká Matěj Vodička, pozvánka veliká. Ticho nebude, to je jasné.
1: Nebude.
0: Můžeme se těšit krátce po 9. hodině. No, Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezký a klidný a pohodový den, pokud to jenom půjde. A pak se těším také ještě naslyšenou ve 12 hodin při písničkách pro radost.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Státy Evropské unie a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2. Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí s úpravami tří křižovatek na hlavním tahu v Plané na Tachovsku. Častější kontrola parkování monitorovacím autem by měla v Táboře zajistit lepší fungování parkovacího systému. Dnes bude oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne se místy objeví i bouřky. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti se musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Monitorovací auto bude v Táboře kontrolovat parkování častěji. Radní schválili rozšíření provozu ve všední dny a nově o víkendu. Cílem změny je zajistit spravedlivější fungování parkovacího systému a zabránit neoprávněnému parkování na místech pro rezidenty. Mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák k tomu řekl.
2: Rezidenti by tak měli mít větší jistotu, že parkovací místa určená pro ně nebudou obsazována vozidly bez oprávnění. Město zároveň očekává lepší dodržování pravidel parkování. Rozšířený provoz skenovacího vozidla začne fungovat od 1. července.
1: Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí s úpravami tří křižovatek na hlavním tahu 1/21 v Plané na Tachovsku. Silničáři do října zrekonstruují povrch víc než půlkilometrového úseku průtahu a upraví průsečné křižovatky. ČTK to řekl regionální mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek. Křížení budou osazena semafory. Jde o stavbu za 45 milionů z DPH. Úplné zprovoznění hlavního tahu je v plánu na druhou polovinu října. David Dušek jmenoval novou správní radu knihovny Václava Havla bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Český rozhlas. Dušek, který je předsedou správní rady, do ní včera jmenoval mimo jiné třeba hudebníka a bývalého ministra Michaela

0: Pavla Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem instituci v minulých týdnech opustilo několik zaměstnanců a rozpadla se i správní rada. Projekt opustila i sama spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Použití jména Václava Havla před týdnem předala nadaci Vize 97, která rozhodne o dalším možném projektu.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví i bouřky, večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio je na nízké zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Hluboká nad Vltavou opravuje Tyršovu ulici a její křižovatku s hlavní silnicí na Týn a České Budějovice. Úplná uzavírka bude trvat do poloviny července. Objíždějte přes blízký kruhový objezd a ulici nad parkovištěm. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V zprávách v 9 hodin začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem 11. června. Krásný čtvrtek vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Mimochodem na den přesně před 77 lety, milí posluchači, překonal Emil Zátopek na závodech v Ostravě světový rekord v běhu na 10 kilometrů. Já vám přeji, abyste měli dneska fajn den, nemusíte nutně trhat rekordy, stačí jen, když si ten dnešní den užijete přesně tak, jak máte rádi. No a když jsem začal tím sportem, dnes v Severní Americe začíná mistrovství světa ve fotbale a dnes v noci konkrétně hodně brzy nad ránem středoevropského času do turnaje vstoupí taky česká reprezentace, konkrétně zápasem s Jižní Koreou. My vám samém závěru této vysílací hodiny povíme, co všechno zvládne nový oficiální turnajový míč. Ve dnešního České vlastivědě Zdeněk Zajíček taky zmíní významnou regionální firmu zabývající se výrobou textilu, určitě mnohým z vás dobře známou. No a s Jitkou Cibulovou Vokatou se vydáme za zvířaty, konkrétně za housenkami. Ovšem hned na úvod bude řeč o výtvarném umění. Výtvarník Radek Pilař, písecký rodák, by se letos dožil 95 let. Věřte nebo ne, v jeho rodném městě si ho stále připomínají. A my si ho připomeneme taky v našem vysílání už za okamžik. Matěj Vodička ještě jednou přeje všem krásné jihočeské dopoledne.

0: Skupina Jelen pomyslně otevřela dnešního české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Projekt Ateliér Radka Pilaře není klasickou výstavou, ale kreativním prostředím, kde se lidé učí dívat se na svět očima umělce. Pro něhož byla fantazie základním životním principem. Těmito slovy zve na svém webu Písecká sladovna právě k návštěvě ateliéru, ve kterém si na své mohou přijít jak malé děti, tak náctiletí nebo i dospělí. Redaktor Filip Černý zašel za kurátorem Adamem Langrem, aby se ho zeptal, v čem může výtvarník Radek Pilař, autor známých večerníčků, inspirovat i dnes.
1: Nás fascinuje s kolegyní Silvou Kofroňovou, ale i s celým týmem sladovny vlastně ty polohy Radka Pilaře, které nejsou až tak příliš známé. To znamená jeho abstraktní tvorba, jeho animační tvorba, jeho video art a vlastně vůbec jeho fantazie a pohled na svět, který nám přijde, že byl opravdu fascinující. Ty velmi známé knihy a animované příběhy Rumcajze jsou samozřejmě také skvělé, ale myslím, že tam přibývají další tři polohy a myslím si, že k inspiraci rozhodně stojí to, jak on pohlížel na svět, jak hledal radost v obyčejných věcech, jak uměl udělat z obyčejné věci neobyčejnou a jak byl také výtvarně zdatný a jak experimentoval a vlastně objevoval různé věci. Takže tohle chceme představit dětem a to, jak vnímají oni ty animované filmy, které já třeba znám z mého dětství a mám je rád, to si nedovedu tvrdit, vlastně nevím.
2: Každopádně tedy vlastně jdete tady dál v cestě, kterou on vytyčil.
1: Je to tak a myslím si, že nejenom to je výtvarné, myslím, že opravdu ta fantazie a otevřenost k nějakým podnětům a experimentům je ten klíč. Myslím, že celá sladovna je vlastně ovlivněná Radkem Pilařem, to, jak byl hravý, jak měl hlavu otevřenou a jak rád experimentoval a my se vlastně snažíme teď k těm jeho nedožitým 95 letům a díky taky dcerám jeho, s kterými úzce spolupracujeme a moc za to děkujeme, tak vlastně otevíráme to téma, ale otevíráme ho hodně skrze ten ateliér, skrze tu tvorbu, skrze ten jeho pohled na svět a skrze tu fantazii. A myslím, že budeme objevovat možná až do jeho 100 let.
0: Ateliér Radka Pilaře v Písecké sladovně je otevřen vyjma pondělky po všechny dny v týdnu a to až do konce letošního roku. Tak neváhejte a navštivte ho.
3: Český rozhlas České Budějovice.

Krátce před čtvrt na jedenáct, před čtvrt na deset posloucháte Český rozhlas České Budějovice. To bych to ještě trošku přeskočil. Jako zelený autobus s televizní obrazovkou místo čelního skla, nebo jako list stromu. I takovou podobu mají některé larvy motýlů. Kde je najdeme a k jakým motýlým druhům patří ty nejzvláštnější housenky, tak to vše uslyšíte už za chvilku v rubrice Pojďte s námi za zvířaty. Teď ještě Tichá dohoda.

0: Stabilní trh práce s nízkou nezaměstnaností. Tuto pozici si dlouhodobě udržuje Jihočeský kraj. Firmy a zaměstnavatelé v regionu se však stále častěji potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Z druhé strany pak roste tlak na mzdy, benefity a flexibilitu pracovní doby. Co aktuálně podnikatelé, firmy a společnosti na Jihočech řeší a jaký se dá očekávat vývoj? Tyto a další otázky položíme řediteli klubu zaměstnavatelů Pavlu Hulákovi. Nalaďte si nás ve čtvrtek 11. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Pojďte s námi za zvířaty.
0: Housenka nebo taky larva je druhé vývojové stádium motýlů. No a právě v červnu na ně velmi často můžeme narazit v přírodě. Některé jsou velmi nenápadné s dokonalými mimikry, proto je snadno přehlédnete. Najdeme mezi nimi ale taky velmi pestrobarevné, nápadné až třeba strašidelné. Nejen z hledu housenek se v dnešní rubrice Pojďte s námi za zvířaty bude věnovat redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá a entomolog Martin Konvička.
2: Mezi ty strašidelné patří například housenka hranostajníka bukového, což je takový 4-5 cm veliký hnědý noční motýl, neúplně nápadný, ale jeho housenka, teda, která je taky hnědá, tak ta se tak jako snaží podobat pavoukovi, štírovi nebo kudlance, dlouhý nohy, jo, že byste vůbec neřekli, že to housenka je. A zrovna mezi tady těmi příbuznými toho hranostajníka najdeme hranostajníka vrbového. Dospělec je krásný, stříbřitě bílý, poměrně velký noční motýl opět, ale housenka, to je jeden z největších krasavců. Vypadá tak trošku jako zelený autobus, který má místo čelního skla obrazovku starého televizoru a na zadní části těla má takové dvě vidličky, kterým odlákává případného predátora, aby útočil na zadní, ale ne na přední stranu těla.
3: Larvy motýlů určitě hrají všemi barvami.
2: Některé ano, takový lišaj pryšcový, ta larva je černá, červená, bílá, skutečně pestře barevná, ale tam se musí nechat, že i dospělec je pestře barevný a bude to souviset s tím, že ta larva žije na pryšci, který sám o sobě je nepříliš chutný pro býložravce a ta housenka si z toho pryšce vytahuje obranné látky, takže ona se nesnaží skrývat, ona naopak dává najevo, podívej se na mě, jsem tady a jsem tak barevná, že si na mě netroufneš.
3: Kde žijí?
2: Žijou někde ve vegetaci, ale to ukrývání dělají nejrůznějším způsobem. Někteří mají noční aktivitu, někteří skutečně vypadají jako ten substrát, na kterém žijí. Některé se schovávají do takových ruliček z listí, které si dokonce můžou sami vytvořit. Máme dokonce housenky, které žijí v půdě, v hlíně a ožírají tam kořeny. To jsou housenky mnoha můrovitých. A máme i housenky, které žijou ve dřevě a vrtají tam dřevopleně. To jsou takový skoro kusy uzenin, které nacházíme někdy takhle v srpnu, září, to znamená ne teď, když opouštějí staré jabloně a hrušně a přecházejí přes silnice se někam zakuklit.
3: Některé larvy jsou poměrně chlupaté a některé úplně holé. Souvisí to také s tím, kde žijí?
2: Určitě. Ta chlupatost je často obranou, protože právě má odradit predátora, ptáka a podobně od konzumace. Jsou dokonce chlupaté housenky, které jsou alergenní, nejlíp přímo dráždivé pro člověka. Jo? A nejen pro člověka, ale i pro kohokoliv jiného. Například bourovci, bourovčíci, jo? Ti jsou takovýhle. No ale jinak ta chlupatost nás tak nějak jako upozorňuje, že ta housenka žije v zásadě nápadně, jo? Jenom si vybavme housenky baboček, jako je paví oko nebo kopřivová, to jsou takové ty chuchvalce černých housenek na kopřivách. A ta housenka teda žije poměrně nápadně a snaží se svého predátora odradit tím, jak vypadá a jak je v zásadě nechutná. Kdežto ty skrytě žijící někde ve vegetaci ty chlupaté nebývají.
3: Jaké zvláštní útvary mají housenky na svém těle? Chlupy jsou obyčejné, ale některé ty útvary jsou opravdu zvláštní.
2: Tak můžeme tam mít různé ostny, výrůstky, výběžky, které zase buď mají nějakým způsobem navést predátora, nebo ho naopak odradit. Velmi často taky na konci těla míváme nějaké výrůstky, které mají jednak připomínat tykadlo, jo, protože aby ten predátor útočil na zadeček a nikoliv na hlavu. A jednak mohou vylučovat nějaké odporné odpudivé látky. Známí jsou tím třeba otakárci, když podraždíte housenku otakárka, tak vytáhne takové paličky, které vylučují poměrně páchnoucí tekutinu.
3: Jak dlouho trvá fáze larvy?
2: To záleží, které fázi přezimujete, jo? Protože ta přezimovací fáze trvá nejdéle a motýlí a můry umí přezimovat víceméně v každé fázi, ale je to druhově daný. Jo? Někteří to mají jako vajíčko, někteří jako housenka, někteří jako kukla. No ale pokud tam ta přezimovací fáze není a pokud se z vajíčka prostě, například je to druhá generace toho roku, jo? No tak to umí být docela rychle, ten vývoj umí proběhnout za 3-4 týdny celý.
3: Kolika motýlům se podaří, že projde všemi fázemi, tedy i tou larvou až do dospělce?
2: No, tak tady ta šalomounská odpověď by byla, že jedné na jednoho jedince, pokud je populace stabilní. Jo, protože z jednoho dospělce sice naklade stovky vajíček, ale jako pokud ta populace neroste a neklesá, tak to bude z jednoho dospělce jeden dospělec. Ale populace nám rostou a klesají neustále, takže to se takhle říct nedá.
3: Co je všechno může ohrozit?
2: V reálné přírodě úplně cokoliv, ale máme predátory a parazity vajíček, máme predátory a parazity larev, i kukel, jo, takže vlastně po každém tom životním stádiu někdo jde. A kdo po nich jde? No, ledac kdo, že jo? Ptáci, tam je to známý, že jo? Drobní savci typu rejsku, hlodavců, šelmiček. Samozřejmě specializovaní parazitičtí blanokřídlí, tak lumci, lumčíci, vosy. Prostě není jednoduché být motýlem. Obecně není jednoduché být bíložravcem, protože je tady spousta masožravců, kteří chtějí bíložravce sežrat.
3: Pokud bychom chtěli ty krásné nebo zvláštní larvy vidět, kam bychom měli upřít ten svůj zrak právě v těchto dnech?
2: Zajímavé je třeba sklepávat keře a stromy. To se dělá tak, že vezmete nástroj, může to být deštník nebo nějaký podobný nástroj, a do větve stromu, třeba dubu, nějakého keře, bouchnete, zatřepete s ním a koukáte se, co vám z toho spadne. Jsou taky kolegové, kteří smíkají, to je taková ta metoda, že chodíte se síčkou po nějakém travním porostu a naslepo, jo, popisujete osmičky po tom porostu a podíváte se, co tam je, ono tam skoro vždycky něco bude. Prostě musíte hledat.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho.

Tolik krátký výlet do Itálie, ale my se krátce před 9:30 vracíme zpátky na jih Čech, protože posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V dnešní jihočeské vlastivědě si připomeneme písecký pletařský kombinát Jitex, kde před revolucí už od 60. let kromě českých zaměstnanců pracovali i cizinky, přesněji cizinci. A protože se některá cizí jména neuměli Češi vyslovit, přejmenovali si je po svém. Dnešní díl jihočeské vlastivědy připravil archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechnout si ho můžete už za okamžik.

0: V jihočeské vlastivědě si připomeneme Sluníčko, Mílu a Táňu a nep vietnamské pracovnice Vitexu. Písecký pletařský kombinát Vitex se od svého založení v roce 1949 stal významnou značkou nejen na domácím trhu, ale jeho výrobky se postupem času dokázaly prosadit i v zahraničí. Až do sametové revoluce zaměstnával podnik kromě místních obyvatel příležitostně také skupiny zahraničních pracovníků. Mezi nimiž měli od 60. let největší zastoupení ti z Vietnamu. V prvních skupinách vietnamských pracovníků se nacházeli jak muži, tak ženy. Od roku 1975, kdy skončila válka ve Vietnamu, jezdili do Vitexu pracovat výhradně ženy. Zpravidla se jednalo o 20členné skupiny, které doplňovaly stavy na přádelně a stávkárně. Pracovnice z Vietnamu si poprvé v životě mohly sáhnout na sníh a poznali, jak štípe mráz. Přes počáteční problémy od dorozumívání se až po adaptaci na nové prostředí si je místní pro jejich pracovitost a skromnost oblíbili a nezřídka mezi nimi vznikla silná přátelství. Některé z nich si nechali říkat českými jmény a přezdívkami, což ocenili zejména jejich české kolegyně, kterým dělalo problém zapamatovat si a vyslovovat jejich skutečná jména. Jedné vietnamské dívce se tak od jistého okamžiku začalo říkat Mísenka. Jiná, která pracovala na přádelně a s pomocí českých kolegyň se naučila zpívat písničku Šli panenky silnicí, dostala přezdívku Sluníčko. Další vietnamské pracovnice si pak zvolili jména jako Míla, Táňa, Jiřina či Stella.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Jihočeské dopoledne posloucháte přesně v 9 hodin a 38 minut. My se teď na chvilku, na okamžik vydáme k sousedům do Středočeského kraje, ale kvůli tématu, které nás v Jihočeském kraji určitě velmi zajímá. Protože pyrotechnici začali prozkoumávat 58 kilometrů dlouhý úsek plánované středočeské dálnice D3. V místě bylo za druhé světové války cvičiště vojsk SS a pro srovnání jeho rozloha byla jen o něco menší než dnešní území Prahy. Podrobnosti přidáme v reportáži už za chvíli.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: To byl Michal Tučný a my se v jeho českém dopoledni posouváme směrem k tématu, které jsme avizovali před chvílí. Kvůli plánované stavbě dálnice D3 ve Středočeském kraji je třeba udělat pyrotechnický průzkum. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a jeho českým krajem za 2 roky.
1: Jsme na poli, kousek od nás je obec Minartice. Vy máte v ruce detektor kovů.
2: Ano, tady zjišťujeme zejména, jestli tady není munice.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata. Zjišťujeme, že pod námi něco je.
2: Když takhle tu zem odkryjeme, tak v tomhle konkrétním případě jsme zjistili, že se jedná o součástku ze zemědělského stroje.
1: Co se dá tady očekávat?
2: Tak jsme v bývalém prostoru vojsk SS, kde bylo několik dělostřeleckých škol, takže primárně tady můžeme najít dělostřeleckou munici.
1: Přešli jsme přímo na pole, kolem nás jede další pán, který táhne za sebou takový vozík.
2: To je magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho

0: Českého rozhlasu je i nahrávka, která připomíná začátek květnového povstání v Praze. Rozhlas ní také žádá o zastavení německých vojáků jedoucích do Prahy právě z výcvikové plochy. Její rozloha byla asi 450 km čtverečních, šlo o největší cvičiště SS v Evropě. Pro srovnání, současná rozloha Prahy je 496 km čtverečních, tedy jen o něco málo víc.
1: Od Horana Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
0: Ředitelství silnic a dálnic nechá udělat pyrotechnický průzkum na celé trase středočeské dálnice D3. Vyjde to na asi 125 milionů korun. Když chce ŘSD silnici začít stavět, připomíná jeho mluvčí Jan Riedl.
2: Celá středočeská D3, což znamená nějakých těch 57 kilometrů, chceme je stavět všechny najednou, chceme začít v roce 28 nebo v roce 29. V tuhle chvíli už velmi intenzivně vykupujeme pozemky.
0: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jak už jsme v našem vysílání dnes avizovali, tak právě dnes začíná v Severní Americe mistrovství světa ve fotbale. Fanoušci se těší na největší hvězdy, pozornost ale budí i zdánlivé detaily. Třeba nový oficiální míč. Ten totiž vůbec poprvé využije čip z prvky umělé inteligence. No a právě ta nová technologie otvírá debatu o tom, jak moc může změnit podobu nejpopulárnější sportu na světě. Ve studiu je teď už se mnou editor naší stanice Jan Kopřiva, který přidá podrobnosti. Honzo, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak na jaké novinky týkající se míče?

0: Že se můžou hráči na světovém šampionátu těšit.
1: Tak ten nový míč se jmenuje Trionda. Název odkazuje na to, že turnaj poprvé v historii společně pořádají tři země, jsou to Spojené státy, Kanada a Mexiko. A tomu odpovídá i design toho míče. Na povrchu jsou barevné vlny a symboly všech tří pořadatelů. Na první pohled ale určitě zaujme hlavně ta technologie. Uvnitř míče je totiž nový senzor, který se bude muset před zápasem bezdrátově nabíjet ve speciální stanici. Podle FIFA jde o jeden z největších technologických posunů v posledních letech.
0: Ano, tak přesně tohle opravdu zaujme. Co ten čip vlastně umí a jak může ovlivnit samotnou hru?
1: No, umí toho docela dost. Ten senzor průběžně sleduje polohu míče, jeho rotaci i rychlost letu a oproti předchozí generaci je mnohem lehčí a mnohem přesnější, takže dokáže zaznamenat až 500 pohybů za sekundu. Je neuvěřitelné.
0: To opravdu.
1: Právě tato data mají pomáhat videorozhodčím a FIFA očekává rychlejší a přesnější posuzování offsideů, sporných gólů anebo hry rukou. Ve spojení s kamerami na stadionu navíc ten systém prý dokáže vytvořit trojrozměrný model hráče v okamžiku, kdy přišel do kontaktu s tím míčem.
0: Je opravdu neskutečné, co dokážou moderní technologie. Uvidíme, jestli to třeba právě těm offsideům konkrétně pomůže. Ale každopádně, fotbal tedy bude závislý na nabité baterii? Je to tak?
1: Tak úplně ne. Rozhodčí budou před utkáním samozřejmě kontrolovat stav baterie, aby tam nedali míč s vybitým čipem. Jo, stejně jako kontrolují ostatní vybavení. To nabíjení prý trvá zhruba hodinu a půl a výrobce uvádí, že ten míč, respektive ten čip, vydrží nabitý kolem 6 hodin.
0: To by mělo na jeden zápas stačit. A kdyby se čip přeci jenom vybil, tak co potom?
1: No a pak se bude samozřejmě hrát dál. Fotbal kvůli tomu zaplať pánbu určitě neskončí, jen nebudou k dispozici data pro ty digitální analýzy. Ale vzhledem k deklarované výdrži by k tomu mělo opravdu docházet pouze ve zcela výjimečných případech.
0: Jak často se vlastně míče pro mistrovství světa mění?
1: Každý šampionát má svůj vlastní model už od roku 1970 a všechny ty míče vyrábí jedna firma, je to Adidas. Za zásadní změnu se dodnes považuje přechod od kožených míčů k těm syntetickým materiálům, to bylo v roce 1986. Míče pak nenasakovaly vodu a byly bezpečnější při hlavičkování. Ale je pravda, že ne všechny novinky slavily úspěch. Asi nejvíc kritiky schytal model Jabulani z mistrovství světa v Jihoafrické republice v roce 2010. Hráči si tehdy stěžovali, že jeho let je nepředvídatelný a míč se chová spíš jako nafukovací plážový balón, než jako profesionální fotbalový míč.
0: No tak uvidíme, jak se bude chovat ten nový míč na tomto světovém šampionátu. Ještě jednou připomínám, že česká reprezentace do turnaje vstoupí zítra brzy nad ránem středoevropského času prvním utkáním s Jihokorejskou republikou. Fotbalový míč může být velká věda, přesvědčil nás o tom editor naší stanice Jan Kopřiva. Honzo, díky moc, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Za 9 minut budou zprávy, tedy v 10 hodin, které už pro vás chystá naše kolegyně. Teď si ještě poslechnete pár písniček. Přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví?
1: Na bezmála 5 uzavírek se musí přes léto připravit řidiči na jihu Čech. Omezení se týkají například silnic 1/4 na Prachaticku, 1/20 na Blatensku, dále taky průtahu Českými Budějovicemi nebo hraničního úseku dálnice D3 u Dolního Dvořiště. Celkem jde o stavební práce za více než 500 000 000 korun, které po cestě napříč Jihočeským krajem nejvíc pocítíte. Podrobně to rozebereme v pořadu O čem se mluví. Nalaďte si nás ve čtvrtek 11. června v tradiční čas, tedy zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Chladnější a deštivé počasí bude pokračovat. Podle meteorologů se oteplí o víkendu. Horská služba na Šumavě se připravuje na letní sezonu. Týdně má desítky zásahů. Benefiční akce v Táboře má pomoc s rekonstrukcí poutního místa Klokoty. Dnes bude převážně oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví i bouřky. Teploty do 17 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré dopoledne. O víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Dál ale bude zataženo a pršet, výjimečně dorazí i bouřky. Dnes i zítra se budou nejvyšší denní teploty v Čechách pohybovat kolem 16 stupňů, na Moravě se můžou dostat až na 20. Horská služba na Šumavě se připravuje na letní sezonu. Záchranáři kontrolují techniku, doplňují sklady a trénují zásahy v náročném horském prostředí. Součástí výcviku jsou i modelové situace pro mimořádné události, jako je například evakuace lidí z lanovky, vysvětluje člen horské služby Václav Kouba.
3: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky.
4: Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít.
2: Benefiční večer v Táboře dnes podpoří rekonstrukci poutního místa Klokoty. Charita Tábor spojila místní umělce, tvůrce i firmy, které představí svou tvorbu v Křižíkově elektrárně. Návštěvníci můžou přispět darem nebo se zapojit do dražby, vysvětluje ředitelka táborské charity Radka Horažďovská.
5: Během toho večera bude možné přispět jak do připravených kasiček, které budeme mít přímo na té akci, dále zapojit se do dražby darů od našich partnerů a podporovatelů. V případě, že by se někdo nemohl účastnit osobně, tak může přispět kdykoliv prostřednictvím veřejné sbírky na portálu darujme.cz.
2: Přehlídka místních tvůrců začíná v Křižíkově elektrárně dnes v 17 hodin. Ruský noční dronový útok v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny zabil ženu a zranil dvě děti. Poničil i tamní plynárenskou infrastrukturu. Dnes o tom informoval portál Ukrajinská pravda. Ruské okupační úřady ohlásily, že ukrajinské údery v Chersonské oblasti a na Krymu poničily mosty. Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvažujev oznámil, že na čerpacích stanicích ve městě dnes nebudou k dostání žádné pohonné hmoty. Sport. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky. V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán-Španělsko. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií.
0: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Čech převážně oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví i bouřky, večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio je na nízké zátěži.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na dálnici D3 na 150. kilometru u Plavnice ve směru Velešín České Budějovice leží na vozovce kovová trubka. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Deset hodin a čtyři minuty, stále je s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je čtvrtek, 11. června a Matěj Vodička vám od mikrofonu ještě jednou přeje krásný den. Věřte nebo ne, nad Českými Budějovicemi se rozsvítilo slunce po těch posledních deštivých hodinách a dnech. Je to docela vzpruha. Jak ale opakuji pořád dokola, ať svítí slunce, prší, mrzne nebo fouká vítr. Naše stanice je tu s vámi pořád a za každého počasí. A co konkrétně nabídneme v nadcházející vysílací hodině? Chybět nebudou tradiční babské rady. Dnes vám v nich poradíme, jak se dobře vyspat. V Havlíčkově Brodě našli nový domov vlaštovky. I o tom si povíme víc v reportáži od kolegů z Vysočiny. No a zhruba kolem 10:30 se vydáme do Tábora, kde dnes tamní studenti představí 5 neobyčejných lidských příběhů v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Chybět samozřejmě nebudou ani tipy pro volný čas, krátce po 10:45. Ovšem už za chvíli se vypravíme do vesnice Radonice na Českobudějovicku. V tamním trvalkovém zahradnictví Herba Gráta se připravují na víkend otevřených zahrad. Je tam i náš regionální stopař, spojíme se s ním už za okamžik, hned po tom, co si popovídáme s Petrem Novákem. Příjemný poslech a krásné dopoledne ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Právě náš regionální stopař Petr Kubát teď bude povídat v našem vysílání, protože jsme s ním ve spojení. On je dnes v Radonicích na Českobudějovicku. Petře, zdravím a rovnou se zeptám, co tam zjišťuješ?
2: Dobré dopoledne, ahoj Matěji. Tak v téhle malé vesničce mezi Ševětínem a Dolním Bukovskem sídlí hned kousek od návsi přírodní zahrada Herba Gráta, která od zítřka do neděle opět po měsíci otevře své brány zájemcům. Připojuje se totiž k nadcházejícímu víkendu otevřených zahrad. Ale na rozdíl od většiny jiných zahrad tady budou mít otevřeno už od zítřka až do neděle od 9:30 vždy do 6 hodin večer. A vždycky dvakrát denně po všechny 3 dny jsou tady komentované prohlídky, jak mi říká majitel zahradnictví Jan Nussbauer.
3: Komentované prohlídky máme vždy v 10 a ve 14 hodin a zájemci nebo návštěvníci si samozřejmě mohou vybrat a koupit trvalky z našeho širokého sortimentu. Spoustu rad a nebo námětů nebo doporučení dávám právě při těch komentovaných prohlídkách. Tam se mohou vlastně lidé ptát na konkrétní dotazy z oblasti přírodních zahrad, z oblasti trvalek.
2: No a já doplním, že tady v Radonicích je trvalkové zahradnictví na ploše zhruba 1 hektaru. Množí tady a prodávají trvalky, okrasné trávy, kapradiny a okrajově taky růže a keře. Je tu celkem asi 1500 druhů trvalek. Dodávají hlavně do velkoobchodů, městům a obcím, ale právě milovníci zahrad si sem vždycky jednou za měsíc o víkendu mohou přijet nakoupit a načerpat inspiraci. Je tady taky hřiště pro děti, pro rodiče zase kavárna, ta přírodní zahrada zároveň poskytuje život hmyzu, ptákům nebo netopírům. Základ zahrady tvoří staré ovocné stromy a je tu taky oranžerie nebo jezírko, které poskytuje útočiště některým vzácným druhům živočichů, jako jsou třeba čolci nebo skokani.
1: Petře, už jsme naznačili, že je před námi víkend otevřených zahrad, tak kam by si posluchače na jihu Čech pozval?
2: Těch akcí je opravdu hodně, tak já vyberu jenom 3 nejzajímavější, nebo které já osobně bych si nenechal ujít. Je to třeba historická Kraferova zahrada, krásné místo přímo v centru Jindřichova Hradce, která pořádá v sobotu komentované prohlídky a otevřeno je tam v sobotu i v neděli vždycky od 10 do 18 hodin. Budou tam taky přednášky a autorská čtení a taky tam chystají výstavu fotografií s názvem Tajemství Landfrasovy zahrady. V horní strop na Českobudějovicku zase otevře své brány permakulturní zahrada s názvem Herbarium Šejby, kde pěstují byliny k produkci bylinných čajů, koření, tinktur a balzámů. No a do třetice bych pozval třeba do ptačí zahrady do Strunkovic nad Blanicí na Prachaticku. Přehled všech těch akcí, které se v rámci víkendu otevřených zahrad odehrají, najdete na webu weekendotevřenýchzahrad.cz.
1: Hezký výběr. Z Radonic na Českobudějovicku se nám do vysílání přihlásil náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky za to. Naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař.
1: Teď je 10 hodin a 11 minut, stále je s vámi jeho České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli nás ve vysílání čekají tipy pro volný čas, tak si na to počkejte.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: V pravidelný čas, tedy krátce po čtvrt na 11 dopoledne, jsou v našem vysílání na řadě tradičně tipy pro volný čas. Čtvrtek v jižních Čechách nabídne několik příjemných zastavení pro ty, kteří po práci nebo po škole nechtějí zamířit rovnou domů. Tak jdeme na to. V Českých Budějovicích začne v 5 hodin odpoledne festival Bonjour České Budějovice. Galerii Ušelů zaplní vernisáž výstavy Inspirace z Francie a město tím otevře další ročník oblíbeného francouzsko-českého festivalu. Pokud máte rádi kulturu s lehkou vůní kaváren, galerií a letních večerů, tak právě tady najdete dobrý začátek. V 17 hodin pokračuje ve vodáckém centru České Vrbné u Českých Budějovic jeho česká část mezinárodního festivalu Tanec Praha. Soubor Holektiv přiveze představení Pradleny, které spojuje divadlo, pohyb a nový cirkus. No a protože se bude hrát pod širým nebem u vody, přidá se k umění i příjemná atmosféra začínajícího léta. Veselý nad Lužnicí zve od 18 hodin do parku u kulturního domu na vernisáž projektu Umění ve městě. Letošní ročník nese téma znovu napojení a nabídne setkání s autory i koncert folkrockového dua Volkers. Sochy pak zůstanou ve veřejném prostoru až do září. Jedna z nich, sousoší pocit svobody od Michala Trpáka, se vznese nad řeku Lužnici a už její název napovídá, že může být hezkým důvodem k zastavení v současném uspěchaném světě. V Táboře začne v 19 hodin kabaret Hrzán v divadle Oskara Nedbala. Divadelní podsta herci Jiřímu Hrzánovi nabídne humor, energii i trochu nostalgie. No a kdo dává přednost historickým kulisám, tak ten může zamířit do Jindřichova Hradce. Ve 21 hodin tam v minorickém klášteře zazní loutna česká. Barokní hudba a starobylé prostředí vytvoří kombinaci, která k červnovému večeru sedí téměř dokonale. Tak si to užijte, ať už vyrazíte kamkoliv, milí posluchači. To byly tipy pro volný čas, teď je 10 hodin a 18 minut. Jeho české dopoledne Českého rozhlasu pokračuje dál.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Haló, já nic nevidím.
2: Správně, vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
1: To je tak jiné, zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
2: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Přesně za 4 minuty bude 10:30. Studenti z tábora Achínova několik měsíců natáčeli vzpomínky pamětníků a pátrali v archivech. Dnes odpoledne představí veřejnosti 5 příběhů lidí, kteří byli svědky důležitých událostí 20. století. No a my podrobnosti o tom přidáme už za chvíli, hned po písničce Františka Nedvěda.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Každý člověk má svůj příběh a některé by rozhodně neměly upadnout v zapomnění. Právě z toho důvodu vznikl vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum, do kterého se zapojili taky žáci a studenti z tábora Achínova. No a výsledky několika měsíční práce s pamětníky představí dnes od 17 hodin v kinosále Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře. Já už teď po našich rozhlasových linkách zdravím koordinátorku projektu Paměti národa Jižní Čechy, paní Kateřinu Skučkovou. Přeji dobré dopoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím projektem neziskové organizace Post Bellum. Můžete ho, Kateřino, posluchačům krátce představit?
1: Ano, tak jedná se o projekt pro děti 8. a 9. tříd nebo ekvivalentů víceletých gymnázií a žáci pod vedením svých učitelů sestaví 2- až 5členné týmy, najdou ve svém okolí zajímavého pamětníka, natočí jeho celoživotní vyprávění a připraví reportáž. A letos si všechny týmy vybrali rozhlasovou reportáž, kterou připravili v Českém rozhlase v Českých Budějovicích.
0: Ano, víme to, protože jsme tady jako pracovníci mladé studenty potkávali a potkáváme. Konkrétně ale prosím povězte, jak bude vypadat ten dnešní program v Táboře.
1: Tak nejprve uslyšíme zmíněné reportáže a pak mají děti ještě 3 minuty, kde libovolnou formou více přiblíží život svého pamětníka. A letos si všechny týmy zvolili jako formu své prezentace divadlo, kde zahrají scénky motivované pamětnickými příběhy. Takže uvidíme, mohu prozradit třeba lyžařské závody nebo soudní proces z 50. let.
0: My jsme zmínili, že těch příběhů bude 5. Já samozřejmě vím, že je velmi těžké vybrat nějaké konkrétní, ale možná se zeptám na vaši osobní preferenci, které vzpomínky zachycené studenty vás osobně nejvíce zaujaly.
1: No samozřejmě, jak jste zmínil, všechny ty příběhy jsou zajímavé, ale kdybych měla tedy zmínit některé, tak to budou ty netradiční z letoška, třeba vzpomínky bývalého reprezentanta v klasickém lyžování Stanislava Henicha a nebo vyprávění válečného veterána z Kosova a Afghánistánu.
0: Co podle vás přináší to setkávání mladé generace s pamětníky? Lépe řečeno možná, co přináší té mladé generaci, ale co přináší i těm starším lidem?
1: No tak kromě toho, že se děti od pamětníků dozví o naší historii to, co nenajdou v učebnicích, tak je krásné sledovat ten mezigenerační kontakt, protože ne všechny děti mají štěstí, že vyrůstají v blízkosti svých prarodičů nebo praprarodičů. A naopak je hodně starých lidí, kteří vůbec nepřijdou do styku s těmi mladými. No a někdy pak mají o sobě navzájem zkreslené představy. No a díky tomu, že během projektu spolu stráví několik hodin, tak je to vzájemně obohatí.
0: Budou si moct lidé ty příběhy poslechnout nebo přečíst i po té dnešní slavnostní prezentaci?
1: Ano, všechny výstupy už jsou nyní uloženy na stránkách www.příběhynašichsousedů.cz.
0: A co byste vzkázala posluchačům, kteří mají ve svém okolí člověka se zajímavým životním osudem? Jak mohou přispět třeba k tomu, aby se právě na ten jeho příběh nezapomnělo?
1: No já myslím, že je důležité takového člověka podpořit v tom, aby se nebál ten svůj příběh předat dál. No a budeme rádi, když se na nás obrátí a kontakty najdete na stránkách Post Bellum nebo případně na, právě na těch příběhů našich sousedů.
0: Mm-hmm. A na závěr ještě prosím připomeňte, kdy a kde se ta dnešní slavnostní prezentace projektu Paměti národa Příběhy našich sousedů uskuteční a zda je třeba otevřená i pro širší veřejnost.
1: Tak koná se dnes v 17 hodin v kinosále Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře. A ano, prezentace je otevřená i pro veřejnost, takže jsou všichni vítáni.
0: Příběhy našich sousedů se představí dnes v Táboře. My jsme si teď o tom v našem vysílání povídali s koordinátorkou projektu Paměti národa Jižní Čechy Kateřinou Skučkovou. Kateřino, díky moc za váš čas a ať se ta dnešní prezentace vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho

6 minut po půl jedenácté stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Stará zemědělská usedlost, kde hnízdily vlaštovky, musela v Havlíčkově Brodě ustoupit rodinné výstavbě. Nakonec jsou to ale právě stěhovaví ptáci, které developer ubytoval jako první. Jako náhradu jim postavil speciální domek. Víc se dozvíte za chvíli v reportáži.

0: Okno mé lásky, píseň skupiny Olympic, která právě teď doznívá ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Díky plánované bytové výstavbě se v Havlíčkově Brodě dočkali zbrusu nového ubytování i vlaštovky. Původně totiž tažní ptáci sídlili ve staré hospodářské budově, kterou developer nechal zbourat. A dřív, než se pustil do nové výstavby, postavil opeřencům jejich vlastní hnízdiště. Ochráncům přírody už se do něj podařilo nalákat první pár vlaštovek a s pomocí uměle vytvořené kaluže a bláta zvládli ptáci postavit i hnízdo, kde už sedí na první snůžce.
1: Vypadá, že možná bude Anička venku. Vlastně to je hnízdečko, radši nepůjdeme blíž, takhle. Vidíte, že tam kouká hlava vlaštovky.
2: Zatímco samec venku schání potravu, samice vlaštovky sedí na hnízdě v nově postaveném příbytku. Jak mi teď ukazuje krajský ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč. Speciálně postavenou budovu právě pro tento druh ptactva objevil první pár asi 3 týdny zpátky.
1: Oni dlouhodobě využívají ta hnízdiště, takže se vrací, když přiletí z Afriky, tak letí na to hnízdiště, které znají. A vlastně objevení nového místa ke hnízdění je vždycky dlouhodobá záležitost. Takže i tady to nebylo úplně snadné, ty vlaštovky sem přemluvit, ale vlastně my jsme tady od vlastně doby příletu vlaštovek od začátku dubna jsme tady pouštěli vlaštovčí zpěv, aby právě to vlaštovky upoutalo.
2: První vlaštovka se na umělý zpěv nechala zlákat asi v polovině května a o pár dní později si přivedla i partnerku. Ochránci přírody u domku vytvořili také kaluš, aby měli ptáci kde brát bláto na stavbu hnízda. Doposud vlaštovky hnízdily v zemědělské usedlosti nedaleko odsud.
1: Byla vybudovaná jako kompenzace za hospodářství.

0: Mělská usedlost teď budou rodinné domy. S podobnou náhradou bydlení pro ptáky se ale developer Adam Hlaváč setkal poprvé.
1: Popravdě, setkali jsme se s tím tam v daleko menší míře. To bylo na přístavbě, řekněme, půdní ve stavby, takže tam jsme dělali nějaká opatření, ale jako takovýhle projekt jsme nikdy nedělali. Je to úplně poprvé, co jsme se s tím setkali.
0: Vysvětluje Adam Hlaváč, že výstavba vlaštovčího domku na městském pozemku zabrala dělníkům zhruba měsíc s tím, že přitom použili materiály z původní zbourané zemědělské usedlosti. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České

Trezor Karla Gotta v 10 hodin a 46 minut jsme si poslechli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máte občas problémy s usínáním, tak naše babské rady vám už za chvíli doporučí pár pomocníků pro lepší spánek. Mimo jiné třeba knihy, bylinkový čaj či jedlou sodu, tak si na to počkejte.

0: Pražské rady.
1: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Konkrétně to dnešního české dopoledne s datem 11. června zdaleka ještě není u konce, za chvíli bude 11 hodin a to přijde čas na zprávy, které už připravuje Gabriela Mláhová. No a po nich k nám do studia přijde náš dnešní dopolední host, ředitel klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák. Popovídáme si s ním třeba o tom, co aktuálně trápí zaměstnavatele na jihu Čech, jaký personál nejčastěji schání, popovídáme si i o aktuální nezaměstnanosti v regionu. Tak pokud vás tohle téma zajímá, zůstaňte s námi. Příjemný poslech ještě jednou a krásné dopoledne, to vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Celníci zajistili 38 kilogramů nelegální slonoviny. Speciální aplikace má u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku přilákat turisty na míň známá místa. Uprchlíků a vysídlených bylo podle OSN loni nejmíň za posledních 10 let. Na jihu Čechy většinou oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové dopoledne. Celníci z Královéhradecka zajistili 38 kilogramů umělecky vyřezávaných artefaktů ze slonoviny. Dva kly a 10 různě zpracovaných výrobků se pachatel snažil prodat za 1,5 milionu korun. Muž dovážel slonovinu do Česka už v průběhu 90. let, kdy legálně pracoval v Africe. V tiskové zprávě to dnes uvedlo generální ředitelství cel. V současné době je vedeno řízení o propadnutí věcí státu. Okresní státní zástupce rozhodl o peněžitém trestu pro viníka. Na případu spolupracovala s celní správou Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a taky Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Podle odborníků si výroba suvenýrů vyžádala usmrcení nejmíň 10 chráněných slonů afrických. Nové výletní trasy u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku mají ulevit přetíženým turistickým místům v okolí. Vedení města společně s tvůrci projektu EPU chce návštěvníkům nabídnout alternativu populárních cílů v okolí. Zároveň je speciální mobilní aplikace seznámí s okolní přírodou.
2: Uživatele notifikujeme, jaké druhy tam může potkat, takže ta aplikace má vzdělávat o přírodě. Obecně se snažíme vytvářet trasy na méně známá, ale krásná místa, často předhůří Šumavy, kam téměř nikdo nechodí.
3: Vysvětluje autor tras z projektu EPU Marek Mejstřík. Podle vedoucího odboru kultury Vyššího Brodu Michala Rolčíka mají trasy ulevit třeba hojně navštěvované přírodní rezervaci Čertova stěna.
4: Jsou to tisíce lidí ročně, kteří se tam zastaví. Je to dáno tou polohou u té hlavní silnice. My se snažíme ty lidi rozprostřít tady v tom regionu, aby nejezdili jen na jedno místo.
3: Podle Marka Mejstříka ještě letos vzniknou v okolí města desítky nových tras. Z Vyššího Brodu Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí s úpravami tří křižovatek na hlavním tahu 1/21 v Plané na Tachovsku. Silničáři do října zrekonstruují povrch víc než půlkilometrového úseku průtahu a upraví průsečné křižovatky. ČTK to řekl regionální mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek. Křížení budou osazena semafory. Jde o stavbu za 45 milionů z DPH. Úplné zprovoznění hlavního tahu je v plánu na druhou polovinu října. Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionů míň než předminulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. OSN ale i přesto upozorňuje na stále vysoké počet vysídlených lidí.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy objeví i bouřky, večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio je na nízké zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila v Prachaticích v ulici Slámova u křižovatky se Zvolenskou. Pozor taky u Řípce na Táborsku. Při výjezdu z Veselí nad Lužnicí na Soběslav přes cestu tady spadl strom. Na místo jedou hasiči. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Více jak 18 tisíc lidí je aktuálně na jihu Čech bez práce. Nezaměstnanost se zde dlouhodobě pohybuje kolem 4%. Odborníci Jihočeský kraj označují jako region s diverzifikovanou ekonomikou, ale naopak s fragmentovaným trhem práce. Co požadují zaměstnanci, s čím se naopak potýkají zaměstnavatelé a jaký vývoj náboráři v nejbližší době očekávají, tak nejen o tom si už za chvíli popovídáme s ředitelem klubu zaměstnavatelů Pavlem Hulákem. Zvu vás k poslechu a ještě jednou přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Ředitel klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák je naším dnešním hostem. Pane Huláku, vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne, díky za váš čas.
2: Dobrý den.
1: Přesně před rokem jsme se o podobném tématu, tedy o nezaměstnanosti a trhu práce aktuálně v regionu, bavili s Jiřím Halberštátem, ředitelem náboru marketingu společnosti Manpower Group. Zmiňoval tehdy, že z tuzemského trhu práce každým rokem zmizí kvůli odchodům do penze 40 tisíc lidí. To je tedy informace, řekněme, rok stará. Je to číslo momentálně stejné nebo dokonce vyšší, dá se říct?
2: To, co kolega Halberštát zmiňoval, je teprve začátek toho, co nás v nejbližších letech čeká. Do roku 2040, kdy nyní odchází do důchodu přibližně 120 tisíc lidí, tak za těch následujících 15 let se ta situace začne ještě zhoršovat a celé to bude akcelerovat. Při těch 120 tisících dnešních odchozích do důchodu, přijde na trh 90 tisíc absolventů. Takže máme mezeru, řekněme, 30 až 40 tisíc ročně. Ale ten trend se bude prohlubovat a to číslo se nám zvýší, ten rozdíl, až na 70 tisíc ročně. Takže i když to nebude pro některé posluchače populární, tak tohle je jeden z důvodů, aby srozumitelně pochopili, proč se neobejdeme dlouhodobě v tuto chvíli bez zahraničních zaměstnanců. Či demograficky nám ti lidé mladí, kteří mají přicházet a nahradit ty důchodce, tak nám vlastně chybí.
1: Je tam obrovská mezera, 10 tisíce, to je velké číslo. Je tohle aktuálně to nejzásadnější, co brzdí vývoj pracovního trhu a dá se alespoň částečně podle vás tento odliv nahradit nejen tedy těmi zahraničními pracovníky, ale třeba i nějakými technologiemi?
2: Technologie sami o sobě tohle nevyřeší. Oni významně pomůžou. Mnoho firm skutečně částečně dokázalo nějakou robotizací nahradit určité počty zaměstnanců, ale je to jenom dílčí řešení, protože ta propast v těch 10 tisících lidech je pořád příliš velká.
1: Máme teď k dispozici, jak už jsem taky zmiňoval v úvodu, aktuální čísla nezaměstnanosti v Jihočeském kraji, která vyšla začátkem tohoto týdne. Potvrzují, dá se říct, dlouhodobý vývoj, tedy že ta celková krajská nezaměstnanost se delší dobu pohybuje kolem 4%. To lze považovat za velmi dobré číslo, co myslíte?
2: Jihočeský kraj je dlouhodobě pod celostátním průměrem, který v současné době činí 4,8% za celou Českou republiku a shodou okolností symbolicky, když jsem se díval na poslední 3 měsíce, tak právě ze 4,8 se snížila nezaměstnanost v Jihočeském kraji dokonce na 4,1. A na tom je právě možné demonstrovat i tu situaci na trhu práce. Nyní je tady nějakých necelých 18 tisíc uchazečů, kteří by teoreticky mohli pracovat a pro ně je připraveno, to zase vzrostlo oproti únoru, téměř o 500 volných míst, jiný skoro 6 tisíc. Takže teoreticky máme 3 uchazeče o 1 pracovní místo, ale ta nesrovnalost je v kvalifikaci, že třeba ani jeden z těch 3 nedosahujete dostatečné kvalifikace na to volné místo a je potřeba to řešit. Jednak krátkodobě určitými rekvalifikacemi, na to je řada zařízení, i střední školy se zapojují a v těch centrech odborné přípravy, jako třeba se Zimovou Ústí, se proto to vytvářejí programy s podporou Úřadu práce a dalších organizací, ale zároveň je potřeba dlouhodobě investovat a spolupracovat se středními školami, následně třeba s vysokými. A v tom to zase můžu uvést, protože mám přehled s celorepublikovými zkušenostmi, takže zrovna Jihočeský kraj je v tomhle excelentní. Dokonce bych dokázal říct, že je to příklad pro některé ostatní kraje. Provázanost místních průmyslových firm zejména a středních odborných škol je veliká. Vidíme to každý rok na výstavě vzdělání a řemeslo, kde jsou stánky společné těch místních předních odborných škol a místních zaměstnavatelů, ale to je jenom to, co je vidět, ale zatím stojí spousta práce a dlouhodobé společné projekty, dílny, obory, které takto mají propracované. A na tohle je potřeba sázet, protože těch technicky vzdělaných a požadovaných zaměstnanců je stále málo.
1: No, nemusíme chodit tak daleko, právě tady kousek od nás, od budovy Českého rozhlasu České Budějovice, sídlí střední průmyslová škola v Dukelské ulici, která je takovým zdárným příkladem přesně toho, o čem mluvíte, velmi spolupracuje s místními průmyslovými firmami. Česko si dlouhodobě drží jednu z nejnižších nezaměstnaností z celé Evropské unii, přesto se náš pracovní trh asi úplně neposouvá tolik pozitivním směrem, jak by si všichni povolení analytici přáli. Čím si myslíte, že to je?
2: Já vám na tu otázku hned odpovím, ale tou střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou tady v Dukleské jste mi trochu nahrál, že ji rád pochválím, že to je za loňský rok nejlépe hodnocená střední škola v Jihočeském kraji v naší další soutěži, kterou organizujeme, a to je škola doporučená zaměstnavateli.
1: Dokonce.
2: Takže máte za loňský rok toho opravdu nejlepšího souseda. A je to ten dobrý příklad spolupráce s místními firmami, ale i třeba s celostátními, jako je třeba tady nedaleká Jaderná elektrárna, tak to jsou všechno společnosti, které tyto školy potřebují a podporují. A k té nezaměstnanosti a ve srovnání s celou Evropskou unií, ta nízká nezaměstnanost vlastně sama o sobě není známkou vysoké konkurenceschopnosti. Ten náš trh zejména je velmi málo flexibilní a je tam právě nesoulad, to jsem říkal před chvílí, v tom, co ti lidé umí nebo co dělali předtím, když třeba o práci přišli, a jaké obory a jaké dovednosti a kvalifikace jsou potřebné teď. Takže je tam právě nesoulad mezi tím počtem uchazečů, to je těch 17 tisíc, 18 tisíc v Českém kraji, a těmi 6 tisíci volnými místy.
1: No, v meziročním srovnání byla loni nezaměstnanost mírnější, a to jak z krajského, tak z celorepublikového pohledu. Může tento být velmi mírný nárůst podle vás něco třeba naznačovat?
2: Tak spíše vstupujeme do nové fáze. Velký vliv má na tato čísla, určitě nezanedbatelný, situace v automobilovém průmyslu. Jsme automobilová velmoc. Hodně velkých mezinárodních skupin tady má ne jeden závod, ale třeba má 5 závodů po republice. Jo, takových příkladů tady můžeme uvést třeba 10, který má 3, 4 až 5 dalších závodů, včetně jeho českého kraje. A tam teda ten útlum a nejistota opravdu provází. Jo, na druhé straně jsou obory, které rostou. Tady takhle silný obor a takhle obor, na kterým je Česká republika závislá, teď opravdu neprochází lehkými časy, tak doufejme, že to zvládne. Souvisí to samozřejmě i s elektromobilitou, ale jinak důležité právě nebude to samotné číslo nezaměstnanosti, ale ta struktura volných míst a schopnost lidí přecházet mezi těmi jednotlivými obory, a pak i určitá flexibilita. V České republice je malá ochota za tou prací přestěhovat někam významně dál, kde by třeba i dobrá práce byla, souvisí to s bydlením, s cenou bydlení v České republice.
1: Ředitel klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Co mě osobně zaujalo, že organizátoři ocenění Plaxí zaměstnavatel regionu ve své tiskové zprávě jeho český kraj, jak už jsem zmiňoval taky v úvodu, charakterizují jako region s diverzifikovanou ekonomikou, ale naopak s fragmentovaným trhem práce. Tak pane Huláku, jak tomuto vyjádření vlastně máme rozumět?
2: Tak jeho český kraj není závislý na jednom dominantním odvětví, což je jeho velká výhoda. Máme tu různé druhy průmyslu, služby, cestovní ruch je tady velmi silný, ale taky zemědělství a veřejný sektor. A fragmentovaný trh práce znamená, že pracovní příležitosti jsou rozptýlené mezi řadu menších zaměstnavatelů a různých lokalit, a ne vždy se tak potkává nabídka práce s místem, kde ti lidé žijí nebo jakou mají kvalifikaci. Tady se trošku jako opakujeme, ale to právě souvisí i s tím, co jsme vysvětlili na těch číslech. Počet nezaměstnaných a vůči tomu počet volných míst. A proto také i do mobility zaměstnanců někteří velcí zaměstnavatelé investují, snaží se pomáhat třeba i s bydlením těm zaměstnancům. A vůbec dneska je nutné, aby na tom trhu práce, kde těch kandidátů je málo, dělali ti zaměstnavatelé mnohem více, než je jenom zaplatit mzdu, zaplatit ji nejlépe včas a přidat nějaké benefity. Snaží se být také dobrým sousedem, snaží se být společensky odpovědní na to, zejména teď mladá generace, která přichází na trh hodně v průzkumech dává. Když se ptáme studentů končících na středních školách, vysokoškoláků, tak oni společenskou odpovědnost, ale taky určitou třeba flexibilitu a vyvážení práce a volnočasových aktivit mají jako hodně velkou prioritu.
1: Jinými slovy, neznamená to tedy pro zaměstnavatele v dnešní době už jenom vypsat ten, řekněme, inzerát, jakkoliv to vyzní nějakým způsobem směšně. Prostě nestačí jenom vypsat ten inzerát, říct, kolik zaměstnavatel dostane peněz a tím to skončit. Musí zaměstnavatele nabídnout i mnohem víc benefity, třeba i nějaký, řekněme, příspěvek na dopravu, nějaký náborový příspěvek a tak dále. To spektrum vlastně té nabídky v tomto smyslu, co nabídnout navíc těm pracovníkům je asi velmi široké.
2: Určitě, aby se dostali aspoň trochu do pozice, že si z těch kandidátů budou vybírat. Protože další věc je, že ti úspěšní zaměstnavatelé, a když jste zmínil námi organizované ocenění Plaxí zaměstnavatel roku, tak v Jihočeském kraji nikoho asi nepřekvapí, že dlouhodobě nejúspěšnějšími jsou tady značky jako Robert Bosch, Rode Schwarz z Wimperku nebo Budějovický Budvar. A to jsou právě příklady společností, že Bosch bohužel teď trochu provází ta situace v automobilovém průmyslu, ale přesto spolupráci se školami nemůže pozastavit. Pokračují v ní dál. Naopak dělají nějaké nové formy rozvoje, spolupráci s středními školami, to je dlouhodobý projekt. To, že letos třeba budou potřebovat méně lidí nebo příští rok, než v některých minulých obdobích, kdy velmi výrazně rostly jejich vývojové centrum, tak nyní se stejně s těmi studenty musí dál bavit, brát je na stáže, spolupracovat s těmi školami. Ty další dvě jmenované značky chystají obrovské projekty, například místní národní pivovar ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, s krajem a s městem Budějovice samotným. Chystá obrovský projekt, který zase zaměstnance podpoří, budou na to hrdí, protože chtějí opravit zahradu, nové návštěvnické centrum, obrovské parkoviště. Chtějí otevřít tu firmu městu a okolí. Jmenoval jsem nějaký důležité být dobrým sousedem, tohle ten příklad. Ta firma z Wimperka, která slaví shodou okolností letos 25 let, vyrábí vysílače, námořní, letecké, pozemní, měřící přístroje, má 1000 zaměstnanců, potřebuje 200 nových do haly, kterou právě dokončuje, která má 7000 metrů. A to je úkol, teď si představte, vysátý pracovní trh, nemáme tu kvalifikaci a z tisíce zaměstnanců budou potřebovat vyrůst na 200. Takže příští týden, to je veřejná akce oslova, můžeme posluchače pozvat, bude 4000 obyvatel okolí na velkých slavnostech s koncerty a to, takhle se ty firmy otvírají, dělají něco pro místní komunitu, ale zároveň tím vytváří určitou hrdost těch zaměstnanců. Tak na těchto příkladech jsem chtěl uvést, že je potřeba dělat opravdu mnohem víc pro ty nejúspěšnější zaměstnavatele, které pak dostanou třeba odměnu v podobě té, že získají ty zaměstnance a jako bonus navíc třeba nějaké ocenění, jako je třeba zaměstnavatel regionu.
1: Mimochodem ten projekt na rozsáhlou přeměnu sídla Národního pivovaru nebo Národního podniku Budějovický Budvar v Českých Budějovicích podle mě vzejde z mezinárodní architektonické soutěže, což taky nebývá úplně zvykem. Každopádně prezidentka Asociace personalistů České republiky paní Jaroslava Rezlerová uvedla, teď budu citovat, jeho Český kraj ukazuje, že i stabilní regiony dnes čelí zásadní změně. Firmy už neřeší jenom zakázky, ale stále i více to, kde vzít a jak udržet kvalifikované lidi. Konec citace. K tomu se právě teď dostáváme, už to tady několikrát padlo. Znamená to, že prostě ty podniky, samozřejmě nejen na Jihočech, ale po celé republice, trápí nejvíc ten nedostatek kvalifikovaného personálu?
2: Ano, to je vlastně téma, které nás provází celým tímhle rozhovorem. Ve výrobě, technických profesích, logistice i službách právě nejsou ani tak problém zakázky nebo investice, ale schopnost dosadit tam toho vhodného, dobře orientovaného kandidáta. A to je také zajímavé sledovat, že právě v těch našich výsledcích zaměstnavatele roku, tak to ukazuje, že ty nejúspěšnější firmy se od konkurence stále častěji neodlišují produktem, ale právě kvalitou práce s lidmi. snaží se vzdělávat. Zní to jako fráze, ale je to dlouhodobý proces. Z mistrů dělat opravdové lídry, vůdce, aby to nebyli jenom ty odborníci, kteří rozumí tomu, jak ta linka funguje, ale aby taky ty týmy dokázali rozvíjet, aby dokázali se posouvat ti zaměstnanci, aby tu šanci viděli. Ta mezinárodní metodika, podle které my hodnotíme ocenění zaměstnavatel roku, právě pracuje i s takovými faktory, jako je schopnost dát tomu zaměstnanci, se říká, možnost interního povýšení. To znamená, dělám na lince, ale vidím perspektivu, že třeba to můžu dotáhnout až na toho mistra. A tyhle propracované systémy, práce s firemní kulturou, ale i ten důraz kladený třeba na tu společenskou odpovědnost, tak pak dohromady tvoří takový mix, že nejenom, že ti zaměstnanci neodejdou, ale velmi často přivedou třeba i z jiné továrny, ne tak to zaměřené, ne tak to kvalitní, třeba svého kamaráda známého, a dokonce jsou na tom po celé republice, jeho český kraj nevýjímaje, založené i nějaké náborové kampaně, kdy zaměstnanci dostávají odměnu za to, že přivedou někoho, kdo jim důvěřuje a kdo si pak následně získá důvěru i toho zaměstnavatele.
1: Když se budeme bavit o tom nedostatku kvalifikovaného personálu, jsem přesvědčený o tom, že to není specifický jeho český problém. Nicméně mám trochu pocit, že jste vlastně zmiňoval, že ta nabídka těch pracovních pozic tady na jihu Čech je relativně dobrá nebo pestrá. Předpokládám, že to taky asi nebude ve všech regionech České republiky.
2: Tak určitě ty regiony se vzájemně od sebe liší, mají různé historie, různou tradici, co by můj rodný okres Most a Ústecký kraj nebo Moravskoslezský kraj a okres Karviná s nezaměstnaností kolem 10% dali za situaci v jižních Čechách. Nehledě na to, že tady máte hezkou přírodu a hezké okolí, tak je to takový mix, právě i třeba proto jsem se přestěhovat. Proč se stěhovat do Prahy, když se můžu přestěhovat do jižních Čech, což platí třeba i pro lékaře. Vím, že je tu nedostatek lékařů, ale zrovna jeho český kraj má mladým zdravotníkům co nabídnout, jo? Včetně i podpory třeba bydlení a hezkého, relativně zdravého prostředí. Takže je třeba být taky kreativní ze strany těch zaměstnavatelů a vymýšlet, jak naopak zamezit, aby odcházeli absolventi do Prahy, ale naopak, aby se třeba rádi vraceli sem na jih Čech.
1: No a proč se právě mladí lidé třeba často stahují za prací do hlavního města nebo do jiných větších měst, tak nejen o tom si s ředitelem klubu zaměstnavatelů Pavlem Hulákem budeme povídat už za chvíli. Ještě předtím si ale poslechneme písničku.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Za minutu bude 11:30 dopoledne a my si stále v našem dnešním dopoledním vysílání povídáme s ředitelem klubu zaměstnavatelů Pavlem Hulákem. Jak už zaznělo a vlastně předestřel jsem to trochu před tou písničkou, mladí lidé se aktuálně stahují do větších měst. Tím jsou tedy myšlena města jako Praha, Brno, Ostrava, možná i Plzeň, ale zejména pokud se budeme teď zaměřovat samozřejmě na Jihočeský kraj, stejně tak jako v průběhu celého rozhovoru, tak je to zejména hlavní město Praha. Aha. Dá se tomu rozumět tak, že to je i tím, že prostě v těch malých, řekněme menších městech, obcích jednoduše nemají a nemohou mladí lidé najít práci?
2: Já myslím, že obecně ano, ale tím myslíme určitě mnohem menší města, než jsou samotné České Budějovice. To už bych klidně dal do kategorie metropolí, která naopak může stahovat a lákat, když to tak řeknu, kandidáty z jihočeského venkova. Mladí lidé určitě se chtějí taky bavit, chtějí do dobrých restaurací, za nějakou zábavou, za koncerty, ale to jsou, myslím, parametry i s infrastrukturou, kterou České Budějovice mají, že tady spíš by měli oni sem přitahovat ty kandidáty. V tom bych tady za České Budějovice problém neviděl, když ještě zopakuju a připomenu to pěkné prostředí, které tady v okolí je, blízká Šumava. A nakonec i taková významná elektrotechnická firma, ta zase naopak potřebuje nalákat nových 200 lidí do Vimperka na úpatí Šumavy. Takže to je spíš zase výzva pro personalisty. Opačná, ty lidi do toho malého městečka nalákat, protože tam pro ně ta dobrá práce je.
1: No, když jsme zmiňovali ten nedostatek kvalifikovaných pracovníků, může třeba rostoucí tlak na mzdy, růst benefitů i flexibilitu práce, můžou to být třeba některé z těch dalších věcí, které ty zaměstnavatele trápí? Prostě, my už jsme to zmínili taky v úvodu, ty požadavky uchazečů o práci se zvyšují, jsou rostoucí.
2: Zaměstnavatelé a jejich prostřednictvím personalisté tohle samozřejmě dlouhodobě sledují, měří, kupují si různé výzkumy. Konec konců i hodnocení zaměstnavatele roku je založeno na nějakém takovém průzkumu. A tohle jsme říkali, že samozřejmost. Pak se snaží přidat spíš něco navíc, jo, ještě mimo tu samotnou mzdu. A nebo samozřejmě, když je nedostatek těch kandidátů, tak něco málo i do té mzdy přidat, ale tam se zase velice pečlivě musí počítat s tím, aby ta produktivita práce tomu odpovídala a jejich následná konkurenceschopnost, kterou pořád ještě proti těm západním trhům máme a pomalu se přibližujeme, že i ta naše pracovní síla už není samozřejmě tak levná, jak bývala, ale to tu zaznívalo od jak živá, zejména od těch levicových různých politiků, že nechceme být montovnou a nechceme být nějakou levnou dílnou, tak to samozřejmě za ty roky, co neustále průměrná mzda roste, tak to už dávno neplatí. Jsme stále ještě níže, také se to odráží na situaci na tom trhu práce, ale ještě tam pořád je i určitá mezera, ale ty firmy musí být opatrné, protože pak taky může následovat nějaká budoucí změna a přesun třeba ještě na dálnější východ, než je Česká republika. Takže i tohle je potřeba balancovat. A takové případy už tu samozřejmě byly, že některé výrobní závody zbalili stroje a posunuli je někam do Rumunska nebo do Bulharska.
1: Já se na to ptám i z toho důvodu, protože jsem několikrát slyšel, nebo sám vím i o lidech, kteří pracují třeba jen 4 dny v týdnu, byť je samozřejmě to jejich vytížení ve 4 všedních dnech vysoké, tak ten pátý, tedy pátek, mají volný a práci prostě řešit nemusí. Je to podle vás trend, který bude třeba jednou, řekněme, nějakým standardem?
2: Je o tom debata v celé Evropě. Bude to otázka právě té efektivity, automatizace. Dneska moderní všichni mluví o umělé inteligenci, ale částečně už se to dokonce v praxi zavedlo, ale je to velmi limitované a určitě nepůjde o nějaký velký standard, protože to lze u nějakých kancelářských profesí nebo u nějakých projektově orientovaných týmů, ale ve výrobě, ve zdravotnictví, v logistice není tohle příliš možné. Jo? Představme si, že by najednou v pátek se neošetřovalo, nerozváželo a a nebo si přestalo vyrábět, když ty linky jsou nastavené, takže se v podstatě nesmí ani zastavit. Takže tady je to téma, o kterém se mluví, ale tady zaznělo teď několik logických argumentů, proč to nebude úplně standard, anebo ne v nějaké dohledné době.
1: Je to trend, který umožňují třeba zaměstnání, jenž umožňují právě třeba ten známý home office, neboli práce z domova. Samozřejmě třeba právě práce z domova před koronavirovou pandemií vlastně nebyla skoro vůbec představitelná pro spoustu lidí. Nakonec to taky asi v tomhle ohledu ten pracovní trh taky dost proměnilo a možná i to je jeden z požadavků často právě už uchazečů o práci, aby dostali třeba jeden, dva dny v týdnu taky možnost pracovat z domova.
2: Určitě se s tím po covidu dále pracovalo a pracuje. V průzkumech mezi těmi zase mladými, jak jsme zmiňovali, je to jeden trend nebo požadavek u části, ne u všech. Někdo zase potřebuje ten sociální kontakt. Dokonce po covidu ty home office začaly pomalu ustupovat. Ten osobní kontakt je přes všechny technologie a možnosti online porad nezbytný. A jednak ze strany firem začal být větší tlak, pojďte do těch kanceláří, pojďte zpátky do těch týmů, ale i sami zaměstnanci začali někdy pociťovat tu potřebu zase ty kolegy taky vidět osobně a vrátit se zpátky. Takže je to téma, které není jednoznačné určitě. Jo? Jsou tam dva významně odlišné úhly pohledu.
1: Trochu to odlehčím, ani moderátoři Českého rozhlasu České Budějovice nemohou vysílat z domova. Poslední otázka na závěr, pane Holáku. Jaká čísla nezaměstnanosti, řekněme globálně za celou republiku, očekáváte letos na podzim?
2: Neočekávají se žádné dramatické výkyvy. Spíše tam může pokračovat ten postupný pokles, ale já nejsem ani prognostik, ani takový ten večerníčkový prognostik ekonom, co jich máme v České televizi a v Českém rozhlase často jako velice mnoho nebudu nikoho jmenovat, ale spíš bych tady připomněl tu nejistotu, která ve světě panuje. My tady můžeme prognozovat, že to na konci roku bude zhruba třeba nějakých třeba 4,5, nějaké podobné číslo jako teď, nebo mírný pokles. A něco se stane kdekoliv ve světě, vzpomínáme teď válku kolem Iránu, pokračující konflikt na Ukrajině. To jsou všechno tak velké zásahy, že toto může cenami paliv, energií a dalších důležitých komodit, nebo problémy s dopravou, které to způsobuje na těch důležitých trasách, tak to může ovlivnit, ale když bude ten vývoj podobný i s těmito excesy, které zatím zvládáme, i když je to náročné, tak se dá očekávat, že by tam měl být mírný pokles třeba z těch současných 4,8 na třeba 4,5.
1: Uvidíme, jak se to bude vyvíjet a samozřejmě budeme doufat, že se nic nenadálého a mimořádného nestane. Ředitel klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při práci a nejenom, až budete mluvit o práci a zaměstnanosti.
2: Já děkuju za pozvání a jeho české zaměstnavatele až do konce června můžeme ještě pozvat do letošního ročníku zaměstnavatele roku.
1: Díky za to pozvání. Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Zůstaňte s námi, protože za okamžik nabídneme náš pravidelný rozhlasový sloupek. Od mikrofonu se s vámi prozatím loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Přesně ve 11:45 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. O hašteřivých partnerstvích je dnešní rozhlasový sloupek. Připravila ho pro vás Zdena Kolářová a Matěj Vodička vám přeje příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Když se generace dnešních seniorů před mnoha lety vdávala a ženila, myslela si každá dvojice, že je to navždy. Jak to tak bývá, člověk míní a život mění. Ti, kteří v mladosti udrželi hormonální přebytky ve svém těle na přijatelné úrovni, spolu zůstali a slaví všechny ty zlaté a diamantové svatby v přítomnosti požehnaného příbuzenstva dětí a vnoučat. Jiným to nevyšlo, rozhodli se pojmout svůj život trochu revolučněji a žití v páru zkusili několikrát. Naštěstí čas většinou ostré hroty bývalých neschod obrousí a na rodinných fotkách se zubí horda lidí a dětí, včetně bývalých partnerů. Znám ještě jeden typ seniorského partnerství a to je hašteřivé. Partneři se sice mají rádi, vydrželi spolu 50 let, ale pořád se přetahují o své pravdy. Taková návštěva k nám nedávno dorazila. Léta jsme s nimi v sobotu večer hráli karty. Byli jsme dost vyklidněné páry, frekvence našich hádek v týdnu nenarušovala společnou sobotní pohodu. Hádky jsme po letech přetavili ve smířlivé dohadování, kterému nepřikládáme valný význam. Při kafi přišla řeč na neduhy, které nás všechny sužují. Představte si, bolí jí nohy, ale furt musí něco dělat, například uklízet. Už to přehání. Já jdu třeba v noci na záchod a než se vrátím, mám ustlanou postel. Jarda, tak se náš kamarád jmenuje, použil starý vtip, kterému se ale nikdo z nás nezasmal. Věší úplně blbě toaletní papír do držáku, žaloval. A ty zase neumíš luxovat, šmrdláš hadicí sem tam moc rychle a já to po tobě musím dělat znovu. Byli jsme trochu překvapeni tou rozmíškou, ale vrták v koleni udělá s náladou pěknou paseku, tak jsme se radši do ničeho nepletli. Když návštěva odešla, dívali jsme se za ní z okna. Jarda pomohl své ženě do auta, jako by se nic nestalo. A nám došlo, že se opravdu nic nestalo, že to prostě mají doma takhle. Hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech zastavili v Řípci u Veselí nad Lužnicí. V průčelí kostelíku na nebevzetí Panny Marie stojí věž, do které byl roku 2012 pořízen nový bronzový zvon Maria, který zní v hlavním nárazovém tónu G2. Má průměr 53 cm a váží 97 kg. Roku 2012 ho ulil Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavy. Zvon byl posvěcen a do věže zavěšen 23. června téhož roku. Na zvonu je nápis Ave Maria, zvon zasvěcený na nebevzetí Panny Marie. Na plášti je vpředu reliéf Panny Marie ochranitelky a na protější straně znak obce Řípec. Na dolním okraji zvonu je uvedeno datum svěcení zvonu a také autorská signatura. Ulil Michal Votruba v Myslkovicích léta páně 2012. Vyzvánění tohoto zvonu ohlásí dnešní poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Soud kvůli nelegálnímu vývozu odpadu do Česka začal v německém Weidenu. Opoziční strany vítají úpravu systému emisních povolenek ETS. 2. Benefiční akce v Táboře má pomoc s rekonstrukcí poutního místa Klokoty. Odpoledne očekáváme velkou oblačnost, přeháňkami nebo občasným deštěm a teploty do 17 stupňů. Noc bude polojasná až skoro jasná, kránu i s deštěm. I zítra očekáváme zataženo občasný déšť a nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Jsou to zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré poledne. Soud se dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka začal v německém Weidenu. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala znovu odvést bavorská vláda.
2: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální o nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Opoziční strany vítají úpravu systému emisních povolenek ETS 2. Změnu přičítají standardním unijním legislativním procesům, nikoli působení vlády Andreje Babiše z ANO. Vyplývá to z vyjádření lídrů stran na tiskových konferencích před jednáním sněmovny. Se zastropováním cen povolenek souhlasí taky předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Úprava systému, kterou v noci na dnešek schválili zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu, podle analytiků zabrání extrémním cenovým výkyvům. Rekonstrukci poutního místa Klokoty dnes podpoří benefiční večer v Táboře. Charita Tábor spojila místní umělce, tvůrce i firmy, kteří představí svou tvorbu v Křížíkově elektrárně. Návštěvníci můžou přispět darem nebo se zapojit do dražby, vysvětluje ředitelka táborské charity Radka Horažďovská.
3: Během toho večera bude možné přispět jak do připravených kasiček, které budeme mít přímo na té akci, dále zapojit se do dražby darů od našich partnerů a podporovatelů. V případě, že by se někdo nemohl účastnit osobně, tak může přispět kdykoliv prostřednictvím veřejné sbírky na portálu darujme.cz.
0: Přehlídka místních tvůrců začíná v Křížíkově elektrárně dnes v 17 hodin. Horská služba na Šumavě se připravuje na letní sezonu. Záchranáři kontrolují techniku, doplňují sklady a trénují zásahy v náročném horském prostředí. Součástí výcviku jsou podle člena horské služby Václava Kouby i modelové situace pro mimořádné události, jako je například evakuace lidí z lanovky. Školením musí projít i dobrovolní členové horské služby.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Odpoledne očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od západu s přeháňkami nebo občasným deštěm na většině území kraje. Místy se můžou vytvořit i bouřky. Večer bude ubývat oblačnosti i srážek, teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách a v intenzivních přeháňkách přechodně zesílí. Večer bude slábnout. Noc bude polojasná až skoro jasná, na Šumavě s ojedinělými přeháňkami. Kránu začne od západu přibývat oblačnost a slabý déšť, ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, na horách 7 až 4. I zítra očekáváme převážně zataženo, ráno ojediněle mlhy. Od západu se postupně na většině území kraje objeví občasný déšť, večer srážek ještě přibyde. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vítr slabý západní až jihozápadní, dopoledne zesílí na mírný a bio opět na nízké zátěži.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto srazilo cyklistu na Jindřichohradecku v Suchdole nad Lužnicí v ulici Pražská. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Počítejte se zdržením. A další nehoda se stala v Prachaticích v ulici Slámová u křižovatky se Zvolenskou. Tady bourala dvě osobní auta. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Je 12 hodin, k tomu 6:15 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém ve čtvrtek 11. června roku 2026 začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu jsou připraveni Babouci, ostatně Babouci si dnes hrají v dnešních písničkách pro radost pěkně. Poprvé to bude do Kolměřic. V Kolměřicích 36. narozeniny má paní Marie Trávníčková. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše: Vážená redakce, prosím o zahrání mojí kamarádce Marušce Trávníčkové z Kolměřic k 36. narozeninám. Kousek nebe, slunce celé, chtěla bych ti, Maruško, dát. Dnes vše nejlepší přicházíme s láskou přát. Pevné zdraví, bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj ať krásně kvete jako záhon kopretin. Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky, boží požehnání, hasičina ať tě stále baví a školu zvládni levou zadní. Vše nej přeje Jitka s Jarinem, taky Péťa a Eliška s Leontýnkou. Marie Trávníčkové do Kolměřic k 36. narozeninám mají hrát Babouci píseň, která se jmenuje Ludvík.

písničkách pro radost dohráli Bobouci a Vlachovka už je připravena zahrát do Týna nad Vltavou. V Týně nad Vltavou 65. narozeniny má paní Marie Vitoušková. A v tom prvním přání, které k nám přišlo, se píše: Vážená redakce, 11. června oslaví moje sestra Marie Vitoušková z Týna nad Vltavou krásné 65. narozeniny. Chtěla bych jí vaším prostřednictvím popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a aby se svým úžasným manželem Zdeňkem prožili ještě hodně krásných let, obklopeni milující rodinou. Sestra je obětavou a rozmazlovací babičkou svým vnučkám Adelce a Olince, které jsou šikovné a dělají jí velkou radost. Ještě jednou přeji všechno dobré a hodně radosti do dalších let. To přeje sestra Jarka s celou rodinou. Paní Marie Vitouškové má prý hrát Vlachovka, konkrétně Vzpomínka. Ve Vlachovce totiž zpívá dcera Slovenkyně Olga Kubíčková. A takže bude hrát Vlachovka, Vzpomínka je připravena, ale ještě tu mám jedno přání pro paní Marii Vitouškovou, konkrétně Maruškou Vitouškovou do Týna nad Vltavou k 65. narozeninám. Píše pan Hřídel, že Maruška je velice starostlivá manželka, maminka, babička, skvělá kamarádka, milující svou rodinu a hlavně vnoučátka. A k tomu ještě parádní dechovku. Milá Maruško, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z vnoučátek, rodiny a všech setkání s kamarády. To přejí manžel Zdeněk s celou širokou rodinou, vnoučata posílají sladké pusinky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou se připojují, také fanklub Doubravanky, také hartmanická muzika s kapelníkem Martinem Kubíčkem, také jihočeská Vlachovka s kapelníkem Martinem Kubíčkem, dále pak ještě Blaťácká pětka s kapelníkem Láďou Pourem a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Hřídel. To bylo přání do Týna nad Vltavou k 65. narozeninám pro paní Marii Vitouškovou. Hrát bude Vlachovka. Vzpomínku.

Vlachovku v písničkách pro radost teď vystřídají babouci, aby zahráli do Radhostic, kde 60. narozeniny má pan Luboš Matoušek. A přišel k nám dopis a v něm se píše: Dobrý den, dnes se dožívá svých 60. narozenin Luboš Matoušek, člen sboru dobrovolných hasičů Radhostice. Hasiči a hasičky sboru mu přejí všechno nejlepší, radost, pohodu, spokojenost, hlavně štěstí a hodně zdraví, ať tě život stále baví. Pro pana Luboše Matouška do Radhostic k 60. narozeninám mají hrát babouci zednickou polku. Tady je.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice teď budeme přát k 70. narozeninám. Konkrétně do Bohunic, také do Českých Budějovic a také do Svéradic. Ve Svéradicích s přáním začnu, tam 70. narozeniny má paní Jaroslava Krejčová a v tom dopise, který k nám přišel, se píše, že právě dnes slaví 70. narozeniny paní Jaruška Krejčová ze Svéradic. K tomuto krásnému výročí hodně zdraví a dobré pohody přeje manžel Fanouš, dcery Jaruška a Jitka se svými rodinami a připojí se též milovaná vnoučátka Filipek, Honzík, Julinka a Nikolka. Paní Jaroslavě Krejčové do Svéradic za chvilku zahrajeme. Ještě předtím tu máme přání také do Českých Budějovic, kde 70. má paní Naděžda Fialová. Právě dnes má paní Naděžda Fialová z Českých Budějovic ty 70. narozeniny. A tak vše nejlepší a hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho pěkných chvil strávených se svými nejbližšími upřímně přeje celý kolektiv zaměstnanců Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích. I paní Naděždě Fialové za chvilku bude hrát malá muzika na uše Pepíka a bude hrát také do Bohunic. Pro pana Jana Hrdličku, významného životního jubilea se dožívá pan Jan Hrdlička. A tak vše nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví do dalších let přeji zástupci obce Všemyslice s paní starostkou. Do Bohunic k 70. pro pana Jana Hrdličku, do Českých Budějovic k 70. narozeninám paní Naděždě Fialové a také do Svéradic, kde 70. narozeniny má paní Jaroslava Krejčová. Všude tam bude hrát malá muzika, na uše Pepíka, píseň Tam, kde je svatobor.

Malou muziku na uše Pepíka v písničkách pro radost teď vystřídá Budvarka, aby zahrála jednak do Jehnědna, ale také do Českých Budějovic. V Českých Budějovicích 75. narozeniny má paní Zdeňka Talířová. Milá mamko a babičko, z celého srdce ti k tvým narozeninám přejeme do dalších let hodně zdraví, pohody a radosti z každého dne. Děkujeme ti za všechnu péči a ochotu, kterou nám věnuješ, a děkujeme ti za lásku a trpělivost, se kterou k nám přistupuješ. Vážíme si toho a věříme, že Pán Bůh bude dál žehnat všemu, co děláš a co máš ráda. Užij si dnešní den a všichni se těšíme na společnou oslavu. S přáním písničku posílá Mirek, Martin, Jára se Zuzkou, také Ondra s Tereskou, ještě také Zdeňka s Kájou a vnoučata Klárka, Vojta, Víťa, Verunka a Pavlík. To bylo přání do Českých Budějovic k 75. narozeninám pro paní Zdeňku Talířovou. Za chvilku bude hrát Budvarka a bude hrát také do Jehnědna, kde 75. narozeniny má paní Alena Kozelková. A v tom prvním přání, které k nám přišlo pro paní Kozelkovou, se píše, že právě dnes, 11. června, slaví 75. narozeniny paní Alena Kozelková z Jehnědně. A u příležitosti jejího životního jubilea bychom chtěli moc poděkovat za všechno, co pro nás dělá, a popřát jí do dalších let všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a pohody. Děkuji a přeji manžel Pepa a dcery Blanka a Lenka s rodinami. Tak to bylo první přání pro paní Alenu Kozelkovou, ale mám tu ještě jedno, v něm se píše, že právě dnes slaví významné životní jubileum paní Kozelková z Jehnědna, a tak všechno nejlepší a hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. Tak do Jehnědna k 75. pro paní Alenu Kozelkovou a také do Českých Budějovic k 75. narozeninám pro paní Zdenku Talířovou bude hrát Budvarka Povětrné střevíčko.

písničkách pro radost teď dohrála Budvarka a připravené veselá muzika z jižních Čech, která bude hrát do Drahnického Málkova, paní Věře Cibulkové, k 76. narozeninám. V tom prvním přání se píše: Milá babičko Věrko, k tvým 76. narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, radost ze všeho, co děláš. Buď stále plná radosti a optimismu. Užívej si života v pohodě, ať ti všechno pěkně roste, jak na zahrádce, tak i zvířátka. Nezapomeň však odpočívat, ať si tady s námi ještě hodně dlouho. Máme tě rádi a děkujeme za péči a také pomoc, kterou nám všem dáváš. To všechno a ještě více ti přeje manžel Vašek, děti, vnoučata a pravnoučata. Hlavně Eliška Rozárka jezdí k prababičce moc rádi pozorovat zvířátka, se ještě píše v tom dopise. To bylo první přání pro paní Věru Cibulkovou do Drahnického Málkova. A v tom druhém se píše: Vážení přátelé z Budějovického rozhlasu, prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Věru Cibulkovou z Drahnického Málkova, která dnes slaví 76. narozeniny. Věrko, přátelé a tvoji známí budou dneska slavit s námi. My se také připojíme, lahvinkou tě obdaříme. V sobotu bude u vás hej, tak ti přejem všechno nej, ať jste hodně veselí, přejí Žunáci z Bělčic a okolí. To bylo druhé přání pro paní Věru Cibulkovou do Drahnického Málkova k 76. narozeninám. Bude hrát veselá muzika, Košiličku bílou.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: A v písničkách pro radost už je připravená zahrát iglovanka. A to jednak na Doubravu, ale také do Volar. Ve Volarech 79. narozeniny má paní Vlasta Jindrová. A pro paní Jindrovou k nám přišlo přání. Milá maminko, děkujeme ti za všechny ty roky lásky, péče a podpory. Jsi nám tím nejlepším, co nás v životě potkalo. A bez tebe by nic nebylo tak krásné. Přejeme ti krásné narozeniny, plné radosti, zdraví a štěstí. Máme tě moc rádi, píší syn Jirka a Martin. Pro paní Vlastu Jindrovou do Volar k 79. narozeninám za chvilku zahrajeme, ještě předtím do Doubravy k 80. paní Elišce Srncové popřejeme. K životnímu jubileu hodně zdraví, radosti, štěstí a mnoho dalších spokojených let přejí zástupci obce Chrášťany. Do Doubravy k 80. pro Elišku Srncovou a také do Volar k 79. narozeninám pro Vlastu Jindrovou teď bude hrát iglovanka, píseň Ta naše vesnička malá.

Iglovanku teď v písničkách pro radost vystřídají Babouci, kteří budou hrát do Záblatí, ale také do Českých Budějovic. V Českých Budějovicích má právě dnes 80. narozeniny paní Růženka Bergerová. A přišlo k nám psaní ručně psané, ve kterém se píše: Když Bůh stvořil maminky, tu nejlepší dal nám. Všechno nejlepší přejeme ke kulatým narozeninám. S láskou ti, maminko, přejí manžel František, děti Věrka a Fanda, vnoučata a pravnuk Davídek. Děkuje celá rodina. Máme tě hodně rádi. Paní Růženě Bergerové do Českých Budějovic k narozeninám mají hrát Babouci píseň Na první mé spatření. Bude hrát za okamžik a bude hrát také do Záblatí, kde dnes 80. narozeniny má paní Jitka Kisling. Přišla k nám dopis, ve kterém je přání, ve kterém se píše: Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí z obecního úřadu v Záblatí, píše paní místostarostka. Tak tedy do Horního Záblatí k 80. narozeninám pro Jitku Kisling a také do Českých Budějovic k 80. nám pro paní Růženku Bergerovou budou hrát Babouci Na první mé spatření.

0: A dost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost je připravená zahrát česká švitorka paní Aně Reindlové k 85. narozeninám. Přišel k nám dopis a v něm se píše: Milá paní Ano Reindlová, k tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a spoustu radostných chvil s námi se všemi. Děkujeme za tvou laskavost, moudrost a za všechnu lásku, kterou rozdáváš celé rodině. A tě každý den důvodem k úsměvu. To přeje zeť Miroslav a

Česká švitorka dohrála a připraven zaspívat Josef Zíma za podpory orchestru Karla Vacka mladšího. Je tu ještě jedno přání na ten dnešní den a je do Dubí hory k 90. narozeninám pro paní Ludmilu Řeřichovou. Blahopřejeme k významnému životnímu výročí vám, paní Řeřichová, a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, přeje obecní úřad v Drhovli. Paní Ludmile Řeřichové do Dubí hory k 90. narozeninám, tedy zaspívá Josef Zíma, hrát bude orchestr Karla Vacka mladšího, píseň Hů a hů.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k závěru, i protože za 2,5 minuty už bude 13 hodin, čekají nás zprávy, ale ještě připomenu také obsazenost našeho pořadu. Tak v červnu už je komplet plno, v červenci se nám ty termíny také plní. Od 1. do 5. července je komplet obsazeno, pak od 16. do 19. včetně také komplet obsazeno a pak ještě od 23. do 28. července. To jsou tedy obsazené dny a ty ostatní jsou volné a můžete klidně někomu udělat radost a objednat a poslat nějaké to přání. Klidně přes náš internet nebo přes naše webové stránky budějovice.rozhlas.cz, tam v sekci písničky pro radost takový formulář, který vás provede a vy to tak můžete zařídit, to přání. A samozřejmě to je zadarmo. A ještě pozvánka za písničkou. Veselo bude v sobotu v rámci letní slavnosti v Kamenném újezdu. V Kamenném újezdě od 2 hodin odpoledne do 8 do večera budou totiž hrát na návsi v Babouci. A navíc ještě pak v 15 hodin v rámci toho vystoupení vystoupí soubor Radost. Takže pozvánka do Kamenného újezda, kde v rámci letní slavnosti od 2 hodin odpoledne v sobotu až do 20. hodiny večerní budou hrát Babouci. A to je vše. Ještě jednou všem oslavencům všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, přeje Luboš Voráček, který také přeje hezký zbytek toho dnešního dne.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Schodek rozpočtu může příští rok podle Národní rozpočtové rady přesáhnout 350 miliard korun. Energii pro nový plavecký bazén v Písku částečně zajistí fotovoltaická elektrárna. Začíná festival francouzské kultury Bonjour Budějovice. Zítra bude na jihu Čech převážně zataženo se srážkami a teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard, to by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Nový plavecký bazén v Písku bude částečně zásobovat energií fotovoltaická elektrárna za víc než 20 milionů korun. Radní schválili dodavatele, který 6 pevných solárních panelů nainstaluje na přístřešcích na parkovišti. Město díky nim ušetří až 1,5 milionu korun, doplňuje starosta Michal Čapek z hnutí ANO.
2: Tato fotovoltaická elektrárna by měla vyrobit kolem 250 píků ročně, což je pro srovnání výkon, který se instaluje na rodinné domy a pokryje výkon 30 rodinných domů.
0: Paliva u jihočeských čerpacích stanic od minulého týdne opět zlevnila. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se v regionu prodává průměrně za 40 korun 24 haléřů. Před týdnem byl o 83 haléřů dražší. O 2 haléře zlevnil litr nafty. Řidiči teď za něj dají průměrně 38 korun 23 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Přehlídka francouzské a frankofonní kultury dnes začíná v Českých Budějovicích. Festival Bonjour Budějovice nabídne v následujících 2 týdnech koncerty, promítání filmů nebo třeba francouzský trh. Dnes festival zahájí vernisáž hned 3 autorů, upřesňuje Ivo Petru z Francouzské aliance Jižní Čechy.
3: Jedná se o autory, kterými jsou místní rodáci, Mirek Konrád, Petr Šel a francouzský autor, který ovšem již po celou řádku let žije v Českých Budějovicích, Denis Bart. Uvidíme vlastně díla různých stylů, to znamená malby, sochy, asambláže.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost se strážkami, teplotami do 17, na horách do 13 stupňů. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů. Zítra bude převážně zataženo, postupně na většině území s občasným deštěm. Teplotami mezi 12 a 15 stupni, na horách do 12. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje u Netěchova, nedaleko trhových svinů na Českobudějovicku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Alex a host.
1: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den, potvrzuji, jsem tady, ano.
0: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie s dílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul, on hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet a takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez. A online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takové to dětské vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, já jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno, v roce 2017-18, jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefínou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty, jako, nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla, bla, bla. A lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefínou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kdyby nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Jo. Kde to až skončí?
1: No je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78 a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí,
1: že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie sdílením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamují. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali nás z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten prst tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou. Všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram, mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec. A takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás vděčná. Důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkýho. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs...

0: je prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. A já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
1: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
0: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože schodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si stoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
1: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždíbujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakýho jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla se říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: On mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže... Prostě,
0: kam sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sakra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko nepodpoří uvalení sankcí na izraelského ministra Itamara Ben-Gvira, píše po rozhovoru s Macinkou Bloomberg. Speciální aplikace má u vyššího brodu na Českokrumlovsku přilákat turisty na méně známá místa. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se hrají pátý finálový zápas Národní ligy. Zítra bude na jihu Čech převážně zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. Nové výletní trasy u vyššího brodu na Českokrumlovsku mají ulevit přetíženým turistickým místům v okolí. Vedení města spolu s tvůrci projektu EPU chce návštěvníkům nabídnout alternativu populárních cílů v okolí. Zároveň je speciální mobilní aplikace seznámí s okolní přírodou.
2: Uživatele notifikujeme, jaké druhy tam může potkat, takže ta aplikace má vzdělávat o přírodě. Obecně se snažíme vytvářet trasy na méně známá, ale krásná místa, často předhůří Šumavy, kam téměř nikdo nechodí.
3: Vysvětluje autor tras z projektu EPU Marek Mejstřík. Podle vedoucího odboru kultury vyššího brodu Michala Rolčíka mají trasy ulevit třeba hojně navštěvované přírodní rezervaci Čertova stěna.
4: Jsou to tisíce lidí ročně, kteří se tam zastaví. Je to dáno tou polohou u té hlavní silnice. My se snažíme ty lidi rozprostřít tady v tom regionu, aby nejezdili jen na jedno místo.
3: Podle Marka Mejstříka ještě letos vzniknou v okolí města desítky nových tras. Z vyššího brodu Michal Bělský, Český rozhlas.
0: České Budějovice dnes přivítají Mezinárodní festival Tanec Praha. Ve Vodáckém centru uvede od 17 hodin soubor Holektiv představení Pradleny, které se věnuje ženským tématům s humorem a nadhledem, popisuje ředitelka festivalu Ivona Krojcmanová.
5: Není to jenom o těch neckách a tom tradičním praní prádla. Je to o symbolu ženství a ženách v dnešní době. A my to představení chceme uvést v Vodáckém centru na kanále, ale zároveň ho uvedeme o 4 dny později, 15. června, na Zušce Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.
0: Dnes večer nabídne festival také workshop s izraelskými tanečníky a choreografy ve Výměníku 1 v Českých Budějovicích. Sport. Finálová série nejvyšší soutěže basketbalu mužů pokračuje pátým zápasem. Stav mezi Pardubicemi a Nymburkem je vyrovnaný 2-2. Dnes se bude hrát od 17.15 na palubovce Středočechů.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je proměnlivá převážně velká oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty jsou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 13. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. V noci budou teploty mezi 8 a 5 stupni. V pátek očekávejte převážně zataženo, ráno ojediněle mlhy. Od západu se postupně na většině území vyskytne občasný déšť. Teploty budou mezi 12 a 15 stupni, na horách do 12. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí na mírný. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto havarovalo na silnici 3. třídy mezi Trhovými Sviny a Ločenicemi na Českobudějovicku. Pozor, dávejte u Něchova.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: České a pohodové jihočeské odpoledne ladíte Český rozhlas České Budějovice. Pyrotechnici začali prozkoumávat 58 kilometrů dlouhý úsek plánované středočeské dálnice D3. Důvod? prozradíme v této hodině. Také se dozvíte, jak se horší záchranáři na Šumavě připravují na letní sezónu. A k tomu přidáme písničky, které nestárnou, zaspívá například Jiří Schillinger. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 11 minut. Kvůli plánované stavbě dálnice D3 ve Středočeském kraji je třeba udělat pyrotechnický průzkum. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem už za 2 roky.
1: Jsme na poli, kousek od nás je obec Minartice. Vy máte v ruce detektor kovů.
2: Ano, tady zjišťujeme zejména, jestli tady není munice.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata. Zjišťujeme, že pod námi něco je.
2: Když takhle tu zem odkryjeme, tak v tomhle konkrétním případě jsme zjistili, že se jedná o součástku ze zemědělského stroje.
1: Co se dá tady očekávat?
2: Tak jsme v bývalém prostoru vojsk SS, kde bylo několik dělostřeleckých škol, takže primárně tady můžeme najít dělostřeleckou munici.
1: Přešli jsme přímo na pole, kolem nás jede další pán, který táhne za sebou takový vozík.
2: To je magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
1: Po válce tady bylo spoustu munice.
2: Jeden z pamětníků uváděl, že když přišli a začali obdělávat zanedbaná pole, tak při orání se stávalo, že traktor nebo pluh najeli na protitankovou minu, došlo k výbuchu a často přišli o traktor i s traktoristou.
3: Voláme podporu hloubkových lesů. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov-Praha postavilo dostatečné překážky.
1: Cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942. V archivu Českého rozhlasu je i nahrávka, která připomíná začátek květnového povstání v Praze. Rozhlas ní také žádá o zastavení německých vojáků jedoucích do Prahy právě z výcvikové plochy. Její rozloha byla asi 450 km čtverečních. Šlo o největší cvičiště SS v Evropě. Pro srovnání, současná rozloha Prahy je 496 km čtverečních, tedy jen o něco málo víc.
4: Od Horona Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
1: Ředitelství silnic a dálnic nechá udělat pyrotechnický průzkum na celé trase středočeské dálnice D3. Vyjde to na asi 125 milionů korun. Když chce ŘSD silnici začít stavět, připomíná jeho mluvčí Jan Riedl.
5: Celá středočeská D3, což znamená nějakých těch 57 kilometrů, chceme je stavět všechny najednou, chceme začít v roce 28 nebo v roce 29. V tuhle chvíli už velmi intenzivně vykupujeme pozemky.
1: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a skoro 21 minut. Více jak 18 tisíc lidí je aktuálně na jihu Čech bez práce, ukazují to aktuální čísla za květen tohoto roku, vydaná českobudějovickou pobočkou úřadu práce. Nezaměstnanost se zde dlouhodobě pohybuje kolem 4%. Odborníci Jihočeský kraj označují jako region s diverzifikovanou ekonomikou, ale naopak fragmentovaným trhem práce. O tématu si moderátor Matěj Vodička v našem dnešním vysílání povídal s ředitelem klubu zaměstnavatelů Pavlem Hulákem. Část rozhovoru vám nabízíme právě teď.
1: Meziročním srovnání byla loni nezaměstnanost mírnější, a to jak z krajského, tak z celorepublikového pohledu. Může tento být velmi mírný nárůst podle vás něco třeba naznačovat?
2: Tak spíše vstupujeme do nové fáze. Velký vliv má na tato čísla, určitě nezanedbatelný, situace v automobilovém průmyslu. Jsme automobilová velmoc, hodně velkých mezinárodních skupin, tady má ne jeden závod, ale třeba má 5 závodů po republice. Jo, takových příkladů tady můžeme uvést třeba 10, který má 3, 4 až 5 dalších závodů, včetně Jihočeského kraje. A tam teda ten útlum a nejistota opravdu provází. Jo, na druhé straně jsou obory, které rostou. Tady takhle silný obor a takhle obor, na kterým je Česká republika závislá, teď opravdu neprochází lehkými časy, tak doufejme, že to zvládne. Souvisí to samozřejmě i s elektromobilitou, ale jinak důležité právě nebude to samotné číslo nezaměstnanosti, ale ta struktura volných míst a schopnost lidí přecházet mezi těmi jednotlivými obory a pak i určitá flexibilita. V České republice je malá ochota se za tou prací přestěhovat někam významně dál, kde by třeba i dobrá práce byla. Souvisí to s bydlením, s cenou bydlení v České republice.
1: Co mě osobně zaujalo, že organizátoři ocenění Plaxí zaměstnavatel regionu ve své tiskové zprávě Jihočeský kraj, jak už jsem zmiňoval taky v úvodu, charakterizují jako region s diverzifikovanou ekonomikou, ale naopak s fragmentovaným trhem práce. Tak pane Huláku, jak tomuto vyjádření vlastně máme rozumět?
2: Tak Jihočeský kraj není závislý na jednom dominantním odvětví, což je jeho velká výhoda. Máme tu různé druhy průmyslu, služby, cestovní ruch je tady velmi silný, ale taky zemědělství a veřejný sektor. A fragmentovaný trh práce znamená, že pracovní příležitosti jsou rozptýlené mezi řadu menších zaměstnavatelů a různých lokalit. A ne vždy se tak potkává nabídka práce s místem, kde ti lidé žijí nebo jakou mají kvalifikaci. Tady se trošku jako opakujeme, ale to právě souvisí i s tím, co jsme vysvětlili na těch číslech. Počet nezaměstnaných a vůči tomu počet volných míst. A proto také i do mobility zaměstnanců někteří velcí zaměstnavatelé investují, snaží se pomáhat třeba i s bydlením těm zaměstnancům. A vůbec dneska je nutné, aby na tom trhu práce, kde těch kandidátů je málo, dělali ti zaměstnavatelé mnohem více, než je jenom zaplatit mzdu, zaplatit i nejlépe včas a přidat nějaké benefity. Snaží se být také dobrým sousedem, snaží se být společensky odpovědní na to, zejména teď mladá generace, která přichází na trh hodně v průzkumech dává. Když se ptáme studentů končících na středních školách, vysokoškoláků, tak oni společenskou odpovědnost, ale taky určitou třeba flexibilitu a vyvážení práce a volnočasových aktivit mají jako hodně velkou prioritu.
0: Celý rozhovor s Pavlem Hulákem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra moderátor Matěj Vodička ve studiu přivítá ředitelku festivalu Třeboňská nocturna Irmu Mrázkovou. Rozhovor si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: O čem se mluví?
1: Na bezmála 5 desítek uzavírek se musí přes léto připravit řidiči na jihu Čech. Omezení se týkají například silnic 1/4 na Prachaticku, 1/20 na Blatensku, dále taky průtahu Českými Budějovicemi nebo hraničního úseku dálnice D3 u Dolního Dvořiště. Celkem jde o stavební práce za více než 500 miliardy korun. Které po cestě napříč Jihočeským krajem nejvíc pocítíte? Podrobně to rozebereme v pořadu O čem se mluví. Nalaďte si nás ve čtvrtek 11. června v tradiční čas, tedy zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vám už za chvíli zahrajou brontosauři, tak si počkejte. Rýži, pohanku anebo jáhly už v kuchyni známe poměrně dobře. Slyšeli jste ale někdy o čiroku? Tato starobylá obilovina si postupně nachází cestu i do českých domácností. Čím je užitečná a jak ji zařadit do jídelníčku? Taky o tom nám poví v rozhovoru s Hankou Šoberovou dietoložka Štěpánka Kutišová.
1: Nějaké změny v pěstování plodin a v naší orientaci na ně nás pravděpodobně nevyhnutelně čekají. Ale mezi nimi najdeme i dobré zprávy. Co třeba si říci něco o takzvaném velbloudu rostlinné říše, tedy rostlince, jejíž kořeny dosahují až 150 cm do hloubky a ona, jelikož také pochází z jihovýchodní Afriky, si je schopna tu vláhu a spodní vodu vyhledat velmi hluboko a přežívá a roste i za období velkého sucha, jako například zažíváme v současné době.
2: Jaká je to rostlina?
1: Je to bezlepková obilnina, které se říká čirok. Čirok není obilnina jenom pro naše obyčejné zasycení, ale zmiňujeme ji v naší přírodní lékárně i proto, že má svoje pozitivní zdravotní benefity. Konec konců objevily se určité studie, které testovaly její protirakovinné účinky a výsledkem bylo zjištění, že je schopná potlačovat růst rakoviny tlustého střeva, prsu či kůže. Dokonce také pomáhá kontrolovat hladinu cukru diabetikům. A právě tím, že došlo k nahrazení té běžné obecné pšeničné mouky čirokovou u diabetiku, tak došlo k redukci inzulínové odpovědi a tím pádem i k menším výkyvům hladiny glukózy v krvi.
2: Takže čirok najdeme v podobě mouky anebo i v nějaké jiné?
1: Čirok si můžeme připravovat podobně jako rýže. Prodávají se totiž celá čiroková zrnka a podobně jako rýže také vaříme nebo jako kýnou. To znamená, že nejdříve ta zrnka, koupíme-li si je, propláchneme ve studené vodě k odstranění případných nečistot, následně přivedeme k varu, snížíme teplotu a vaříme zhruba 45 až 60 minut do změknutí těchto zrn. Můžeme pochopitelně používat rýžovar, který nám usnadní celou tuto práci. No a jakmile máme ta zrna uvařená, podobně jako u rýže budeme počítat asi 2 díly vody na 1 díl toho čiroku, můžeme přidávat do salátu polévek, nebo si můžeme dělat sladké kaše, můžeme čirok přidávat i do sušenek, a nebo pochopitelně zvolíme na pečení verzi té čirokové mouky, která je ideální pro přípravu bezlepkových dobrot. Ať už jde o chléb, koláče, sušenky, často můžeme míchat s jinými bezlepkovými moukami, abychom dosáhli co nejlepší konzistence, texturu a chuť na daném výrobku, který si přejeme.
2: Je čirok taky potravinou výživnou? Dá něco našemu tělu, krom toho, že zasytí?
1: Rozhodně ano, budeme počítat i se zajímavým přísunem rostlinných bílkovin, které obsahuje asi tak z 11%, ale z celých 25% obsahuje rostlinnou vlákninu. Pro naše zdraví velmi podstatnou. Součástí čiroku je celá řada minerálů, jako je hořčík, železo, fosfor, draslík, mangan, měď, ale i selen a zinek. Sázíme i na B vitamíny, B6, B1, B2, niacin, jak jistě všichni víme, podpoříme tím nervový systém, působíme proti únavě, podporujeme náš metabolismus. Čirok celkově působí proti zánětlivě, má antioxidační vlastnosti a můžeme doufat i ve snížení cholesterolu a o úpravě vlastně té hladiny cukru v krvi.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Na začátek turistické sezóny na Šumavě se připravuje horská služba. Záchranáři kontrolují techniku, rozdělují služby a opakují postupy pro krizové situace. Práce jim v létě přibývá hlavně u cyklistů a turistů v horách. Trénují proto i náročné zásahy, třeba záchranu lidí a evakuaci z lanovky.
1: Zvedám konstrukci, jo?
2: Jo.
3: S horským záchranářem Václavem Koubou jsme teď zhruba v polovině sjezdovky. Na Zadově stojíme pod lanovkou.
2: Pouštím.
3: Vy tady teď jistíte svého kolegu.
2: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky.
3: Dneska je tady cvičení na těch sedačkách, tady sedí vaši kolegové.
2: Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít. Pouštím.
3: První zachráněný pasažér je zástupce náčelníka horské služby Josef Tischler. Vy jste zrovna složil ten žlutý evakuační šátek, ve kterém vás
4: ano,
3: spustili z lanovky.
4: On tam k ním přijede po laně záchranář, zajistí ty lidi, aby nevypadli, pak po jednom je začíná spouštět evakuačním šátkem dolů ve spolupráci s tím jističem, který stojí na zemi.
3: Kromě tohoto zásahu cvičíte ještě něco dalšího?
4: Cvičíme záchranu třeba ze stromu, to je zase pro paraglidisty, znáte to, letí špatné počasí, foukne špatný vítr, paraglidista přistane na stromě nebo nedej bože na nějakým laně a pak samozřejmě to umíme také, takže pro ně pak vylezeme a sundáme ho.
3: Členové horské služby musí nejdřív vystoupat nahoru po žebříku na lanovku.

0: musí nakoupit zdravotnický materiál, abychom ho měli dost na tu sezónu. Tady máme sklady, vidíte, že to je teď už objednané, tady toho materiálu poměrně dost.
1: Jsou to třeba náplasti, alufolie, různé obvazy, léky, dezinfekce.
0: Rukavice a tak dále.
1: Jezdíte třeba i na klíšťata?
0: Jezdíme, no, respektive i klíšťata taháme.
1: Šumava o víkendech už je plná i díky hezkému počasí.
0: Samozřejmě vyvedujeme už úrazu, už začínají přibývat, musíme být připraveni, aby jsme to zvládli.
1: Mezi nejčastější úrazy na Šumavě teď patří zranění na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Stroje si půjčují i méně zkušení turisti a navíc ne všichni používají přilbu.
0: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou těžší nebo daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzdná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
1: V sezóně řeší horská služba na Šumavě desítky zásahů každý týden. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rostoucí ceny za odvoz a povinnou likvidaci starého textilu externími firmami se zhruba stovka obcí na Pelhřimovsku rozhodla vyřešit své pomocí. Kontejnery si nově zajišťují sami prostřednictvím společné odpadové akciové společnosti. Ta kontejnery nakoupila a rozmístila. Plné byly za pár dní.
1: Nevíte?
2: Já nevím, já
3: vlastně ale nevím.
1: Nevíte
3: ale
1: to?
3: Řekla bych buď u pošty, že bude ten kontejner, a nebo u hřbitova.
1: S trojicí žence dávám do řeči na ulici v Želivě na Pelhřimovsku. Hledám nové kontejnery na použitý textil. Ty jsem někdy v těchto dnech měla dodat společnost SOMPO, která zastupuje obce tady na Pelhřimovsku, co se týká odpadového hospodářství.
3: To je pravda, ale nemám tušení, kde jsou.
1: Takže jste to třeba likvidovali, když tady žádný kontejner nebyl? Likvidovali jste textil?
3: Likvidovali, ale spíš způsobem předávání někomu dalšímu.
1: Jeden,

0: druhý, třetí, čtvrtý taky plný. Já jsem teď opravdu ty kontejnery našel, nebylo to nakonec nic složitého, stojí tady čtyři objemné hnědé nádoby, ale kdybych sem chtěl něco vyhodit, tak mám opravdu smůlu. Všechny čtyři kontejnery, přestože tu nejsou dlouho, jsou k prasknutí nadspané textilem. A jak mi řekl ředitel Sompa Radek Lapáček, není to teď tak docela ojedinělý úkaz.
1: V současné chvíli plánujeme první svoz mezi 18. a 25. květnem. Mimo jiné, ty kontejnery už se plní a extra svoz jsme provedli minulý týden v Pacově a jedeme Želiv a ještě jednu obec, na kterou si nemůžu vzpomenout.
0: Může za to prý určitý hlad po této službě. Od loňského roku mají obce za povinnost likvidaci textilního odpadu zajišťovat. Firmy, které jim to do té doby dělali častokrát i bezplatně, začaly požadovat stále vyšší sumy. Sompo proto obcím, které jsou jeho akcionáři, nabídlo, že textil bude svážet zdarma. Obce si měly zajistit jenom kontejnery.
1: Teďka máme ještě žádost na obce, aby nám zaslali, jak se jim plní kapacity během toho měsíce, aby jsme mohli správně nastavit frekvenci svozů a nevyjíždět zbytečně naftu po okrese. To znamená, určitě nebudeme jezdit všude pravidelně ve stejný termín, ale podle toho, jak bude potřeba.
0: Podíle společnosti Sompo má 117 obcí. Do svozu textilu se zapojili téměř všechny. Milan Soldán, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhel na skladí, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Tvrz v Drslavicích a oltář v Rovné zvítězili v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihočeského kraje roku 2025. Na obnovu poutního místa Klokoty v Táboře dnes přispěje benefiční večer. Čeští fotbalisté vstoupí zítra ráno našeho času do mistrovství světa utkáním proti Jižní Koreji. Na jihu Čech bude v pátek převážně zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Nejlépe opravenými kulturními památkami Jihočeského kraje jsou oltář v Rovné na Strakonicku a tvrz v Drslavicích na Prachaticku. Odborná komise letos posuzovala celkem 11 přihlášených projektů ve dvou kategoriích. Nejvyšší ocenění za stavební obnovu získala tvrz v Drslavicích na Prachaticku, která od poloviny 90. let prochází postupnou obnovou. Oltář v Rovné na Strakonicku pak získal první cenu za restaurování, doplnil mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
6: Cenné dílo složené z částí několika oltářů z 18. a 19. století bylo před zahájením prací výrazně poškozené působením dřevokazného hmyzu i nevhodnými zásahy z minulosti. Restaurátorům se podařilo obnovit konstrukci, řezbářskou výzdobu i centrální obraz ukřižování Krista a vrátit oltáři jeho původní výtvarnou hodnotu.
5: Přehlídka místních tvůrců dnes podpoří rekonstrukci poutního místa Klokoty, jedné z nejvýznamnějších historických a duchovních památek Tábora. Benefiční akce začne v 17 hodin v Křižíkově elektrárně. Podrobnosti o programu má Radka Horažďovská, ředitelka táborské charity, která akci organizuje.
7: Pozvání přijala spoustu skvělých tvůrců z Tábora i z okolí. Mezi nimi je například paní Kristýna Štrasová, která tam bude mít své obrazy. Budou k vidění fotografie Davida Peltána, bude i módní přehlídka. Přijali pozvání také Jan Míka a jeho studio Filmofon, který představí několik krátkých filmů animovaných.
5: Britský ministr obrany John Healey rezignoval, oznámil to na síti X, kde zveřejnil dopis věnovaný britskému premiérovi Keiru Starmerovi. V tom Healey píše o neshodě na výdajích na obranu. Dosavadní minister požadoval, aby Británie v roce 2030 dala na obranu 3% HDP. Tomu ale i přes předchozí shodu neodpovídá plán výdajů, předložený ministrovi na začátku tohoto týdne.
8: Sport.
5: Čeští fotbalisté odehrají po 20 letech znovu zápas na mistrovství světa. Na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. Národní tým chce navázat výsledkově na náročnou březnovou baráž o postup na šampionát a věří, že budou fungovat podobné věci. Například týmovost, pokračuje kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
9: My se o nich jako bavíme konkrétně už dlouhou dobu a budeme si je neustále připomínat, aby jsme to dokázali zrcadlit do toho zápasu a připravení jsme.
5: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
4: Počasí.
5: Na jihu Čech je proměnlivá převážně velká oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty jsou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 13. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí, večer bude slábnout. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, zítra očekávejte převážně zataženo, ráno ojediněle mlhy. Od západu postupně na většině území občasný déšť. Teploty mezi 12 a 15 stupni, na horách do 12. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí na mírný. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na silnici číslo 3 u Skoronic na Českokrumlovsku havarovalo nákladní auto, skončilo v příkopu, nehoda se vyšetřuje, dávejte tam pozor.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se dozvíte, že na méně známá místa v okolí Vyššího Brodu na Českokrumlovsku zavedou návštěvníky nové trasy. A také připomeneme, že českou fotbalovou reprezentaci v noci na zítřek čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa, jak už jsme vás ostatně informovali i ve zprávách. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Bude tady Lenka Filipová. Příjemný poslech a pohodové jihočeské odpoledne vám přeje Michal Hovorka. We'll be right back.

0: 12 minut po 15. hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Nové výletní trasy s minimem turistů už brzy najdou návštěvníci Vyššího Brodu ve speciální aplikaci. Vývojáři projektu EPU společně se zástupci města jimi chtějí odlehčit přetěžovaným místům v okolí. Jedna z prvních tras míří na téměř zapomenuté památky poblíž města.
1: Jsme dorazili akorát ke kapli Maria Rastamstein, kousek od Vyššího Brodu, a tohle bude vlastně první naše zastávka na nově vytvářené trase.
2: Po jedné z nových stezek u Vyššího Brodu mě provází vedoucí projektu EPU Marek Mejstřík.
1: Takže já to tady obejdu, udělám si pár fotek, pak dáme do té aplikace samozřejmě popis toho místa, aby se o tom místě dozvěděli co nejvíc informací.
2: Kapli si jako jednu ze zastávek vybral třeba cyklista Marek Brichta. Ani on jako rodák z Vyššího Brodu památku vzdálenou od města necelé 2 km který donedávna nenavštívil.
3: Na mapách jsem si to našel a chtěl jsem se sem kouknout. Rozklikl jsem si fotku, líbilo se mi to. Sice jsem místní, ale nikdy jsem tady nebyl, takže jsem se zastavil a chtěl jsem se pokochat krajinou.
2: První trasa návštěvníky kromě kaple navede k pomníku bývalého starosty města Friedricha Nietzscheho nebo k bývalému hostinci. Autor tras Marek Mejstřík všechny při plánování poctivě prochází.
1: Podívat se právě, jaká zajímavá místa tam jsou, jestli je sízná například pro kočárky, jestli je vhodná pro děti, a pak se podívat vlastně nějaké druhy rostlin a živočichů se tam vyskytují. Uživatele notifikujeme, jaké druhy tam může potkat, takže ta aplikace má vzdělávat o přírodě formou krátkých zajímavostí a kvízů.
2: Společně s ním na vytváření nových cest spolupracuje radnice Vyššího Brodu. Jak připomíná vedoucí odboru kultury Michal Rolčík, vytváření takových stezek má hlavně ulevit přetíženým turistickým cílům v okolí.
4: Jsou to místa, která jsou více známa, nejvíc asi Čertova stěna, jsou to tisíce lidí ročně, kteří se tam zastaví. Je to dáno tou polohou u té hlavní silnice. My se snažíme ty lidi rozprostřít tady v tom regionu, aby nejezdili jen na jedno místo.
2: Podle Michala Rolčíka Vyšší Brod začal na rozprostření turistů do okolí spolupracovat s některými blízkými obcemi.
4: Začalo to hlavně tou cykloturistikou, kdy jsme se v projektu kolem propili s ostatními třemi obcemi, Loučovicemi, Lipnem nad Vltavou a Frimburkem, kde se snažíme těm turistům ukázat i těm, co jsou na Lipně, že existují tady trasy, které jsou mimo ty hlavní cesty.
2: Tvůrci aplikace se snaží vytyčit trasy hlavně v okolí oblastí s chráněnou krajinou, připomíná Marek Mejstřík.
1: Snažíme se postupně pokrýt celou Českou republiku, s tím, že teďka zvlášť na té Šumavě, tak to bude takové pilotní území, kde se snažíme jako systematicky budovat ty alternativní trasy v předhůří hlavně, abychom postupně jako se pokusili rozložit tu návštěvnost do toho předhůří.
2: Na Šumavě a v okolí by podle něho mělo ještě letos vzniknout několik desítek nových tras. Z Vyššího Brodu Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Pouštění draků je oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde začala, tak to se na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice dozvíme právě teď.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: hezké jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Ve 4 hodiny ráno našeho času rozehrají v mexické Guadalajaře utkání s Jižní Koreou. Suverénně největší hvězdou asijského soupeře je kapitán Son Heung-min.
1: Při úvodním tréninku Jihokorejců v Mexiku poutal Son jasně největší pozornost. Nejúspěšnější období prožil v Tottenhamu, ve kterém hrál od roku 2015 až do loňska, kdy odešel do Los Angeles FC. S londýnským klubem ovládl Evropskou ligu a za víc než 450 soutěžních zápasů dal 173
2: gólů. Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc.
3: Určitě největší zbraň je Son, který ho znal. Máme určitě všichni.
4: To je vlastně asi největší, řekl bych, jako hvězda té skupiny.
1: Zmínili postupně reprezentační kouč Miroslav Koubek, obránce Robin Hranáč a záložník Pavel Šulc. V jeho korejské reprezentaci Son debutoval v 18 letech, se 145 starty je národním rekordmanem a chystá se už na své čtvrté mistrovství světa.
5: Když jsem na mistrovství světa, pokaždé se cítím jako dítě, protože být tady a reprezentovat svou zemi, to je sen. Česko má dobré fotbalisty, ale to my taky a budeme chtít soupeřovi silné stránky eliminovat.
1: Řekl na tiskové konferenci před utkáním s Českem Son Heung-min.
6: Son Heung-min je v Koreji jako neskutečná megastára. To je opravdu jako miláček všech a opravdová celebrita.
1: Zdůraznil pro radiožurnál Sport královéhradecký obránce Tomáš Petrášek, který v minulosti v Jižní Koreji působil. Do Evropy zamířil Son poprvé v létě 2008, kdy ze Soulu přestoupil do německého Hamburku. V Bundeslize debutoval o 2 roky později a tehdy u toho byl i jeho někdejší spoluhráč z přístavního klubu David Jarolím.
7: Byl to takový tiší kluk, který se nějakým způsobem moc neprojevoval. Byl pokornej, makal, poctivý, takže ta kariéra, kterou měl, tak nebyla náhoda. Jeho silná stránka je to zakončení obou nohy, prostě pravá, levá, je to pak pro tu defenzivu těžký a určitě jeho rozhodovací schopnosti.
1: Řekl radiožurnálu Sport bývalý reprezentant David Jarolím. Utkání Česko-Jižní Korea začne v Mexiku ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my už teď míříme do Tábora, kde máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta v galerii 140. Totiž začíná hodně netradiční výstava. Dobré odpoledne, Petře, tak co tam bude k vidění? Povídej.
2: Dobré odpoledne, ahoj Michale. Ty prostory galerie 140 tady v Koželužské ulici se proměnily doslova v takovou kouzelnickou dílnu. Jsou tady staré hůlky, karty, klobouky, truhly, kufříky a další rekvizity. Už je tady přichystaná výstava s názvem Svět kouzelníků a jejich tajemství. Vernisáž je za chvilku, přesně v 17 hodin, a vystoupí tady na ní přímo kouzelník. Takže ještě kdo jste z Tábora nebo z okolí, tak máte šanci dorazit sem na vernisáž. No a co tu všechno na výstavě návštěvníci najdou? Na to už se ptám autora expozice Petra Tajmra.
3: Tak dobrý den, tak samozřejmě je tady spousta rekvizit. A jsou tady rekvizity starší, protože mám spoustu rekvizit od starších kouzelníků, od mých kolegů, který mi vlastně pomohli i v kouzlení, tím pádem jsem se u nich učil. Jsou tady péřové kytky, pouta, provazy, šátky, knížky, do kterých se můžete samozřejmě nahlédnout a zjistit, jak který trik se dá udělat. Můžeme tady ještě si vyzkoušet, protože tady budu mít dvakrát za tu výstavu, budu mít workshop, takže můžeme si vyzkoušet, jak děti jsou šikovní, a je tady vlastně škola kouzlení. Mám tady staré knížky, staré vlastně i papíry, kde jsou napsané ty kouzla, kde se vlastně ty kouzelníci si předávali ty kouzla a podle toho se učili. A samozřejmě jako správní kouzelníci strašně moc karet. Jsou to karty obyčejné, jsou to karty, které jsou upravené, a jsou to různé krabičky a různé stojany na ty karty, které je potřeba na ty kouzelnické triky.
1: Galerie 140 je jednou z táborských městských galerií. Co je teď aktuálně k vidění v těch ostatních, Petře?
2: Tak já na úvod ještě doplním, že tady ta výstava kouzelnická je k vidění tady v galerii 140 do 16. srpna. Pak je další výstava v galerii Vodárenská věž, která je nad údolní nádrží Jordán, a tam je po celý červen k vidění výstava Stanislavy Hudíkové. To je amatérská malířka, která pochází z jižních Čech, konkrétně z Ratiborských hor, a přivezla sem do Tábora zhruba 30 děl, hlavně olejomalby. Vystavuje tam krajiny, ale taky třeba motivy z Prahy. No a po celý červen je pak kousek odtud v galerii U Radnice k vidění výstava sochaře, fotografa a básníka Libora Hřivnáče. On tam představuje dva své cykly uměleckých plastik, které doplňují jeho verše.
1: Z Tábora se do vysílání přihlásil regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: čem se mluví.
1: Na bezmála 5 desítek uzavírek se musí přes léto připravit řidiči na jihu Čech. Omezení se týkají například silnic 1/4 na Prachaticku, 1/20 na Blatensku, dále taky průtahu Českými Budějovicemi nebo hraničního úseku dálnice D3 u Dolního Dvořiště. Celkem jde o stavební práce za více než 500 miliardy korun, které po cestě napříč Jihočeským krajem nejvíc pocítíte. Podrobně to rozebereme v pořadu O čem se mluví. Nalaďte si nás ve čtvrtek 11. června v tradiční čas, tedy zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Výrazně vyšších teplot se dočkáme až v příštím týdnu, ale jak to bude vypadat o tomto víkendu, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Nyní už je tu Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evi, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Co nás čeká v noci a zítra, to znamená v pátek?
2: Teď večer budou ještě doznívat srážky a začne ubývat oblačnost, postupně na polojasno až skoro jasno. K ránu ale od západu přejde oblačnost nová a s ní i slabý déšť a ojedinělé mlhy, ty se ale brzy rozpustí. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů a vítr povane jenom slabý západní až jihozápadní. Během zítřka bude vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu zataženo a od západu se postupně na většině území kraje vyskytne občasný déšť a večer srážek ještě přibude plošně. Teplota vystoupí na 12 až 15 stupňů a na horách bude kolem 10. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu, aby ho bude jako dneska na jedničce.
0: Nyní výhled počasí pro víkend. Nejdříve, jaká bude sobota?
2: Pořád ještě k nám bude proudit vlhký a trošku chladnější vzduch od severozápadu, i když už nebude tak chladno jako zítra. V sobotu nás čeká zatažená obloha s občasným deštěm, ale už během rána začne od západu oblačnost ubývat až na polojasno a ty srážky budou slábnout a odpoledne úplně ustávat. Teplota ráno bude kolem 12, odpoledne mezi 19 a 23. Rozfouká se čerstvý západní vítr 4 až 8 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy kolem 55 km v hodině.
0: Vykoukne na nás v neděli sluníčko?
2: Vykoukne, i když možná trošku méně než v sobotu. Bude polojasno až oblačno a během dne přechodně přejde takový pás ještě větší oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky. Teplota ráno bude kolem 10, odpoledne mezi 17 a 21 stupni, vítr mírný západní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A ještě krátce příští týden, co nás čeká v pondělí?
2: Pondělí proměnlivá oblačnost a jen ojedinělé přehánky, teplota ráno kolem 9 a odpoledne do 21. Vítr pořád ještě mírný, západní až severozápadní. No a vypadá to, že pak už se začne oteplovat a že na konci pracovního týdne se možná dostaneme i přes 30.
0: To znamená na koupaliště, to jsou dobré zprávy. Tolik meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Evropská unie zmírní systém ETS2, dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Na letní sezónu se připravuje horská služba na Šumavě. Mezinárodní festival Tanec Praha dnes nabídne program v Českých Budějovicích. Zítra bude na jihu Čech většinou zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější tak, aby méně dopadal na domácnosti.
2: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Systém ETS2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Na Šumavě finišují přípravy horské služby na letní sezónu. Záchranáři ladí vybavení, techniku i postupy pro zásahy v horském terénu. Nejvíc jich v posledních letech souvisí se zraněními turistů na elektrokolech a elektrokoloběžkách, potvrdil zástupce náčelníka horské služby Josef Tischler.
3: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou těžší nebo daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzdná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
0: České Budějovice dnes přivítají Mezinárodní festival Tanec Praha. Ve Vodáckém centru uvede od 17 hodin soubor Holektiv představení Pradleny, které se věnuje ženským tématům s humorem a nadhledem. Popisuje ředitelka festivalu Ivona Krojcmanová.
4: Není to jenom o těch neckách a tom tradičním praní prádla. Je to o symbolu ženství a ženách v dnešní době. A my to představení chceme uvést v Vodáckém centru na kanále, ale zároveň ho uvedeme o 4 dny později, 15. června, na Zušce Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 8 a 5 stupni, zítra očekávejte převážně zataženo, postupně na většině území občasný déšť, teploty do 15, na horách do 12 stupňů, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici číslo 3 u Skoronic na Českokrumlovsku a silnici číslo 20 v Češnovicích na Českobudějovicku. Padlý strom likvidují hasiči na silnici 29 blízko Orlické přehrady směrem k Podolí na Písecku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, vítám.
1: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti. Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve 4 divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím. To
0: v Česku, no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde
0: no,
1: vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to
0: no. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: no. A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců pro těch starý, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě, jo? A těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to takhle asi vy na to jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: od lesa no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají, my víme, koho tu máme ve studiu, jo. Ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korku. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to, jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: a ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Dobře, nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No. Ježiš,
0: tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte, a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Kačka Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Nacelenou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka. A chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil. Že to není pravda?
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si
7: vzal. Já jsem si to myslela, že se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní, je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to by někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly?
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, stanice, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No, včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, ano, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak, kdo je s námi? Dobrý den,
9: tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás, Pavle.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid, ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze 2 akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i 3., která mlčky splývá v rohu nádrže.

No, zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku. A co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: No, škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postava,
0: že jo? Dostal taky pěkně nafackováno od paní z autoškoly.
2: Že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom Rave. Mm-hmm. No,
0: takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: O, to je ušatný strašný novel.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko? Když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no. Blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak budejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita, ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínat, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Habakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo. Jak se děsí ptáky a to. Aha. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text. Do dneska
0: první se pomáhá. Role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, pardon. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli Anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, vítáme SMS, telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou Svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové a prosila bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju moc.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře,
5: se hezky.
1: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A dobrý který den, pán děti. Volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Já to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem? Na cesty.
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu hodně, jste jako doma.
4: No hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou sem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou a říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile přijde žebrák, zazvoní, vyleze taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900 je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky?
4: No, umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve 4 divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už teda nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zandansky, ta napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenovalo se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný.
3: No to byl Zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal jí Fantu. Ne, ten dostal Ksenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou žabodějnicí.
1: No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, zdraví, mějte se, děkuji.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: No, tak. A já to nechám panu Lábusovi, ten titul, samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola.
1: Pardon,
3: Jiřího Lábuse. Já chápu. Ano. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z Majora Zemina. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím. Tady Petr.

0: Ano.
1: Ano?
2: Já bych si dal Krampou.
1: Taky, dobře, děkujeme.
2: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lávus, nezměnil od těch 28 let.
1: Cože? Že se nezměnil od těch 28 hruborakových.
0: Trošku jsem, trošku,
1: mírně,
0: ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
0: Ty vlasy mám šedý už, které byly černý, to byly moje.
2: Akorát nelepíte fousy, no.
0: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladěn, ano. Tak jo, mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
3: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. Přilét však Hermes posel Diův a okáče uspal a zabil.
4: Počkej, Jirko, co to tady blábolíš? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
3: No to je veliký umění.
4: Uživit rodinu?
3: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
4: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
5: Mně se to nějak teda...
4: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle Eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
3: To ale není umění.
4: Umění to možná není, ale je to pravda.
3: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočiná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humošku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkám.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stavby malých modulárních reaktorů se připravují kromě Temelína také v Dětmarovicích a Tušimicích. Energii pro nový plavecký bazén v Písku částečně zajistí fotovoltaická elektrárna. Čeští fotbalisté zápasem s Jižní Koreou zahájí skupinu mistrovství světa. Zítra bude na jihu Čech většinou zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. V Česku se připravují stavby tří malých modulárních reaktorů. Jde o lokality Temelín, Dětmarovice a Tušimice. Ambicí Česka je být součástí dodavatelského řetězce, takže nejde jen o český projekt, ale celoevropský. Uvedl dnes ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček, který spolu s premiérem Andrejem Babišem navštívil plzeňskou Škodu JS, předního evropského výrobce a dodavatele zařízení pro jadernou energetiku. Podle Havlíčka je důležité, že například produkty Škody JS mají šanci být přibližně z 10% součástí jakékoliv dodávky malých modulárních reaktorů ve světě. Nový plavecký bazén v Písku bude částečně zásobovat energií fotovoltaická elektrárna za víc než 20 milionů korun. Radní schválili dodavatele, který 6 pevných solárních panelů nainstaluje na přístřežcích na parkovišti. Město díky nim ušetří až 1,5 milionu korun, doplňuje starosta za hnutí ANO Michal Čapek.
4: Tato fotovoltaická elektrárna by měla vyrobit kolem 250 píků ročně, což je pro srovnání výkon, který se instaluje na rodinné domy a pokryje výkon 30 rodinných domů.
3: Přehlídka francouzské a frankofonní kultury dnes začíná v Českých Budějovicích. Festival Bonjour Budějovice nabídne v následujících 2 týdnech koncerty, promítání filmů nebo třeba francouzský trh. Dnes festival zahájí vernisáž hned 3 autorů, upřesňuje Ivo Petru z francouzské aliance Jižní Čechy.
5: Jedná se o autory, kterými jsou místní rodáci, Mirek Konrád, Petr Šel a francouzský autor, který ovšem již po celou řádku let žije v Českých Budějovicích, Denis Bart. Uvidíme vlastně díla různých stylů, to znamená malby, sochy, asambláže.
3: Detailní program festivalu je na webových stránkách francouzské aliance Jižní Čechy. Siamská dvojčata, která se v úterý narodila v Bratislavě, za sebou mají první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění jejich střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalšími vyšetřeními. Dívky se narodily srostlé v oblasti pánve. Každá má vlastní srdce, plíce nebo ledviny. Sport. České fotbalisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa. V noci na zítřek se v mexické Guadalajáře utkají s Jižní Koreou. Největší hvězdou asijského výběru je kapitán a někdejší hvězda Tottenhamu Heung-min Son, kterého za největší hrozbu považuje i trenér národního týmu Miroslav Koubek.
6: Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc. Víme, že to je legenda v Koreji. Obecně Korea disponuje především kvalitou v těch ofenzivních pozicích. Nemá jenom Sona, ale má další výborní hráče na těchto postech. Tam samozřejmě hrozí největší nebezpečí pro nás. Já klukům věřím, že jsou schopni vynikající korejský útočníky pokryt. Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 8 a 5 stupni, v pátek očekávejte na jihu Čech převážně zataženo, ráno ojedinělé mlhy, od západu postupně na většině území občasný déšť, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí na mírný, biozátěž bude na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují na silnici číslo 3 u Skoronic na Českokrumlovsku, také u Rožmberka nad Vltavou na silnici 160 na Českokrumlovsku, na silnici 122 u Ktišen na Prachaticku, na Hodějovické ve Starých Hodějovicích u Českých Budějovic a pozor i na silnici číslo 20 u Sedlce na Českobudějovicku, tam likvidují hasiči padlý strom.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se podíváme na jednu z největších energetických investic v jižních Čechách. A protože je čtvrtek, nabídneme také pořad O čem se mluví. Tentokrát se zaměříme na dopravní situaci v kraji před začátkem prázdnin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
0: A hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Necelých 9 minut po 17. hodině dostává slovo Pavlína Fendeková, je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Bývalé nádraží v Lovětíně na úzkorozchodné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně se mění na školu a školku. Od září se tam přestěhuje komunitní lesní klub Živě v trávě. Ten 10 let působil na soukromé louce v Kruplově u Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Dnes o tom informovala ředitelka školy Barbora Kolářová. Železniční stanici škole pronajal majitel úzkokolejky Gepard Express a s přestavbou pomáhají dobrovolníci. Část peněz také provozovatelé vybírají ve sbírce na platformě Donio. Nejlépe opravenými kulturními památkami Jihočeského kraje jsou oltář v Rovné na Strakonicku a tvrz v Drslavicích na Prachaticku. Odborná komise letos posuzovala celkem 11 přihlášených projektů ve dvou kategoriích. Nejvyšší ocenění za stavební obnovu získala tvrz v Drslavicích na Prachaticku, která od poloviny 90. let prochází postupnou obnovou. Oltář v Rovné na Strakonicku získal první cenu za restaurování. Podle mluvčího Jihočeského kraje Davida Hokeho bylo cenné dílo složené z několika oltářů z 18. a 19. století, poškozené působením dřevokazného hmyzu i nevhodnými zásahy.
3: Restaurátorům se podařilo obnovit konstrukci, řezbářskou výzdobu i centrální obraz ukřižování Krista a vrátit oltáři jeho původní výtvarnou hodnotu.
2: Nové výletní trasy u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku mají ulevit přetíženým turistickým místům v okolí. Vedení města spolu s tvůrci projektu EPU chce návštěvníkům nabídnout alternativu populárních cílů v okolí. Zároveň je speciální mobilní aplikace seznámí s okolní přírodou.
4: Uživatele notifikujeme, jaké druhy tam může potkat, takže ta aplikace má vzdělávat o přírodě. Obecně se snažíme vytvářet trasy na méně známá, ale krásná místa, často předhůří Šumavy, kam téměř nikdo nechodí.
2: Vysvětluje autor tras z projektu EPU Marek Mejstřík. Podle vedoucího odboru kultury Vyššího Brodu Michala Rolčíka mají trasy ulevit hojně navštěvované přírodní rezervaci Čertova stěna. Na letní sezónu se připravuje horská služba na Šumavě. Záchranáři kontrolují techniku, doplňují sklady a trénují zásahy v náročném horském prostředí. Součástí výcviku jsou i modelové situace pro mimořádné události, jako je například evakuace lidí z lanovky, vysvětluje člen horské služby Václav Kouba.
5: Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu v Česku postaví společnost ČES na Orlické přehradě. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 000 českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo vnitru elektrárny.
2: Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola.
1: Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi.
2: Kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest.
1: Teďka jsou tady čtyři Kaplanovy turbíny a zůstanou tady Kaplanovy turbíny.
2: Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že dvě budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
1: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
2: Se bude využívat k přečerpávání kapacita Dolního Kamického jezera.
1: Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
3: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namoduluje se.
1: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Vichtrle.
3: Která se pak testuje na v laboratořích hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČES Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
4: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Robert Hečko, ředitel vodních elektráren společnosti ČES, spočítal, kolik je v České republice přečerpávacích vodních elektráren.
5: V České republice máme tři, máme Dlouhé Stráně, která je samozřejmě i svým výkonem 640 MW největší, pak máme Dalešice a pak máme Štěchovice.
1: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Více jak 18 000 lidí je aktuálně na jihu Čech bez práce, ukazují to aktuální čísla za květen tohoto roku. A to vydaná českobudějovickou pobočkou Úřadu práce. Nezaměstnanost se zde dlouhodobě pohybuje kolem 4%. Odborníci jeho český kraj označují jako region s diverzifikovanou ekonomikou, ale naopak fragmentovaným trhem práce. O tématu si moderátor Matěj Vodička v našem dnešním dopoledním vysílání povídal s ředitelem klubu zaměstnavatelů Pavlem Hulákem. Část rozhovoru vám nabízíme právě teď.
1: V meziročním srovnání byla loni nezaměstnanost mírnější, a to jak z krajského, tak z celorepublikového pohledu. Může tento být velmi mírný nárůst podle vás něco třeba naznačovat?
2: Tak spíše vstupujeme do nové fáze. Velký vliv má na tato čísla, určitě ne zanedbatelný, situace v automobilovém průmyslu. Jsme automobilová velmoc. Hodně velkých mezinárodních skupin tady má ne jeden závod, ale třeba má 5 závodů po republice. Jo, takových příkladů tady můžeme uvést třeba 10, který má 3, 4 až 5 dalších závodů, včetně jeho českého kraje. A tam teda ten útlum a nejistota opravdu provází. Jo, na druhé straně jsou obory, které rostou. Tady takhle silný obor a takhle obor, na kterým je Česká republika závislá, teď opravdu neprochází lehkými časy, tak doufejme, že to zvládne. Souvisí to samozřejmě i s elektromobilitou, ale jinak důležité právě nebude to samotné číslo nezaměstnanosti, ale ta struktura volných míst a schopnost lidí přecházet mezi těmi jednotlivými obory a pak i určitá flexibilita. V České republice je malá ochota se za tou prací přestěhovat někam významně dál, kde by třeba i dobrá práce byla. Souvisí to s bydlením, s cenou bydlení v České republice.
1: Co mě osobně zaujalo, že organizátoři ocenění plaxí zaměstnavatel regionu ve své tiskové zprávě jeho český kraj, jak už jsem zmiňoval taky v úvodu, charakterizují jako region s diverzifikovanou ekonomikou, ale naopak s fragmentovaným trhem práce. Tak pane Huláku, jak tomuto vyjádření vlastně máme rozumět?
2: Tak jeho český kraj není závislý na jednom dominantním odvětví, což je jeho velká výhoda. Máme tu různé druhy průmyslu, služby, cestovní ruch je tady velmi silný, ale taky zemědělství a veřejný sektor. A fragmentovaný trh práce znamená, že pracovní příležitosti jsou rozptýlené mezi řadu menších zaměstnavatelů a různých lokalit. A ne vždy se tak potkává nabídka práce s místem, kde ti lidé žijí, nebo jakou mají kvalifikaci. Tady se trošku jako opakujeme, ale to právě souvisí i s tím, co jsme vysvětlili na těch číslech. Počet nezaměstnaných a vůči tomu počet volných míst. A proto také i do mobility zaměstnanců někteří velcí zaměstnavatelé investují, snaží se pomáhat třeba i s bydlením těm zaměstnancům. A vůbec dneska je nutné, aby na tom trhu práce, kde těch kandidátů je málo, dělali ti zaměstnavatelé mnohem více, než je jenom zaplatit mzdu, zaplatit i nejlépe včas a přidat nějaké benefity. Snaží se být také dobrým sousedem, snaží se být společensky odpovědní na to, zejména teď mladá generace, která přichází na trh hodně v průzkumech dává. Když se ptáme studentů končících na středních školách, vysokoškoláků, tak oni společenskou odpovědnost, ale taky určitou třeba flexibilitu a vyvážení práce a volnočasových aktivit mají jako hodně velkou prioritu.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Jihočeský kraj v červenci zahájí opravu 38 úseků na komunikacích druhých a třetích tříd. Finanční objem všech těchto oprav činí více jak 500 000 000 korun. Týká se to taky všech okresů Jihočeského kraje. Jedná se o opravu zhruba 133 kilometrů silnic. Rekonstrukce na svých silnicích prvních tříd chystá i ředitelství silnic a dálnic. Nejen o tom, jaké dopady budou mít tyto stavební práce na řidiče, je dnešní díl pořadu O čem se mluví. U jeho poslechu vás vítá a dobrý podvečer. Od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Pokud si dnes na mapě dopravních omezení na webu dopravniinfo.cz zadáte trasu napříč Jihočeským krajem, například ze Sudoměřic u Tábora na hraniční přechod Strážný přes Písek a Strakonice, ten systém už nyní počítá se zdržením přes 10 minut. Na trase z Lnářů do Dolního Dvořiště přes Písek a České Budějovice je zdržení dokonce téměř 14 minut. A to jsme teprve 3 týdny před začátkem letních prázdnin. Během hlavní dovolenkové sezóny může být situace výrazně náročnější, nejen kvůli pokračujícím dopravním omezením v Českých Budějovicích, ale taky kvůli desítkám dalších oprav silnic po celém kraji. Jihočeský kraj přes letní prázdniny zahájí opravu na zhruba 133 kilometrech silnic ve svém majetku. Další omezení čekají řidiče na silnicích první třídy a dalších komunikacích ve správě ředitelství silnic a dálnic. K tomu je třeba připočítat i opravy místních komunikací v jednotlivých městech. V dnešním pořadu O čem se mluví se proto podíváme na nejdůležitější opravy krajských i státních silnic, které mohou během léta a podzimu ovlivnit dopravu v Jihočeském kraji. Ať už se sem chystáte na dovolenou nebo krajem jenom projíždíte, tyto informace se vám určitě budou hodit. Podle mluvčího krajského úřadu Jihočeského kraje Davida Hokeho navíc během léta a podzimu přibydou další úseky, kde začnou stavební práce.
2: Jihočeský kraj v červenci zahájí opravu 38 úseků na komunikacích druhých a třetích tříd. Finanční objem všech těchto oprav činí více jak 500 000 000 korun, konkrétně je to 587 milionů a bavíme se o všech okresech Jihočeského kraje. Jedná se o opravu 133 kilometrů silnic. Stavební práce budou probíhat až do konce listopadu tohoto roku, no a teprve v červnu si jednotliví zhotovitelé vyřizovali a vyřizují uzavírky komunikací pro zahájení prací. Z těch největších oprav silnic v jednotlivých okresech budu jmenovat tyto. V Českých Budějovicích je to oprava silnice Kojákovice-Kramolín v délce 2,6 km. Český Krumlov, oprava silnice Brloch-Chlumeček, křižovatka, to je 8,8 km. Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, Popelín, to je 7,6 km oprava silnice. Písek, Ražice, Štětice, 3,1 km. Prachatice, tam je oprava silnice 245, Vimperk, Buk, Šumavského Štice v délce přes 8 km. Ve Strakonicích, v okrese Strakonice, oprava silnice 242, Čepřovice, Bavorov, to je skoro 10 kilometrů a v Táboře bych z těch velkých oprav letošního léta jmenoval asi opravu silnice Nová Ves Tučapy, ta má zhruba 3,5 kilometrů. Kromě toho můžeme říct, že modernizujeme silnici Dvůr, Koroseky, Borčov nad Vltavou, dále Černý Dub, včetně mostu, rekonstruujeme silnici v Braničovské ulici v Českých Budějovicích stále, rekonstruujeme pozemní komunikaci v průjezdním úseku přes město Netolice, tam je etapa první, čtvrtá a pátá. Jedná se tady o zabezpečení svahu Zlatá Koruna. Samozřejmě pak tady máme železniční most v Milevsku, pracujeme na silnici Hluboká nad Vltavou Hrdějovice v první etapě. Z těch staveb, které stále probíhají, tak z těch nejvýznamnějších jmenujeme určitě rekonstrukci mostu kosmonautů v Českých Budějovicích. Tam se počítá se zprovozněním do konce roku 2026. Jedná se o nevyhovující stavební stav nosné konstrukce toho mostu, čili ten bude nahrazen novým. o rekonstrukci mostu na Plešivci v Českém Krumlově. Ta má trvat do poloviny prosince tohoto roku. Určitě vás při cestách zdrží výstavba křižovatky pro napojení od českého letiště v Plané. To je silnice 1/3, tedy z Českých Budějovic na Český Krumlov. Tam se dělá nová křižovatka, která bude lepší, větší, tedy kapacitnější a určitě samozřejmě bezpečnější. Tam má být hotovo přibližně do listopadu 2026. Pak vás rozhodně taky čeká obchvat v Blatné, ten má odvést tranzitní dopravu mimo centrum Blatné, což bude znamenat méně hluchu, méně prachu, vyšší bezpečnost pro obyvatele. Tam se počítá s dokončením až v roce 2028. No a co připravujeme z těch velkých staveb, tak je to obchvat Slapy, to znamená Tábor. Jedná se o novou komunikaci v délce 3,65 km. Tam budou stavební práce probíhat cirka 4 roky, ale co je důležité, že v letošním roce, v roce 2026, neomezí dopravu v Táboře. Předpokládané náklady na tuhle stavbu jsou více jak 1 miliarda korun a v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele celé stavby. Jinak, kdybyste chtěli kompletní informace o všech uzavírkách, ať už těch velkých, těch malých, a chtěli byste vědět, od kdy do kdy trvají, kolik budou stát, kdo je dělá a tak dále, tak se podívejte na internetové stránky na dopravníinfo.gov.cz. Tam je najdete komplet z celé republiky.
1: To byl David Hoke, mluvčí krajského úřadu. Výčet chystaných uzavírek najdete nejenom na zmíněném doporučovaném webu, ale i na našich internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz. Jak už jsme zmínili, opravy na hlavních tazích v Jihočeském kraji zahájí nebo už má rozpracované i ředitelství silnic a dálnic. Omezení se týkají například silnic 1/4 na Prachaticku, 1/20 na Blatensku, 1/24 v Majdaleně u Třebuně, ale třeba taky i průtahu Českými Budějovicemi nebo hraničního úseku dálnice D3 u Dolního Dvořiště. Které z těchto staveb budou pro řidiče nejcitelnější, tak to už vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
0: Na již probíhající opravy během letních měsíců naváže hned několik dalších akcí, které budou řidiče na dovolenkových trasách více či méně omezovat. Z aktuálních staveb budou určitě pokračovat práce na kompletní rekonstrukci mostu přes Dobrovodský potok přímo v Českých Budějovicích, kvůli které jsme až do listopadu zcela museli uzavřít pražskou třídu. Stejně tak budou až do konce září pokračovat práce na sanaci a stabilizaci zhruba 500 metrů dlouhého svahu pod silnicí číslo 4 na výjezdu z Vimperka. Během podzimních povodní v roce 2024 byl celý svah narušen vodou a nyní je nutné ho celý zajistit, aby nedošlo k případnému utržení silničního tělesa. Do měsíce pak dokončíme opravy na silnici první třídy číslo 22 u Strakonic a na 23 mezi dálnicí D3 a Jindřichovým Hradcem. Během prázdnin pak plánujeme zahájit práce na dalších 4 větších akcích. V Blatné tento týden uvedeme do provozu novou okružní křižovatku na výjezdu z města ve směru na Plzeň. Na druhé straně města pak budeme moci v polovině července zahájit opravu více než 2 kilometrů silnice číslo 20 mezi Blatnou a Pacelicemi, kde bychom měli být do 2 měsíců už hotovi. Na dalších maximálně 80 dnů omezíme provoz na zhruba 3-kilometrovém úseku silnice číslo 4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Na druhou polovinu prázdnin plánujeme zahájení zbývajících 2 větších oprav. První z nich je oprava 4-kilometrového úseku silnice číslo 24 na průtahu Majdalénou, a to ve směru k hraničnímu přechodu s Rakouskem. Druhou pak bude oprava silnice číslo 3 mezi Planou a Štilcem nedaleko Budějovic, kterou v současné době soutěžíme. Ani v jednom případě nakonec nebude nutné kvůli novým opravám hlavní tahy úplně uzavírat a práce tak budou probíhat pouze za částečných uzavírek jednotlivých komunikací. Dobrou zprávou na závěr je určitě, že zhruba 3-kilometrový příhraniční úsek dálnice D3 přímo u Dolního Dvořiště bychom měli uvést do plného provozu už koncem července. Dalších 6 kilometrů mezi Kaplicí nádraží a Kaplicí pak bude zprovozněno nejpozději na podzim.
1: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Ať už pojedete kamkoliv, mějte šťastnou cestu a dobře dojeďte. Z dnešního dílu pořadu O čem se mluví je to vše. Další aktuální téma z jihu Čech rozebereme opět za týden v obvyklém čase, tedy zhruba v 17 hodin a 30 minut. Díky za vaši pozornost, milí posluchači. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Budička.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.

0: Propojení špičkových hudebních výkonů s neformálními projekty. I tak lze ve stručnosti charakterizovat letošní letní program Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna. Přehlídka klasické hudby přivítá třeba Janoska Ensemble nebo Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Roberta Kružíka. Nejen o letošním ročníku festivalu si popovídáme s jeho ředitelkou Irmou Mrázkovou v pátek 12. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vůdička.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vašku. Počasí.
1: Nyní už je tu Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evi, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Co nás čeká v noci a zítra, to znamená v pátek?
2: Teď večer budou ještě doznívat srážky a začne ubývat oblačnost, postupně na polojasno až skoro jasno. K ránu ale od západu přejde oblačnost nová a s ní i slabý déšť a ojedinělé mlhy, ty se ale brzy rozpustí. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů a vítr povane jenom slabý západní až jihozápadní. Během zítřka bude vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu zataženo a od západu se postupně na většině území kraje vyskytne občasný déšť a večer srážek ještě přibude plošně. Teplota vystoupí na 12 až 15 stupňů a na horách bude kolem 10. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a bio bude jako dneska na jedničce.
1: Nyní výhled počasí pro víkend. Nejdříve, jaká bude sobota?
2: Pořád ještě k nám bude proudit vlhký a trošku chladnější vzduch od severozápadu, i když už nebude tak chladno jako zítra. V sobotu nás čeká zatažená obloha s občasným deštěm, ale už během rána začne od západu oblačnost ubývat až na polojasno a ty srážky budou slábnout a odpoledne úplně ustávat. Teplota ráno bude kolem 12, odpoledne mezi 19 a 23. Rozfouká se čerstvý západní vítr 4 až 8 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy kolem 55 km v hodině.
1: Vykoukne na nás v neděli sluníčko?
2: Vykoukne, i když možná trošku méně než v sobotu. Bude polojasno až oblačno a během dne přechodně přejde takový pás ještě větší oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky. Teplota ráno bude kolem 10, odpoledne mezi 17 a 21 stupni, vítr mírný západní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A ještě krátce příští týden, co nás čeká v pondělí?
2: Pondělí proměnlivá oblačnost a jen ojedinělé přehánky, teplota ráno kolem 9 a odpoledne do 21. Vítr pořád ještě mírný, západní až severozápadní. No a vypadá to, že pak už se začne oteplovat a že na konci pracovního týdne se možná dostaneme i přes 30.
1: To znamená na koupaliště, to jsou dobré zprávy. Tolik meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: A tím dnešní den v kraji končí. Zítra uslyšíte třeba o chytrém dronu s umělou inteligencí, který pomáhá zachraňovat srnčata před sečením. Poradíme také alergikům, jak si ulevit v rámci pilové sezóny. A zavítáme také do Dačic zítra na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Tvrz v Drslavicích a oltář v Rovné zvítězili v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihočeského kraje roku 2025. Hasičské jednotky zasahují v americkém Pentagonu kvůli incidentu s nebezpečnými látkami, evakuovali několik pater. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na turnaj v Hertogenboschi do čtvrtfinále. Na jihu Čech bude zítra většinou zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendi. Děková. Nejlépe opravenou kulturní památkou Jihočeského kraje je oltář v Rovné na Strakonicku a tvrz v Drslavicích na Prachaticku. Odborná komise letos posuzovala celkem 11 přihlášených projektů ve dvou kategoriích. Nejvyšší ocenění za stavební obnovu získala tvrz v Drslavicích, která od poloviny 90. let prochází postupnou obnovou. Oltář v Rovné získal první cenu za restaurování, doplnil mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
3: Cenné dílo složené z částí několika oltářů z 18. a 19. století bylo před zahájením prací výrazně poškozené působením dřevokazného hmyzu i nevhodnými zásahy z minulosti. Restaurátorům se podařilo obnovit konstrukci, řezbářskou výzdobu i centrální obraz ukřižování Krista a vrátit oltáři jeho původní výtvarnou hodnotu.
1: Bezpečnost silničního provozu v Českých Budějovicích má posílit nový mobilní radar městské policie. Strážníci ho nasadí na místech, kde řidiči často jezdí rychleji, než dovolují předpisy. Radar umožňuje měření ve dne i v noci, dodává náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko.
4: Tenhle mobilní radar je vlastně umístěn v mase toho služebního vozu. To skrytá montáž, on jako na první pohled není vidět a měří za jízdy. Může měřit zastání, může měřit za jízdy, může jezdit v závěsu za vozidlem, může měřit i v protisměru. Takže je takové variabilnější použití. Mám ho zatím v jednom vozidle.
1: Hasičské jednotky zasahují v sídle amerického ministerstva obrany. Uvedli to na sociální síti X s tím, že jde o incident s nebezpečnými látkami. Na místě proto zasahují i hasiči v chemických oblecích a maskách. Podle zpravodajské stanice CNN záchranné složky v budově uzavřely několik pater a další evakuují. Tiskový mluvčí Pentagonu uvedl, že se v objektu objevily problémy s kvalitou ovzduší. Úřad proto přijal preventivní opatření a zjišťuje závažnost situace. Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 1,40 korun na 4,40 haléřů. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o 10 haléřů. Litr bude stát na nejvýš 39 korun 59 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat zatím do konce června.
2: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboschi do čtvrtfinále. Předloňská šampionka Wimbledonu dnes porazila Belgičanku Van de Winkelovou 6-1 z 6-4. V boji o semifinále se utká s Rumunkou Rusovou. Jiří Lehečka porazil na travnatém turnaji ve Stuttgartu Australa na Duckworta 6-7, 6-4 a 7-6. Ve čtvrtfinále narazí na Američana Tiafoa.
2: Počasí.
1: Noční teploty budou mezi 8 a 5 stupni. V pátek očekávejte na jihu Čech převážně zataženo, ráno ojediněle mlhy, od západu postupně na většině území občasný déšť. Teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí na mírný. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na průtahu obcí Staré Hodějovice u Českých Budějovic se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda se vyšetřuje, počítejte s omezením provozu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Hezký podvečer, jsou tu Melodie podvečera, známé písničky ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice. První písnička je v podání Petra Muka, tak hezký poslech, to vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Melodie podvečera, kam se nám nyní dovolala paní Renata. Přeji vám krásný podvečer.
1: Dobrý večer, já bych chtěla nechat zahrát Ivance a Jarušce. Jsou to moje oblíbení kamarádky a tak jim chci udělat touto cestou radost.
0: A vybrala jste moc hezkou písničku od Judity Čeřovské s názvem Akropolis Adie. Tak si to pustíme.
1: Jo, děkuji moc, naschledanou.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

na ničem, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají.

0: Houston. Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a v Melodiích podvečera dospíval Pavel Bobek a teď už nám volá paní Marcela. Krásný podvečer vám přeji.
1: Krásný podvečer vaší redakci i vám. A já bych chtěla pozdravit paní Haničku Turkovou do Tvrzic, která slavila své narozeniny, a aby měla takový krásný den. A když jste nám to tak hezky uvedl, tak i od vás je to taková krásná gratulace. Si myslím, že bude potěšena. Tak jí přeju hodně zdravíčka, štěstíčka. A protože pracujeme v chráněné dílně v Husinci, takže od vedení až pod uklízečku posílám všem krásnou písničku, hlavně velký dílně. Holčiny, doufám, že to zvládnete se mnou, že budete mít trpělivost a proto máte tuhle krásnou písničku. Takže i všem pro radost. A milá Haničko, pozvedni skleničku, zatancuj si s tačkou a máš krásnou a velkou rodinu, tak si to užívej, ať se ti splní nějaký malý přáníčko. Nemusí být velký, a protože je taková pozitivní holčina, takže z každého dne má radost a i z maličkosti. Takže vše krásný a dobrý a sluníčko v duši vám všem, co poslouchají, a přeju to všem. Naschledanou a děkuju.
0: Bylo moc hezké přání a vy jste chtěla něco energického, tak jsem vybral písničku, kterou jsme dlouho tady u nás nehráli, a jmenuje se Pohyby a je to od skupiny Lucie. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

jen s tímhle snem, který vážím moc. Na co mám ho po kapsách, jak den

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
2: Haló, já nic nevidím.
3: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
2: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
3: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
5: Dnes máme malé kulatiny, scházíme se ke kořenům totiž už po 80. Při našich toulkách po jihočeských rodech dnes zavítáme do Obory u Želče.
6: Jméno Obora či Vobora znamenalo ohrazené místo pro zvěř. Možná, že tedy v místech, kde dnes stojí ves Obora, bývala kdysi dávno Obora. Je zajímavé, že se oborským říkávalo oborští jeleni a taky na starém obecním razítku byl vyobrazen jelen. Obora je na listinách poprvé připomínána roku 1379. Tehdy patřila s 9,5 lánem k panství Příběnice pánu z Růže. Po zbourání Příběnic pak Obora náležela k houstníku. Další zprávu máme z roku 1459, kdy zadlužený Jan z Rožmberka prodal platy od podaných v Bečicích a Oboře kutnohorskému měšťanu Ondřejovi Načeradskému a jeho bratru Řehořovi. Roku 1499 tyto dluhy přešly na Jana Kapouna ze Svojkova. A když poručníci mladého Viléma z Rožmberka kupovali 1550 panství Želeč, byli v Sidudov a Obora přičleněny k panství Želeč.
5: S panstvím Želeč jsme se v našich kořenech už setkali. Mohl byste nám něco říci o historii tohoto zámku?
6: Želeč leží 11 kilometrů jižně od Tábora, původně patřila landštinské větvi Vítkovců. První známý člen tohoto rodu Petr ze Želče se uvádí roku 1364. V držení následovali v 15. století rody Rousů ze Želče, Předborové z Radešína a Vítové ze Rzavého. A ti prodali roku 1507 Želeč Mikuláši Španovskému z Lisova. Od jeho syna Oldřicha Španovského koupili Želeč rožmberští poručníci. V roku 1565 ujal Želeč známý Petr Vok z Rožmberka a ten ještě tentýž rok ujednal s Vlachem Ondřejem z Lomnice nad Lužnicí přestavbu Želečské tvrze na renesanční zámek. Ale Petr Vok pak potřeboval peníze a rozprodával vsi patřící k Želči, něco k městu Soběslavy, něco k městu Táboru a zbytek vsi se Želečským zámkem prodal 1596 Šternberkům. Zámek pak za 30leté války chátral a když jej kupovali roku 1677 Lobkovicové, byl to už pustý zámek, o němž je napsáno v dokladech, že byl kdysi velkým sídlem. Byl přestavován, modernizován ještě v 19. století. V letech 1882 až 3 na něm pobýval básník Julius Zeyer jako vychovatel v rodině Harachů. Dnes by nikdo neřekl, že je to bývalý zámek a stavení přestavěné ještě za komunistů po požáru není vůbec pěkné.
5: Vraťme se ale k Oboře, které staré rody jste tam vypátral.
6: Nejstarší zprávy o místních rodinách jsem našel v urbáři Příběnického panství z roku 1433, tedy ze sklonku husitských válek. Tehdy se psal rožmberský úředník na Příběnicích jménem Vilan, platy rožmberských podaných mimo jiné i z Obory. byli zde sedláci s jedním lánem polí. Petr, Jan, Zrzek, Velíšek a Toma. 3/4 lánu měl sedlák Kubec a půl lánu Macek. Největším oborským sedlákem byl Václav Richtář, který měl 1,5 lánu, ze kterého platil poletně 60 grošů. Když panství Želeč, a tedy i oboru, prodávali Šternberkové, nechal Jan Norbert hrabě Šternberk sepsat urbář panství Želeč, kterým byl pověřen šternberský vrchní hejtman Jan Ladislav Krimer. Z tohoto urbáře, uloženého v Jindřichohradeckém oblastním archivu dodnes, se dozvídáme, že roku 1677 v oboře hospodařili na čísle popisném 4 Vojtěch Macháček, který měl 1 lán polí, na čísle 2 Václav Dědič, ten měl 1,5 lánu, číslo popisné 1 Grunt Kosovský byl tehdy pustý, na statku číslo popisné 16, k němuž patřil 1,5 lánu, hospodařil Ondřej Jan, před ním zde byl Matěj Jan, také se tam říká dodnes u Janů. Na statku 15 hospodařil po Matěji Havlíčkovi Václav Havlíček. Ke statku číslo 14 patřil také 1 lán polí a byl tam sedlákem Pavel Voborský. Na jednolánové usedlosti číslo 13 hospodařil Václav Roubík, na 12 též jednolánové usedlosti hospodařil Matěj Bartoš, na chalupě Šenkýřovské číslo 18 žil se svou rodinou Jiřík Švadlenka. Bylo zde tedy celkem 9 stavení, z toho jedno pusté, a stručné dějiny všech oborských usedlostí od nejstarších dob až do současnosti budou v knižní podobě druhého dílu Kořenů.
5: Kam patřila obora Richtou?
6: V samotné oboře byla známá Richta, tam byla také uložena gruntovní kniha Richty oborské, do které se zapisovaly převody usedlostí. Jména některých oborských richtářů známe ze svadebních smluv, ke kterým bývali zváni. Například 1841 byl v oboře richtářem Jan Voborský z čísla 14. Po roce 1849, kdy zanikla vrchnostenská správa, vznikl úřad starostů a obec obora byla spolu se sousedním Maršovem spojena do jedné politické obce. Prvním společným starostou byl Josef Čížek z Maršova 9 a radním pro oboru byl Jan Koutenský z čísla 4. 1862 byl starostou Václav Janoušek z Maršova a radním pro oboru Jan Modlík z čísla 15. Od roku 1865 byl starostou Jan Zapivovarský z obory 13 a druhým radním Jan Novotný z čísla 12 a tak dále. Roku 1879 se obora osamostatnila a prvním starostou pro samostatnou obec oboru byl téhož roku zvolen Jan Novotný z čísla 12.
5: Jaká bývala za starých dob v oboře robota a kam se chodilo robotovat?
6: My víme, že vrchnost měla na každém panství takzvané poplužní neboli tedy panské dvory. To byla velká stavení, většinou bez vnějších oken, u nich byly pole a louky, na které se chodilo robotovat. Sommer ve své topografii Táborského kraje z roku 1842 uvádí, že na panství Želeč, které tehdy patřilo Janu knížeti z Lobkovic, bylo celkem 10 poplužních dvorů. Byly to dvory Ústrašice, Červený u Malšic, Dražičky, Kravín u Turovce, Podolí u Skrýchova, Radimovice u Želče, Slapy, Strkov, Turovec a Želeč.
5: A do kterého dvora chodili robotovat lidé z obory u Želče?
6: Bylo to do dvora Ústrašického u Plané nad Lužnicí. V 6 hodin ráno prý musel být robotník už na místě. Kdo robotu zaspal, tak mu dali páni rest, který musel odčinit penězi nebo zameškanou robotu nahradit. Ze staré oborské kroniky se dočítáme, že podaný, který měl 1 lán, měl v roce 1828 za povinnost platit knížeti každý rok 4 zlaté 40 grejcarů. Na vrchnostenský špíchar měl každoročně odvést 6 měr a 1 más ovsa. Takzvané potažné roboty, tedy s potahem, měl týdně 3 dny a ročně to dělalo 156 dní ze 2 kusy dobytka. Pak ještě byla takzvaná pěší robota od Jana Křtitele v červnu až do svatého Václava v září. Týdně měl hláník 2 roboty, dohromady to pak udělalo 26 dní pěší roboty. a to podle robotního patentu měl mít dostatečný dobytek, osobu a nářadí. Kromě této roboty měli želečtí podaní ještě povinnosti a platy pro kostel, faru, učitele a ještě museli dodávat obilí do státních sýpek, kam přispívali na vojsko. Tedy povinností více než dost.
5: No právě, někde se podání proti takto těžkým dávkám nebo těžkým robotám bouřili. Jak to vypadalo na Želečsku?
6: Oborská kronika vypráví, že když se vrátil z vojny domů želečský obyvatel Fiala, poznal, že robota tu kvete ve svých nejhorších formách, byl nespokojený a během doby našel mezi podanými tři nebojácné přívržence, Cíchu ze Skrýchova, Bártu z Maršova a Kosa z Obory. A ti potom mezi svými známými rozeseli nespokojenost s robotou, ale jak praví kronika, žvanivost lidská prozradila všechno, co se děje, tak se to dozvěděli i panští úředníci, zvláště prý slídivosti jakéhosi šafáře Hrušky, ale již nebylo možné zastavit běh událostí. Pobouření podaní se sešli za temné noci na rozcestí, domluvili se a v čele s tím Fialou táhli na Želeč. Tam je ale na zámeckém dvoře obklopilo povolané vojsko a hrozilo, že všechno skončí tragicky. Ale chytrostí Fialy prý skončila celá záležitost dost dobře, jenom sám Fiala byl později zatčen a uvězněn v Praze. Ostatní prý byli propuštěni bez újmy, takže žádná velká revolta se nekonala.
5: Zeptáme-li se, co mají společného česká, rakouská, francouzská nebo italská vesnice, tak většinou je to kostel, hospoda a pomník padlým z první světové války. Řady jmen bez konce vyvolávají ještě dnes úžas. Mohl tu vůbec někdo zůstat živý?
6: Tak byl to asi největší debakl civilizace v dějinách. První světová válka je vlastně matkou komunismu a fašismu. Podle odhadů ztratili v první světové válce české země asi 300 tisíc mužů. Většina padla v rakouských uniformách jako rakouští vojáci. Asi 5 tisíc vojáků zahynulo v československých legiích, o kterých ještě budeme mít v Kořenech pořad. A kdo ostatně nemá dneska nějakého předka nebo příbuzného, který nebyl v této válce?
5: Znají své vojáky právě i v Oboře.
6: V Oboře mají na návsi pomník padlým z první světové války. Jsou na něm jména padlých z Obory. Byli to František Havlík z čísla 8, ten zemřel na tyfus v Polsku. František Koutenský ze 4, ten padl v Karpatech. Jan Ludikar z čísla 20, který zemřel v zajetí v Rusku. Václav Staněk z čísla 3, který padl ve východní Haliči. A Josef Vesecký z čísla 30, který zemřel pak až doma při léčení. Pomník je dílem kameníka Slabého z Tábora, ale stará oborská kronika zná osudy všech 39 mužů, kteří odešli z Obory do války a vše bude pak v knižní podobě Kořen.
5: Co byste o Oboře řekl na závěr?
6: Řekl bych rád to, že mnozí hospodáři z Obory jezdili v letech 1858 až 1870 jako formani, vozívali z Bechyňských Obor železnou rudu do Kamenice nad Lipou. Pro rudu jezdívali tito formani den předem, aby už časně ráno mohli vyrazit na cestu. Zpátky vozívali obyčejně prkna, nakládalo se jich prý asi 80 silných 3/4 coulů a za jeden kus se platilo 8 krejcarů. Jezdívalo se přes Včelnici, kde byly skleněné hutě, na Dírnou, Tučapy, Košice, přes Panu nad Lužnicí, kde se pak u černých prkna skládala na břehu Lužnice. A z tohoto dvojího formanství přivážel šetrný oborský forman 10 až 11 zlatých, které si zasloužil, když uvážíme, že obě cesty prý trvaly asi 18 hodin. Takže Obora je vesmalá, ale co životních osudů zde bylo.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr zdravotnictví prezidentu Pavlovi představil připravované změny zákonů. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o rychlobruslařské hale. Horská služba Šumava se připravuje na letní sezónu. Zítra bude na jihu Čech převážně zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch a prezident Petr Pavel jednali o financování a elektronizaci zdravotnictví. Prezidenta podle Vojtěcha zajímal i přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na rezort zdravotnictví. Ministr mu také představil hlavní legislativní změny, kterým se teď jeho úřad věnuje.
2: Jednak otázka změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, vyšší role dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a segmenty, role zdravotních pojišťoven, práce s daty, která je velmi důležitá, pak reforma systému ochrany veřejného zdraví a podpora nelékařského personálu z hlediska zvýšení jejich kompetencí.
0: Oba politici se podle Vojtěcha shodli, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je výjimečný krok a dlouhodobým řešením jsou systémové změny. Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili dnes zastupitelé. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra. Na Šumavě finišují přípravy horské služby na letní sezónu. Záchranáři ladí vybavení, techniku i postupy pro zásahy v horském terénu. Nejvíc jich v posledních letech souvisí se zraněními turistů na elektrokolech a elektrokoloběžkách, potvrdil zástupce náčelníka horské služby Josef Tischler.
3: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou těžší nebo daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzdná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
0: Kvůli přechodu na integrovaný dopravní systém změní většina jihočeských měst čísla linek v městské hromadné dopravě. Každé číslo totiž v systému může objevit jen jednou. Změna se týká 11 měst, kde hromadnou dopravu využívají, uvedl to jednatel společnosti koordinující krajskou dopravu JIKORT Jiří Kavka. Integrovaný dopravní systém začne v kraji platit od července.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 8 a 5 stupni, zítra očekávejte převážně zataženo, postupně na většině území občasný déšť, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12, slabý západní až jihozápadní vítr, dopoledne zesílí na mírný, biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích na silnici 20 u kruhového objezdu u Globusu a v Průmyslové ulici. Pozor také na silnici číslo 3 u Litvínovic nedaleko Českých Budějovic, i tam je nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hádají se někdy jazykoví korektoři, nebo mají mezi sebou spory, korespondenci. Hele, jak to je takhle? Já myslím, že takhle. Ne, tohle je správně. A pak si vjedete do vlasu. Obrazně.
2: Mám kamarádku, korektorku. Spíš si z toho děláme legraci, když nevíme a navzájem se radíme. Ale dovedu si představit nějakého zapšklého staršího korektora, s kterým bych se mohla poprat. Ještě jsem to neskoušela. Ale tuhle jsme se právě s kamarádkou dohadovali, protože je takový ten slavný film o Sisi, o císařovně Alžbětě Bavorské. Myslím, že Romy Schneiderová tam hraje hlavní roli.
1: No co vám na Sisi bylo nejasné?
2: No, tak ten film, teda respektive ty tři filmy, se jmenují Sisi a píše se tam to druhé S zdvojené.
1: Jo, Sisi, anebo Sisi. A co jste tvrdila vy, že je správně?
2: Já jsem tvrdila, že jedno S je správně. A u toho filmu to samozřejmě bylo špatně, protože tam se to má psát tak, jak je ten film nazván a jsou tam ta dvě S. No, ale trošku jsem měla pravdu v tom, že ona sama, ta císařovna, si říkala Sisi a psala to s jedním S. A že ta němčina proto žádné pravidlo nemá, protože to nebylo oficiální jméno.
1: Takže chybu udělali filmaři.
2: Vlastně to není chyba, je to otázka určité zvyklosti. Prostě někde došli k názoru, že tam mají být dvě S.
1: A nepodívali se, jak si sama si říkala.
2: Tak. No, takže pravidlo pro němčináře a v němčině je, buď si to napište s jedním S nebo s dvěma S, jak chcete. A tak my to máme v češtině taky tak, kromě názvu toho filmu, případně nějakého románu.
1: Takže když jde o film, tolerujeme dvě S, ale když píšeme přímo o císařovně Sisi bez ohledu na film, tak bychom tam měli napsat jedno S.
2: No, nebo si můžeme trochu vybrat.
1: Jo, dobře. Děkujeme.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

pracovat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, lačerate šukar šuniben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

To byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Oruma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.

0: měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flégerové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
1: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
0: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
1: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
0: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty, a tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
1: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
0: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
1: A pokud se někomu podařilo přežít, vyhráno zdaleka neměl.
0: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé, a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali nový život. Často byli na prosté chudobě, museli spát v nějakých improvizovaných přístřežcích, ale také šlo o jistý přetrvající druh ponížení a bezpráví, protože se namísto pomoci setkávali v mnoha případech spíš s odmítáním. Majetky jim nebyly vráceny, i když v mnoha případech velmi dobře věděli, kdo se na jejich utrpení obohatil.
1: Autor knihy Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava Jiří Smlsal se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.

0: nás u Romů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí, tam sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
3: Otevří diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
3: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit.
0: Emomeli na labo, oil.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal tu menke bud bacht, zor tesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně, za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut, kolona zatím jen kratší, hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely tady ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo. A je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje. A mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat?
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyl jako moc jako dostupný. Prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez. A online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78, a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci, první přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jako že by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie s dílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou, vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online, a až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší, a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackly naše mozky a začaly nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten prst tam jezdí potom telefon.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou. Všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízej ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu.
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debutu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec. A takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás vděčná. Důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby taky jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si stoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvěj, jak uždibujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář, fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobré, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech.

0: Na tom máme jako políčeno, celá rodina tam přijede, celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže... Prostě,
1: kam až sahají Hujerovi.
0: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ráno, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
1: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
0: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, jedno patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sycené vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají tím lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuxa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu a na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný z Tučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew, v autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kouskům nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším závorským hostem byl Waye Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy Kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celý den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Steva Goodmana a Johna Prina, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: dva hodiny.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšení, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
0: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: Je to takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme je třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
0: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51. a půltém kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

podoknem se. Někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: se, jakže se jmenujete Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, pardon. To jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibutek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale ne.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry. Turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovím, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Ale veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvila. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Baty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh,

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?
0: To je dobře.

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplín snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma...
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frau Plinsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu?
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnový.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frou Plicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frou Plicnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy?
3: No, tak tedy.
2: Že
3: nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frou Plicnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frou Plicnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec.
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat. Aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridžového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude půl šesté.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pustíte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Kaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, někdy, ach tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Kaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, nejdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych

0: Podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
1: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
0: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
0: To stávkují opravdu všichni?
3: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
0: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
0: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
0: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
0: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí,
2: prosím.
0: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
0: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
2: Nemůže ven?
0: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonová?
3: Jistě, madam, mám uši.
0: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A vlastně jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
3: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
0: A moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co jsem mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
3: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
3: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
3: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
1: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
0: Tak co je? Jste snad hluchý?
1: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
4: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
4: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho je vám líto?
4: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
4: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
4: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, major Dome.
4: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se

0: říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
1: Co to děláte, člověče?
0: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
1: Tak to snad není možné.
2: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková.
2: Znáš mě líp.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu, této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, já neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je udaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmar, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před dnem rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli nějaké ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Harrisovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s děznoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysovití zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice, to se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc. Já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici, konkrétně zítra budeme mít dominární bobule, takové setkání, kde nás přijde asi takových, odhaduji, má přislíbeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě na Kletné, to je Soudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvou nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Takže... Ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Ostravy, Srytku, Místku, třeba konkrétně do toho případa v tom Jelbu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: No ježi, já vím. Ale ne, já bych chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín, zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Já je chválím, kde můžu se, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: To je dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tím nočním proudu, i když možná moje maminka, tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka v tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka v tatku
0: Jaroslave,
1: jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora, to je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Trojanovic, Trojanovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoka, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko,
1: No, ano, z Moravy.
0: Teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete.
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mamce a tačkovi.
0: Dobře, jak si... Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvím o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vidíte?
1: Já si myslím, že já jsem, víte, život přinese různé věci a
0: zase na to jdete oklikou. Na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy. Babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý sused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré susedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzhlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někde zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolných hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí Vodmírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať už je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňu, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc, jo, hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Nýrska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Nýrsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Nýrska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči a co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnují času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To je jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tutou cestou takhle.
0: To je krásné slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako je mi, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaký zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně dá se říct těch 57 let. Potom Asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet, ona ta práce, těch, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost, těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům nejenom, že mají jako ty tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí. Jako to je jako... Hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půlitrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale i jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako tuto, to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 4 minuty po 12:30. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte. Možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na vlastní... Ve vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova. Je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty léta.
0: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme plesy... zábavy, prostě dneska to není, dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhletom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za 3 neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se hold trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano, ano.
0: Dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich radám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali ho a měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10-tisícovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe, našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který ne případ. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali. Paní Alenko, to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste. Takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, pytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a domese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně nevzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který by jsme nenaplnili a vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda čtyřicátník, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičské a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak v těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale a oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál, takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál a pak nějaké reference, třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančířísky, dobrá svíčková zelená. A pro ty masožravce, všežraví masožravce, co v populaci lidí, jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zhasneme
1: a vy to tam vrátíte. Děkuju.

0: trpí kakao?
1: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek, to se tak jako říká.
0: Tak to si dáme dvojité dneska.
1: Já nepiju kakao, já piju kakao.
0: Dobře, tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli, doufám, že nám to posluchače odpustí. Mějte se, šťastnou cestu.
1: Mějte se napřícenou, díky.
0: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje Píseň, je od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc.
2: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Dobrý večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech. Těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Štenberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Štenberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Štenberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob. Mm-hmm. Ja? A sociální služby jsou nápomocny tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Štenberg je známým ECHOMem a zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni. Mm-hmm. Docela nedávno byl udělané další úsek cyklostezky Štemberským údolím Dolní Žleb. A Štemberg je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Štemberg, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Štenberg je propojen cyklostezkou Olomouc, Štenberg, Uničov, Rýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Štenberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají, s ohledem, tak dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma, sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Štenberku hodně.
0: A to je dobře. No, to zní dobře, Bohumíre.
2: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat, tak jakou roli v tom všem hrajete vy?
2: No, já jsem začal psát články o našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štemberských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce, to já těch papírů pokazím, víte, a na tom počítači, na počítači, kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
2: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olmovci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědavý, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych se chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let a taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničený, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit a nebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou, a která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo, ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
0: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat, tak mrzí mě to, vytáčejte znovu, uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, a co mě strašně chybí, tak jednou za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino, jako. Jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní, jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat, no moc rád bych šel do kino, no, nevím, jak to mám udělat, jako.
0: Roberte, tak třeba zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlednete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste si potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře, nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva i doky. No nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: A to víte, že jsou z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no, pomožte mi. Ludmila z Brna, no, prostě všechny.
0: A
2: moc vám děkuju, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím. No, a nechci mluvit o poruše, možná by to chtěla elektrika, já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, vyrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, že jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte,
2: tak moc vám děkuju, že jste mě vzala.
0: Naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuju.
0: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo, halo, halo, slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak jo, tam?
3: Děkuji,
0: představte
3: děkuji.
0: Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit k té paní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně, a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte tak... vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi. Já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice. A víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to vy.
3: Odpustit.
0: Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom zvoru se nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvané sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta Miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc na v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné. Sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík, co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprdličku, nějaký perníček k pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc, moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že jo, od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima, to je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou, je vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí, no a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Normálně se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Vy také,
1: a paní Haničko. Moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po půl jedné. Já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci, kdo mu velí. Paní Iveta je s námi, z Teplic volá, vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 pořadí. A je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce, vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže já se obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem je i pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
0: Pak Ivetko, a s kým chodíte?
1: S kamarádkami nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplicka. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku. Pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jakou jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
0: Vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
1: Na další prostě rok, jo. Pak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
0: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
1: Jako besedy. Jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauricius, tak o svých zážitcích byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, dvě učitelky rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle dvě 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady doklad celé léto, jo.
0: Ivetko, vy byste to vysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
1: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovně to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
0: Ano.
1: No.
0: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
1: No, taky je zdraví všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, vidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo, tam třeba byly nějaké ty plesy na Horním náměstí, nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark a tady to je takové uši, takže oni hodně pořádají akci pro lidi, teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný, lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat, jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám. Takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama. Takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Broky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím. Tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s ním jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál na tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zaspávala, podržela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely. Ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak na chvíli jsem samozřejmě odešla, ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo, tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí dědinou, klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech. Nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku. Nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam, když si zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, a že mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi. A teď se mu převrátil vůz, koho si vezl, že jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zrekonstruované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom. Já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají. Nebo třeba, když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami. Nebo pořádají hasiči utkání ze fotbale. Mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek. No prostě různé akce, nebo třeba... A bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady je obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy je takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. A teď

0: A nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety, já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert jedou, do divadla, mají krásné akce i ti seniori tady u nás. Klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit. Hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí dvakrát do roka pro sběr. Lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr. Oni to prodají, to železo. A pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občas to si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli v tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: ano,
0: noční
1: tak
0: linku.
1: Zdravím všechny posluchače, Roberta, pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé města. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu Společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každý, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Protože člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane Vystevdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš... Já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že? Ten Otelo je nádherná role, že? Ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
2: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím se objezdila
1: monolog
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. vyskočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavé, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes. Měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby. Měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam ji podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici, lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města, taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátů. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. Ale už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt. A tě v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přes uličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutice, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou symetrikou nevydrží kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemní. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelíte horky dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla se Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dar jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit ret na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku, a kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát, ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela a vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku? Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď, ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ, zítra zůstaneš v posteli, ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: a druhou vyžene taky.
2: Vygneš. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

0: droumáš, že se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No...
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopný upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě... že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo dív nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on pokaždý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul. Že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a ty, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a se vede sáde pryč, že? Očistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upěři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já
2: zařídíme.
1: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol. Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne?
1: No tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak tady
2: nemusím.
1: Jsi po ruce, že jo? Kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není moc kladná.
5: No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, teď ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.